主意。

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko. Tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložený?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady té světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tedy trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žlutoučky.
2: Je to tak? Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburska.
2: A patří pod všestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simonu, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod 0. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní, milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko, nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humor. Se říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se nejedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorsek. Vy jste ji křtila, ne?
2: No počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Chtěla, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za tý první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty a myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce. Že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji o páté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Elsnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuji. Moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak ji klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši poradci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovýrok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonec v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství. A měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl. A říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili, a když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Aby úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kosterní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lepka. Ta lepka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lepku. Proto zůstala ta lepka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lepky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lepka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci měli co nejbližší kontakt s paní Zdislavou.

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala. To si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu. Rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci. Každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče o nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme. Řádové se působící zde v Jablonném Podještědí. Markétě Ševčíkové, děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko

0: jsem se potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když sem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
0: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z věže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
0: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
0: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli koukoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Bety, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: v ordinaci rodiče? Jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho onemocnění?
3: Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak si to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat. Moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. Tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhle tom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě, jak mé po léčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky, prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měl prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: Ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech, a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatují z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to, a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle, a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostali ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná, a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš instagramový účet, Betinko.
3: Betty_d_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání,
3: děkujeme.
2: A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No, já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Rokycanská nemocnice pořizuje nové vybavení do pokojů. Obec Hromnice na severu Plzeňska má novou stromovou alej. Policie po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našla zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Dnes bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezké ráno u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezelden Dudáková. Rokycanská nemocnice modernizuje část pokojů na chirurgickém oddělení. Na čtyřech jednolůžkových pokojích a jednom dvoulůžkovém obnovuje hlavně nábytek, podlahy a doplňky. Pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
2: Kromě toho nemocnice pořídila v dubnu a v květnu celkem 30 nových televizorů, které nahrazují starší televize se set-top boxem. Nové už přijímají signál přes internet a je tak na nich možné najít kromě veřejných televizních stanic i třeba placené nebo streamovací platformy. A ta výměna se týká různých oddělení, nejenom tedy chirurgie.
1: V Hromnici na severním Plzeňsku mají novou kilometr dlouhou stromovou alej. Takzvaná Plánská cesta vznikla obnovením historické aleje, kterou tam v 50. letech minulého století rozorali zemědělci. Pokračuje starosta Hromnice Milan Brož z Hnutí STAN.
3: Cesta plní funkci jak krajinářskou, protierozní, tak hlavně i funkční, protože nově spojuje naše čtyři obce Žichlice, Chotinou, Nynice a Planou. Cesta je dlouhá 1 kilometr a po celé délce je lemována stovkou stromů. Na konci cesty na rozcestí bylo vybudováno zastřešené místo pro odpočinek s nově vysvěceným křížkem.
1: Při výbuchu neznámé látky v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku se zranili dva lidé. Pyrotechnik při prohlídce bytu nalezl zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamás. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí. Hamás tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. Sport. Pozemní hokejisté Litic ve finále extraligy v Hradci Králové prohráli s pražskou Slávií 0-1 a po roce tak opět berou stříbrné medaile. Jedinou branku vstřelil 5 minut před koncem mladík Tomáš Weintrit. Zklamaný byl po utkání litický obránce Lukáš Benda.
4: To finále vždycky prostě rozhodují nějaký blbý gól a ten bohužel prostě padnul i letos. Myslím si, že to bylo vyrovnaný celý zápas a rozhodl ten blbý gól. No. Češi se hledají slova, celá sezona byla dobrá, prohráli jsme jeden zápas za celou sezonu, teď vlastně druhý a o to horší to je, no.
1: A litické hokejistky v souboji o bronz s Rakovníkem zvládly nájezdy a slaví v extralize třetí příčku.
0: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojedinělé může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr, rozptylové podmínky, zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, aby o předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Provoz na silnicích v Plzeňském kraji je klidný a nemáme hlášené žádné komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vítejte a hlavně dobré ráno, 5 minut po 5. hodině. Seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede nedaleko Loučně pod Klínovcem v Krušných horách, kde stojí nejstarší dochovaná šachtová vápenka. Podrobnosti v našem seriálu už za malou chvíli. Dobré ráno.

0: Bude čtvrt na sedm, na šest. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Je 7. června.
1: Tajemství technických památek. Technických památek.
0: Víte, jak se v Krušných horách vyrábělo vápno pro stavby a zemědělství? Odpověď nabízí nejstarší dochovaná šachtová vápenka v České republice. Technická památka, která patřila k největší svého druhu v regionu a která je dnes součástí světového dědictví UNESCO.
2: Průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
3: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním lomu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
2: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud uvidí tuhle stavbu.
3: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
2: Pojďme si říct něco k historii.
3: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavená roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
2: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě. Tak kolik je stupňů uvnitř?
3: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
2: Jsme v jižní budově vápenky.
3: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců. Jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice. Dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
2: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra, tak teď se díváme do šachty.
3: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je jaký unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
2: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
0: A už na chvíli nabídneme aktuální informace o počasí. Dnešní teploty je 21 až 24 stupňů Celsia. Buďte s námi dál. Dobré ráno.

0: Annie Lennox, 10 minut před 17:30.
1: Počasí.
0: Dneska je 7. června ráno, relativně teplé, 13 stupňů Celsia ve Staňkově, 14 stupňů hlásí stanice Plzeň Mikulka a například Konstantinovy Lázně 10 stupňů. No a co nás čeká během toho dnešního dne, bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno a především na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění, dnešní nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia. Na horách 17 až 20 vítr, zpočátku slabý, během odpoledne mírný západní. Rozptylové podmínky, teď ještě mírně nepříznivé, ale během dne to už budou dobré.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Autonomní roboti, vozítka nebo celé systémy se postupně rozšiřují třeba i do skladů a logistických center. Ušetřit tak mohou třeba pracovníkům i desítky kilometrů nachozených po skladu nebo cenné minuty hledáním zbožím. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování zaostává.
1: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukce ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
2: Nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubických hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
1: Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
2: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál.
1: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozvážejí europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mekalux.
3: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa kam je potřeba dopravit.
1: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
4: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, ten režim je přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot.
1: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Bočková.
5: Pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
1: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nové zázemí pro sportovce chystají v Babyloně na Domažlicku. Pořídí šatny u fotbalového hřiště. Náklady částečně uhradí dotace od Plzeňského kraje. Obec už má stavební povolení a teď bude hledat dodavatele. Podél břehu Berounky na Rokycansku a Rakovnicku jezdí nová víkendová autobusová linka. V provozu bude i o svátcích a kromě turistů ji můžou využívat taky vodáci. Plzeňský kraj ocenil v loňském roce opravené památky. Hlavní cenu v kategorii staveb získala obnova objektů v areálu strojní cihelny v Boubíně. Hlavní cenu v kategorii pro sochy a drobnou architekturu dostalo město Stříbro za restaurování Mariánského sloupu. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory 3-1. A ještě počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno. Na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Dobřanech neprojedete hned třemi na sebe navazujícími ulicemi Dragounů, Sokolovská a Stromořadí. Dělníci tu provádí stavební práce. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, 2 minuty po půl šesté. Pokud máte ve vašem životě rádi jistoty, tak jednu takovou nabídneme, a to v podobě Miroslava Donutila. Ten s jistotou vždy pobaví. Ta scénka, kterou odehráme už za malou chvíli, se jmenuje Jak to chodí na divadle.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom jí tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak jí odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? No a to už nevrátíte, že jo, to už tam jednou sedí a ty lidi prostě...
0: Český rozhlas Plzeň.
2: A bude 17:45, tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 7. června, minimum minus 0,5 stupně, ne, jen 0,5 stupně Celsia do Mažlice, rok 1962, ale maximum bezmála 35 stupňů Celsia Plzeň Bohlavec, rok 1998. Jaké teploty budou dneska? No, teplotní rekordy nebudeme přepisovat, ale počasí by mělo být příjemné. Podrobnosti dodáme v našem vysílání už za chvíli.
0: Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 6:03.
1: Počasí.
0: A jaké jsou teploty v našem regionu? Velký Javor hlásí 10 stupňů Celsia, 11 je na Přimdě, 12 stupňů měří v Tachově, 11 Nepomuk a 13,5 stupně Celsia v Plzni na Mikulce. Dneska bude skoro jasno až polojasno. Během dne jen přechodně až oblačno a především na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia, na horách 17 až 20. Pované zpočátku slabý, během dne a odpoledne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky, textu ještě mírně nepříznivé, ovšem během dne to už budou dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. To byl Xindl X. Za 8 minut bude 6 hodin. V dnešním pořadu Pochoutkový rok zazpomínáme na recept, který se umístil na druhém místě, a to v roce 2021. I proto buďte s námi dál vysílat Pochoutkový rok. Dneska budeme už po 10. hodině. V 6 hodin nás čeká další kompletní zpravodajský servis.
1: S adresou svět.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Památkami Plzeňského kraje jsou cihelna v Boubíně a Mariánský sloup ve Stříbře. Nečtiny na severním Plzeňsku usilují prostřednictvím místní akční skupiny Vladař o zapojení mladé generace do veřejného dění. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Pěkné nedělní ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Plzeňský kraj ocenil v loňském roce opravené památky. Hlavní cenu v kategorii staveb získala obnova objektů v areálu strojní cihelny v Boubíně. Hlavní cenu v kategorii prosochy a drobnou architekturu dostalo město Stříbro za restaurování Mariánského sloupu se sochařskou výzdobou. Pokračuje mluvčí kraje Eva Mertlová.
2: Ve dvou kategoriích bylo nominováno celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova anebo část této obnovy byla dokončena v loňském roce. O hlavních cenách vždy rozhodla porota, a to na základě vlastního bodování. Šlo o pětičlennou porotu složenou z odborníků.
0: Obhájit svůj projekt pro oživení veřejného života v obci před zastupiteli a získat na něj dotaci až 15 000 korun. To je cílem výzvy místní akční skupiny Vladař, ke které se připojily i Nečtiny na severním Plzeňsku. Komu přesně je grant určený, vysvětluje ředitel skupiny Josef Ryšavý.
3: Mladí žadatelé od 15 do 26 let mohou své projekty podávat průběžně do konce roku anebo do konce vyčerpání dané výzvy, která je pro letošní rok 100 000. Nicméně pokud by se nám sešlo velké množství kvalitních projektů, tak budeme hledat další zdroje pro jejich financování.
0: Obce a další zřizovatelé můžou využívat novou aplikaci ministerstva školství, která pomáhá s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje očekávaný vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech a odhaduje, kde budou školky potřebovat více míst a kde naopak méně. Výpočty vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, stěhování obyvatel i demografickém vývoji. Předpovědi jsou dostupné až do roku 2035. Nejméně 12 lidí zranila střelba poblíž komunitního festivalu ve městě Toledo v americkém státě Ohio. Dva zranění jsou v kritickém stavu. Podle zástupce policejního náčelníka pravděpodobně dva lidé stříleli po sobě. Policie po nich pátrá. Obyvatele vyzvala, aby se místu činu vyhýbali, dokud neukončí jeho ohledání. Podle webu stanice CNN Spojené státy za letošní rok zažili nejméně 170 případů masové střelby. Sport. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila Polku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojice Granollers-Zeballos. Dnes čeká v finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Danilinová. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojedinělé může vyskytnout slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr, rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech neprojedete ulicí k vodojemu, dělníci tu rekonstruují plynové potrubí. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, 5 minut po 6. hodině. Ivety a také Slavojové mají dneska svátek, aby ne, je 7. června. Tady je Český rozhlas Plzeň a před námi Petr Muk anebo Helena Vondráčková. Hej, ty tam.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.
7: Zas přešla doba zkoušet a prázdnin je to čas. Ze studánky doušet

jsme Český rozhlas Ono se to létalo, tak nazval básník Miroslav Holub knížku, ve které se osobitým způsobem prózou i veršemi vrací do doby svého dětství a mládí v Plzni 30. a 40. let minulého století. Koláž vzpomínek, pocitů a postřehů má podtitul Suita z rodného města a vy si ji poslechnout můžete na plzeň.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Tak si to poslechněte, tady jsou narazet.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Dnes bude skoro jasno až polojasno a během dne jen přechodně až oblačno a především na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia, na horách 17 až 20. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný západní vítr a rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé a během dne to už budou dobré.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Hráči Letic prohráli ve finále extraligy v pozemním hokeji v Hradci Králové s pražskou Slaví 0-1 a berou stříbro. Pozemní hokejistky Letic slaví druhý nejvyšší úspěch v historii klubu. Ke stříbru z roku 2023 přidali extraligový bronz, když přetlačili Rakovník po samostatných nájezdech. V nich i základní hrací době skončila výsledkem 1-1 se blízkla plzeňská golmanka Anna Linková. Povídal si s ní náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Litické pozemní hokejistky to nakonec dokázali i s velkou pomocí golmanky Anny Linkové slaví v Hradci Králové bronzové medaile. Jak těžký ten zápas o třetí místo byl, protože jste prohrávali v základní hrací době, prohrávali jste v nájezdech, vypadalo to, že se budete muset spokojit se čtvrtým místem?
2: No určitě ten zápas byl těžký z mnoha důvodů. Rakovník je dlouholetým naším jako rivalem, myslím si, že s nima hrajeme nejvyrovnanější zápasy a tenhle ten nebyl výjimka a určitě to byl hrozně demotivující pocit, hlavně na to koukat z té brány, nebejt proto schopný udělat nic jiného, než všechno chytnout, ale vlastně jsem nějak vnitřně cítila, že to zvládneme a že vyhrajem, takže jsem nějak měla nějakou vnitřní jistotu, že to padne a padlo to, takže jsem za to hrozně vděčná.
1: Přitom ten začátek byl hodně špatný, tam vás soupeřky zatlačili a rychle jste prohrávali, pak jste tam předvedla několik skvělých zákroků a v tom samém závěru, poté co se vám povedlo vyrovnat znovu, tam byly dvě obrovské šance Rakovníka, jak vám bylo v tu chvíli? Nebo na to člověk nemá v té bráně čas myslet vůbec?
2: Určitě má. Moc krát děkuju za pochvalu, já si myslím, že v ten daný moment se člověk prostě soustředí jenom na balon a radši nevnímá to, jestli to chytnul dobře špatně, prostě vnímá to, že se to dostalo od něj pryč ten balonek a vlastně mohlo to být stokrát jinak, ale všechno sedlo, holkám to sedlo, holky bojovaly do poslední vteřiny a bez nich by to takhle taky nedopadlo, takže to nebyla jenom moje zásluha.
1: Pojďme k těm nájezdům. První tři střelkyně Rakovníka vám nedali moc šanci v té bráně, tak říkala jste si, že musíte něco změnit, protože po té, co nedala Lucie Dolívková, tak jste byli pod tlakem v těch nájezdech.
2: Je to situace, která vlastně nejde ani popsat slovy, ani vlastně v ten daný moment člověk nemyslí na nějaký větší detaily, myslí jenom na to, jestli vyběhne výš, jestli zůstane víc dole. Zvolila jsem druhou taktiku, že prostě si budu víc hlídat brankovou čáru, že prostě zkusím být co nejdýl na nohou a vyplatilo se to a vlastně to dopadlo úplně nejlíp, jak mohlo. Je to nepopsatelný pocit.
1: Po minulých nájezdech s Rakovníkem jste plakala, protože vám to nevyšlo. Tentokrát slzy štěstí v Hradci Králové?
2: Já si myslím, že budou slzy štěstí určitě z mnoha důvodů a tohle to byl vlastně poslední turnaj našeho realizačního týmu v tomhle tom složení, takže budou určitě slzy smutku i slzy štěstí potom a to byl fakt smutný zážitek. Na druhou stranu si myslím, že nás to hrozně posunulo jako tým a možná jsme díky tomu byli schopni zvítězit dneska.
1: Takže v litické sbírce už je stříbro, teď bronz, tak příští rok budete cílit na ten stupínek nejvyšší?
2: No já a moje spoluhráčky určitě ano, takže my se těšíme na další sezónu, že to možná cinkne, že si konečně taky nad hlavu zdvihneme ten titul my. Bylo by to super.
1: Jaká byla vlastně ta sezona, která právě teď končí v Hradci Králové bronzovou tečkou zvládnutými nájezdy s Rakovníkem?
2: Byla skvělá. Myslím si, že skvěle okořeněná zahraničním turnajem ve Vídni, kde jsme sice žádnou výhru jsme neukořistili, ale hrozně nás to posunulo jako tým, hrozně nás to posunulo herně a myslím si, že díky tomu to bylo možné skončit takhle a vlastně i mentálně jsme se posunuli a myslím si, že tahle sezona mi zatím dala úplně nejvíc.
1: Říká litická golmanka Anna Linková z Hradce Králové Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na zámku ve Veselí u Janovic nad Úhlavou pracují dobrovolníci. Na víkendovou akci neziskové organizace INEX tentokrát přijel třeba Int nebo Ukrajinka. V posledních letech tu pracovali už desítky dobrovolníků z celého světa. Udržovat dobrou kvalitu vody ve Velkém Boleveckém rybníce v Plzni i letos pomáhá speciální žací loď. Reguluje růst vodních rostlin, které by mohly komplikovat koupání. V těchto dnech pokračuje s intenzivní přípravou na letní sezónu. Rokycanská nemocnice modernizuje část pokojů na chirurgickém oddělení. Na čtyřech jednolůžkových pokojích a jednom dvoulůžkovém obnovuje hlavně nábytek, podlahy a doplňky. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035. Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Pozemní hokejisté Litic ve finále extraligy v Hradci Králové prohráli s pražskou Slávií 0-1 a po roce tak opět berou stříbrné medaile. Za to litické hokejistky v souboji o bronz s Rakovníkem zvládly nájezdy a slaví v extralize třetí příčku. A ještě počasí, dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojedinělé může vyskytnout slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné dopravní komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6.32, to byly krátké zprávy Českého rozhlasu Plzeň a dobré ráno, pokračuje dál. Za chvíli dorazí naši nejmladší a v rubrce Ahoj rádio se jich zeptáme, jak se podle vás dají snadno vydělat peníze. A z dětských odpovědí na tohle téma budete vyluženě překvapeni. Tohle je Petr Novák.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: Jak se podle vás dají snadno vydělat peníze?
1: Že budeme pracovat v práci.
2: Za brigádu.
3: Věci, které nepotřebujeme prodat.
4: A koupit pozemek a potom ho prodat.
5: Půjčit si peníze.
6: Vyklidit myčku.
7: Vyčistit záchod.
8: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8 minut po půl sedmé, pokračujeme teplotními rekordy Plzeňského kraje pro 7. června. Minimum půl stupně Celsia, to měřili v Domažlicích v roce 1962 a roku 1980-98 měřili v Plzni Bolevci 35 stupňů Celsia, dnešní teploty 21 až 24 stupně Celsia. Podrobně se na počasí podíváme hned po Pet Shop Boys.
9: Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla uvádí operu Psohlavci, jednoho ze nejslavnějších děl Aloise Jiráska, stvárněné operním skladatelem a dirigentem Karlem Kovařovcem, začíná ve Velkém divadle v 19 hodin. To byl jeden z typů pro volný čas, ty ostatní nabídneme hned po počasí.
1: Počasí.
0: To pro vás máme 3 minuty před 6:45. Dobré ráno. Aktuální teploty v plzeňském kraji Nepomuk 12 stupňů, 13 stupňů Plzeň Mikulka, taktéž v Rokycanech je teď 13 stupňů. A když se podíváme na Přimdu, teploměr tam ukazuje 10,5 stupně Celsia. A skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. A především na horách se dneska ojediněle můžou vyskytnout slabé přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia a na horách 17 až 20. Pované zpočátku slabý, během odpoledne mírný západní vítr a rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, ale během dne pak už budou dobré.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: 7:03, dobré ráno.
0: Tipy pro volný čas.
2: V rámci Křimického kulturního léta zahraje plzeňský divadelní spolek Jezírko pohádku pro děti. Představení Hrátky s čertem začíná dneska odpoledne v 16 hodin, a to v Zámeckém parku. V městské knihovně v Nýrsku můžete zhlédnout ojedinělou výstavu děl učitele, historika, grafika, básníka a rodáka z Chudenína Valtra Gruesla, který ve svých dílech zachytil krásu Šumavy a bavorského lesa a za svoji celoživotní práci získal řadu ocenění Výslesa a za svoji celoživotní práci získal řadu ocenění. Výstava potrvá až do 18. června. Pařák a nep. Parádní řádění klatováků se koná dneska mezi 14. a 18. hodinou na kolonádě v Klatovech. Jedná se o dětský den s 19 herními stanovištěmi, inspirovaných rekordy s pokusem o nový český rekord v kreslení domečku. Tak držíme palce. Plovárna ve Starém Plzinci se dnes otevírá po několika měsíční rekonstrukci. Při slavnostním zahájení se zasadí strom a podrobnosti k programu doplní starosta Starého Plzence Jan Eret.
3: Ve 14 hodin budeme slavnostně otvírat nově zrekonstruované koupaliště s novým brouzdalištěm, novými chodníky a hlavně s filtrací s krásně čistou vodou. Takže pestrý program v neděli ve 2 hodiny pro děti, pro rodiny.
2: Koncert Tři mistři, jeden chrám zazní v kostele svatého Jana Nepomuckého na náměstí Augusta Němejce v Nepomuku. Hudební projekt, který propojuje špičkové interpretační osobnosti české hudební scény s výjimečným duchovním a historickým prostorem barokního zámku, začíná v 19 hodin.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.

Na dnešní odpoledne pro vás chystáme setkání s režisérem Jiřím Krejčíkem. Právě on bude hlavním aktérem dalšího vydání Hvězdných návratů. Dozvíte se, jak se režisér Krejčík dostal ke své práci, jaké problémy překonával při natáčení slavných filmů a komedií a jestli opravdu platilo, že herce přísně trestal. I proto buďte s námi po 16. hodině. Eros Ramazzotti do 7. hodiny a v 7. připravíme další kompletní zpravodajský servisy. Proto buďte s námi.

0: Mýty s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
2: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Nová autobusová linka spojuje oblast řeky Berounky od radnic na Rokycansku po Křivoklátsko. Počet registrovaných zahrádkářů na Klatovsku stále klesá. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Další aktuální zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Hezké ráno. Podél břehů Berounky na Rokycansku a Rakovnicku jezdí nová víkendová autobusová linka. V provozu bude i o svátcích a kromě turistů ji můžou využívat taky vodáci. Jak připomíná Filip Drápal z Aropit, organizátora regionální dopravy ve Středočeském kraji.
5: Tato linka bude ideální i pro vodáky, kteří se budou moci přepravit z místa, kde se budou naloďovat nebo naopak vyloďovat zpátky do svého původního stanoviště. Tahle linka pojede každý víkend a svátek až do konce září.
4: Český zahrádkářský svaz v Klatovech cílí aktivity na děti a mladé lidi. Chce je přilákat k pěstování a zahradničení. Jeho členská základna totiž stále klesá. Podle předsedkyně Českého zahrádkářského svazu v Klatovech Olgy Kalčíkové je to tím, že lidé stárnou a taky se nechtějí sdružovat v organizacích.
6: Setkávám se s tím třeba v zahrádkářských koloniích, kde Markýta v Klatovech, velká zahrádkářská kolonie, která mívala 300 členů třeba, a dneska zhruba 20, ano, tam ten pokles je hodně velký, ale přesto ty zahrádky mají své majitele, někdo to pronajímá a ti lidé už nemají zájem.
4: Na okrese Klatovy je aktuálně 700 registrovaných zahrádkářů. Některé organizace, jako třeba ve Vrhavči nebo Kašperských horách, zanikly úplně. Autonomní vlaky a tramvaje bez řidiče by mohly získat jasná pravidla pro provoz. Drážní úřad připravuje potřebnou legislativu i bezpečnostní předpisy, které umožní jejich nasazení v běžném provozu. Informoval o tom ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už nyní některé firmy autonomní kolejová vozidla testují, stále ale musí mít dohled obsluhy. Ministerstvu dopravy chce úřad návrh změn předložit přibližně za rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání předchází krátce potom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a vzájemnému mírovému jednání. Putin nabídku odmítl s tím, že nevidí v případném setkání smysl.
0: Sport.
4: Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu dnes v 15 hodin.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo spolojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr, rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Uzavírka platí v Poplužní ulici v Blovicích v místě železničního přejezdu. Objížďka vede přes Hradišťskou ulici. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kateřina Zeldin Dudáková a zprávy Českého rozhlasu Plzeň končí 6:55. Stále přejeme dobré ráno. Možná už teď přemýšlíte, co dneska budete podávat k obědu, milé hospodyňky, tak co třeba čočku. Když se podíváte na plzeň.rozhlas.cz, je tam recept na čočku, klasika české kuchyně, ovšem v podání Mirky Kuncmanové, kde jsou nějaké ty ingredience navíc a možná váš nedělní oběd udělají o to lepší. Tak se podívejte. Už za chvíli kalendárium. A teď Petr Kotwald.
0: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Dobrý den, je neděle 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén.
2: Mozart!
1: Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
3: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
1: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.
4: A já přeji dobré ráno, 2 minuty před 7:45. Tady je Plzeň a tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 7. června, půl stupně do Mažlice, rok 1962 a bezmála 35 stupňů bylo v Bolevci v roce 1998. Jaké počasí bude dneska? Na to se už za chvíli zeptáme meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: 3 minuty po 4:15, dobré ráno, s Českým rozhlasem. Chráněná krajinná oblast Brdy letos slaví 10 let od svého vzniku. Už za chvíli vám přineseme další díl našeho seriálu. Tentokrát se zaměříme na tamní rostliny.
1: Počasí.
0: Přejeme dobré ráno i na Mikulku, kde nás, na nás čeká Petra Polívková.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak včera jsme si užili v počasí všechno, svítilo sluníčko, bylo zataženo a rovněž nám zapršelo. Jak je to teď aktuálně?
2: Aktuálně to vypadá tak, že směrem k jihu nám oblačnosti přibývá, takže na severu našeho regionu je skoro jasno, jinde spíše polojasno, na jihu až oblačno, ale srážky nemáme nikde. Teploty se v tuto chvíli pohybují mezi 13 až 17 stupně Celsia.
0: A jak se nám to počasí bude měnit během neděle?
2: Bude převážně slunečno, bude polojasno, ale během dne by se měla vytvářet nějaká nevýrazná kovovitá oblačnost a přechodně může být až oblačno. Srážky ty, jestli vůbec budou, tak jen na Šumavě, kde se může vyskytnout s malou pravděpodobností i slabší přeháňka, ale k večeru už bude oblačnosti opět ubývat a bude se nám postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty mezi 22 až 25 stupni na Plzeňsku by mohlo být ještě o stupně tepleji, kolem nebo až 26. Ale bude trošičku víc foukat a pocitová teplota bude tedy trošičku nižší. Nejvyšší teploty na horách tam někde kolem 18 stupňů a vítr bude tedy zpočátku slabý, během dne, ale začne přechodně zesilovat na mírný západní o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu, ale opět večer opět zeslábne.
0: Informace o počasí do dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň dodala Petra Polívková. Děkujeme a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jsou 23 minuty po 7 hodině. Dobré ráno. V uplynulých 10 letech bylo v chráněné krajinné oblasti Brdy vyhlášeno 6 nových památných stromů. Proběhla tam celá řada průzkumů, které přinesly cenné poznatky i nález století. Na louky a vřesoviště se v rámci našeho seriálu vydala Bára Kvapilová.
1: Jsme přišli na jedno z cenných bezlesí v rámci chráněné krajinné oblasti Brdy, což jsou území bývalých obcí, které zanikly po druhé světové válce postupně definitivně.
2: Říká šéf správy chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer.
1: V rámci chráněné krajinné oblasti Brdy většina toho nejcennějšího je právě na bezlesí a ty bezlesé plochy byly vlastně dlouhodobě udržovaným právě výcvikem armády. Některé i specificky vznikly díky užívání armády a to jsou především ty dopadové plochy Brda, Tok, Jordán, kde vznikly rozsáhlý vřesoviště minimálně ve střední Evropě jedny z největších a tím, jak tam dopadala munice, vytvářela nějaký narušený povrch, nějaký já.

0: druh orchidej, který ve vnitrozemí Čech byl považován za vymřelý, takže je to takový nález, který botanici označují jako nález století.
1: Jaké další zajímavé rostliny tady můžeme najít?
0: Určitě stojí za zmínku masožravá rosnatka okrouhlolistá, která je součástí takových podmáčenějších míst na vřesovištích. Na těch bývalých dopadových plochách tam jsou ohromné populace, několik desítek hektarů, kde tu rosnatku okrouhlolistou můžeme nalézt. Je masožravá, protože je vlastně na málo uživném substrátu. Ona tím, že chytá nějaký drobnější hmyz, tak vlastně získává živiny.
1: Teď kráčíme zelenou loukou. Já se trošku obávám, nemůžu tady něco rozšlápnout.
0: Ne, určitě ne. My většinu těch fenoménů, který v rámci chráněné krajinné oblasti Brdy tady máme, tak jsou ve velkých množstvích a dost často jim právě narušení toho povrchu prospívá. Takže i přesto, že jsou to zvláště chráněné druhy, tak vlastně potřebují ten aktivní narušený povrch.
1: Co tady máme hned před námi?
0: Tak tady nám rozkvétají, tadyhle jsou ještě poupata a tady nám rozkvétají kosace sibirské.
1: Krása, který je krásně modrý.
0: Ano, dají se vidět i loňské tobolky, které jsou také hnědé, suché a chrastí v nich vlastně ty semínka. Jo? Těch kosaců sibirských tady jsou stovky až tisíce na některých lokalitách, třeba v okolí Paderských rybníků, tak je jedna z největších populací těch kosaců sibirských.
1: Říká šéf chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer. Z Hrachoviště Bára Kvapilová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i v Brdech.
3: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nové zázemí pro sportovce chystají v Babyloně na Domažlicku. Pořídí šatny u fotbalového hřiště. Náklady částečně uhradí dotace od Plzeňského kraje. Obec už má stavební povolení a teď bude hledat dodavatele. Podél břehu Berounky na Rokycansku a Rakovnicku jezdí nová víkendová autobusová linka. V provozu bude i o svátcích a kromě turistů ji můžou využívat taky vodáci. Plzeňský kraj ocenil v loňském roce opravené památky. Hlavní

0: Cenu v kategorii staveb získala obnova objektů v areálu strojní cihelny v Boubíně. Hlavní cenu v kategorii prosochy a drobnou architekturu dostalo město Stříbro za restaurování Mariánského sloupu. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory 3-1. A ještě počasí, dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojedinile může vyskytnout přehánka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Další díl seriálu Můj kraj nás zavede do Železné Rudy, kde se narodil průkopník české myslivosti Julius Komárek. I proto buďte s námi dál.
1: Dobré

Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Jak bude se z ranního vysílání Českého rozhlasu Plzeň dozvíte ve 7:45.
2: Můj kraj. Seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Julius Miloš Komárek se narodil 15. srpna 1892 v Železné Rudě. Výrazně se podílel na rozvoji české myslivosti a byl jedním z prvních iniciátorů založení Národního parku Šumava, které se měl v zvláštní vztah, jak řekl Romanovi Stupkovi vedoucí lesní správy Lesů České republiky Petr Najman.
3: Ten jeho vztah byl daný tím, že se na Železné Rudě na Šumově narodil. Tady chodil k soukromému učiteli, českému soukromému učiteli, aby nemusel chodit do německé školy, a vystudoval i klatovské gymnázium, to znamená celé mládí strávil na Šumově a toho tím pádem formovalo. Pro mě, jakožto pro profesního lesníka, je to jednoznačně nejvýznamnější osobnost Železnorudska, Železné Rudy, protože zakládal výzkumný ústav pro ochranu lesa, dnešní výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.
4: Profesor Komárek vedl výzkumný ústav lesnický od roku 1921 do roku 1945. Důvodem pro založení ústavu byla kalamita přemnožené bekyně mnišky. Julius Komárek se v tehdejším československém rozhlase snažil situaci přiblížit posluchačům.
5: Je to malý, bíle a černě kreslený motýl, jehož chlupatá housenka je strašným škůdcem našich smrkových lesů. Vyskytuje se čas od času, obyčejně v období 5 až 10 let, v obrovském množství v květnu a červnu v našich hustých smrčinách a v krátké době asi 6 neděl dovedou tyto housenky sežrati všechny jehlice stromové tak, že jen holé koruny červenavých větví ční k nebi jako po zhoubném požáru.
4: Komárek ze své funkce jako první ve střední Evropě nařídil letecké práškování proti bekyni, čímž se podařilo obrovskou kalamitu zastavit. Byl činný i literárně, snad každý myslivec zná jeho knihu Lovy v Karpatech a život lesní zvěře populárně líčil i přes rozhlasové vlny.
6: Nyní položil své dlouhé parohy na hřbet, natáhl chřtán a z otevřeného hrdla vyráží táhlý řek.

0: Je to výzva mladým sokům, které tuší na blízku a kteří by mu rádi odloudili některou laň.
1: Julius Komárek byl rovněž prvním iniciátorem zřízení národních parků v Tatrách a na Šumavě, kde by zvěř byla zákonem chráněna. Později se stal členem korespondentem Akademie věd. Zemřel 7. února 1955 v Praze. Ze Železné Rudy, Roman Stupka, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.
3: Ve 4,35 stupňů Celsia bylo v Plzni Bolevci v roce 1998 dnešní teploty mezi 21 až 24 stupně Celsia. Podrobnosti o počasí dáme za chvíli.

0: Jedna minuta po 7:45, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Zdali si myslíte, že si nikdo nemůže splést slova ručník a strop, tak se mýlíte. Luďkovi Sobotovi se to povedlo, ostatně o tom bude v našem vysílání povídat už za malou chvíli. Teď je aktuální informace o počasí. Relativně teplo, nebo jo, ono je teplo. 15 stupňů Celsia Plzeň Mikulka, 16 v Klatovech a Vlkonice 17 stupňů Celsia. A jak bude dnes? Skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno a především na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia, na horách poté 17 až 20. Povane zpočátku slabý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky zpočátku jsou nepříznivé, ale během dne to už budou dobré.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jan Kledecký, Jenom láska, Český rozhlas Plzeň, 9 minut nás dělí od 8 hodiny.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
0: Luděk Sobota.
2: Vážení přátelé, jednou jsme byli s divadelní fakultou na západě, ve Francii, ve městě Nancy. Jo, a to bylo v době, kdy jsem se zároveň učil francouzsky a mělo to nedozírný následky. Cože? Tehdy já jsem tam byl ubytovaný v penzionu s mým kamarádem a spolužákem Pavlem Pavlovským, který je dneska šéfem činohry divadla v Plzni. A tenkrát nějak z ničeho nic, nevím, jestli z té změny vzduchu, nebo co, dostal nějaký neštovice, jestli černý nebo zelený, nebo prostě nějaký dostal, popadli ho a odvezli ho si, představte, do nemocnice. A my spolu předtím byli na manželských postelích. Nám dali, i když jsem normální, by jsme byli oba. Jo, ani on nebyl nějak, že by po mně něco chtěl. A představte si, ta tragédie, najednou oni ho odvezli a teď já jsem dost taky trošku choulosti, nebo se bojím nějaký, že kdyby něco, jo. A teďka jsem si říkal, co já udělám, ho odvezli a já, abych to samozřejmě člověk myslí stejně přeci jenom nejvíc na sebe, abych to nedostal taky, tak jsem si říkal, sakra, musím udělat základní opatření, musím, aby mě vyměnili ručníky a to. No a šel jsem za tím šéfem toho penzionu a teď si představte v té mý tehdejší francouzštině, no ono se to moc neřekl, tak jsem si plet dvě slova, které vůbec ani zvukově spolu nesouvisejí. Já nevím, jak jsem si to mohl splíct. Slovo strop se slovem ručník. Vůbec nechápu. Dodnes máš se naprosto něco jiného. Strop je le plafond a ručník je la serviette, čili to nemá nic společného. Já nevím, no. To je jedno. Já jsem za ním šel, si představte, a říkám tomu, dával jsem se ještě záležet na výslovnosti, a říkám tomu šéfovi toho hotelu, monsieur, s'il vous plaît, je vais échanger le plafond dans ma chambre. Pane, já chci, prosím, vyměnit strop ve svém pokoji. Jsem mu řekl, domění, že říkám ručník. Se na mě tak podíval, pán. Et pourquoi, monsieur? A proč, pane? Já pán, parce que mon camarade est malade. Protože můj kamarád je nemocen. On pán, a proto vy chcete vyměnit strop ve vašem pokoji? A pán, ano. To je samozřejmě. Samozřejmě, jakože u nás je to běžná věc. No ne, hygiena, jsem si říkal, jako aby si nemysleli, jo? Já byl tady v tom východním bloku, že jo, takže aby si nemysleli, že jako tady jsme 100 let za opicema, nebo co? On pá, a kde je váš pokoj? Pán, prosím, tak jsme šli, teď jsem šel to, otevřel jsem dveře u svýho pokoje, on tam vešel a najednou já koukám, on čumí na strop. Říkám, co čumí na strop, proč neveme, když teda neposlal pokojskou nebo to, tak proč neveme to sám, teda ty ručníky a nevymění je, když už teda je tak laskavý, že tam kvůli tomu jde. A on čuměl na ten strop a najednou byla, snepa possible, monsieur, to není možné, pane. Já si pám, proč by to nebylo možné? Já si říkám, takhle s náma tady nebudou zacházet, jo. Proč by to... A já vám, monsieur, ženu, u nás to možné je. A kde to je u vás? Já vám, Dana Čekoslovaký. Bomba. Tak jestli u vás to možné je, víte, tak u nás to možné není.
3: Já si říkám, ty hajzle. Ty si myslíš tohle, je to možný tohle, co... A teď on se otočí a odchází takhle na tu chodbu. Já jsem za ním vylít a zařval jsem na ním. Mon kamarád je malád, můj kamarád je nemocen. Se otočil a má, ne váš kamarád, vy jste nemocen.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Při dvoře na Domažlicku letos budou pokračovat práce na kostele svatého Mikuláše. Málo vody v Otavě ovlivňuje výpůjčky lodí. V květnu kvůli bojům na Blízkém východě opět zdražovaly některé stavebniny. Dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné nedělní ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. V Šidboři na Domažlicku bude i letos pokračovat obnova kostela svatého Mikuláše. Stejnojmenný spolek se o něj stará už 10 let. Díky němu se povedlo zrekonstruovat věž kostela, včetně báně, instalovat dva zvony a věžní hodiny. Pokračuje předseda spolku Mikuláš Ivo Dubský.
3: Zatím se nám podařilo zachránit presbytář, zachránit zákristii, zachránit věž, kde už jsou dneska zvony a věžní hodiny. A poslední fází opravy je záchrana lodi kostela. Letos by se mělo dokončit polovina krovu nad lodí kostela a současně ten krov zakrýt definitivně taškami.
2: Sucho a málo vody v Otavě se projevuje na vytíženosti půjčoven lodí v Sušici. Kvůli nízkému stavu vody není řeka úplně vhodná pro rafty a na kánoe si ale zase ne každý troufá. V jedné z půjčoven přímo u řeky, tak oproti loňsku evidují míň výpůjček, říká její provozovatel Tomáš Mašek.
4: Problém je to sucho, no. Rafty jsou skoro nesjízdný po celé řece a jako ono hodně lidí to ruší, protože se třeba bojí na kánoích jezd, tak to buď nejedou vůbec, anebo si to přesunou na jinou řeku, třeba na Ohři, která je na tom trochu líp, nebo tu Sázavu. No a oproti loňsku v tuto chvíli jsme minus tak 10-15%. A jestli ta sezona bude takhle pokračovat, tak to bude ještě horší.
2: I v květnu zdražovaly některé typy stavebních materiálů v návaznosti na situaci na Blízkém východě. Ceny rostly například u pěnového polystyrenu, který zdražil o 17%, a izolací, u kterých se cena zvýšila o desetinu. Vyplývá to z dat cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví. Situace v Perském zálivu ovlivnila ceny stavebních materiálů už v březnu a dubnu. Zdražil plyn, ropa a další komodity, což se v dřívějších měsících nejvýrazněji propsalo do cen plastu, asfaltu, oceli či betonu. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnily vstup do země desítkám skotských fanoušků. Jak píší britské Timesy, úřady jim zrušily už dříve schválené elektronické žádosti o vstup ESTA. Podobně dopadl i švýcarský reprezentant Embolo. Ten v úterý nemohl odletět s týmem do Spojených států a po průtazích se k němu připojil až v pátek. Do Spojených států mají zakázaný vstup i všichni občané Íránu nebo Haiti, jejichž týmy se turnaje je účastní.
1: Sport.
2: České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily. V Nankingu porazili Tajsko 3-0 na sety. Češky tak v Číně prohrály jediný ze 4 zápasů. A mužská volejbalová reprezentace má druhou výhru v evropské lize. Po vítězství nad domácím Maďarskem zdolali Češi Norsko ve 4 sadách.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr, rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na Klatovsku neprojedete na trase Točník Makalovi kvůli opravě vozovky. Objížďka vede přes Ostřetice. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsme Český rozhlas, vítejte 5 minut po 8 hodině, dneska je 7. června a Ivety, ty mají svátek. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit Silonu. Jak tohle umělé vlákno vzniklo, přiblíží ještě před 8:45 Martin Písařík.
7: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: A dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Pokračuje dál, za 4 minuty bude 8:45 a za chvíli aktuální informace o počasí.

0: Nové pásové bojové vozidlo CV-90 nebo rekonstrukci tankové bitvy z roku 1945 mohli lidé včera vidět v Brdech. Na tradiční den pozemního vojska Bahna dorazili i letos desítky tisíc diváků. My vám reportáž nabídneme už za chvíli. Teď
1: počasí.
0: 9:01 nabízíme aktuální informace o počasí. Skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno a především na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až na vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia, na horách 17 až 20. Povane zpočátku slabý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky teď jsou mírně nepříznivé, ovšem během dne to už budou dobré.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy. Český rozhlas Plzeň.

0: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na další den pozemního vojska Brdy v Bahnech. Po celou sobotu si mohli v areálu vojenského tankodromu prohlédnout současnou techniku i výbavu české armády. Své vybavení předvedly i sousední armády z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také dynamické bojové ukázky. Přehlídku vojsko vnímá částečně i jako náborovou akci.
1: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen.
2: Už slyšíme i vrtulníky.
1: Promluvil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
3: Den pozemního vojska vnímám především jako příležitost ukázat veřejnosti skutečnou připravenost armády České republiky.
1: Přítomné pozdravil i dosluhující náčelník generálního štábu armádní generál Karel Řehka.
4: Dnešní bezpečnostní situace není jednoduchá, je složitější, než byla kdy předtím v naší novodobé historii. Na obrany schopnosti země se nepodílí jenom armáda, ale podílí se celý stát a podílí se celá společnost a je důležitá podpora veřejnosti.
1: Bahna pořádá spolu s partnery nadace pozemního vojska armády České republiky. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel Bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
5: Sovětský tank T-55.
1: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
2: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4. Díky modulárnímu pancéřování mohl být tank snadno modernizován.
1: Historická ukázka připomněla tankovou bitvu z konce druhé světové války.
6: Na zničení jednoho německého těžkého tanku Tiger docházelo ke ztrátě 4 až 5 amerických tanků. Ono to bylo obdobné i na té sovětské straně.
1: Přijel se podívat třeba Václav.
7: Tak hlavně jsme to vzali jako výlet kvůli synovi.
1: Kde ho máte?
7: No, ten je právě vepředu.
1: Někde v davu.
8: Někde v davu vepředu.
7: Vepředu u plotu, aby viděl co nejlíp.
1: Aha. Přišel jste s manželkou.
9: Zdeňka. My jsme tady kdysi začínali, jako když jsme spolu randili, jak jsme sem chodívali, a když byl malej v kočárku, tak taky, a teď je to taková jako tradice.
1: Váš syn Vašík se vrátil z davu?
10: Podívej. No, líbí se mi to, že tu jsou různý tanky, bitvy a je to tady zajímavý.
1: Novinku v české armádě, také novinku tady na bahnech, švédské pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy. Proč sem jezdíte, nebo proč jste sem přijel?
11: Tak baví nás ta vojenská technika a na jednu stranu výlet, tak trochu festival a dobrá příležitost se vyvětrat.
12: Já jsem taky Honza.
1: Taky jste Honza.
12: Jako je to pro nás takový kulturní zážitek. Podstatě, no.
1: Do přípravy letošních bahen se zapojila skoro tisícovka lidí, včetně 700 vojáků. Diváci mohli vidět zhruba 300 kusů současné i historické vojenské techniky. Z tankodromu Zadní Bahna Lukáš Milota, Český rozhlas.
13: Jsme s vámi i v Brdech. Český rozhlas Plzeň.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na zámku ve Veselí u Janovic nad Úhlavou pracují dobrovolníci. Na víkendovou akci neziskové organizace INEX tentokrát přijel třeba Int nebo Ukrajinka. V posledních letech tu pracovali už desítky dobrovolníků z celého světa. Udržovat dobrou kvalitu vody ve Velkém Boleveckém rybníce v Plzni i letos pomáhá speciální žací loď, reguluje růst vodních rostlin, které by mohly komplikovat koupání. V těchto dnech pokračuje s intenzivní přípravou na letní sezónu. Rokycanská nemocnice modernizuje část pokojů na chirurgickém oddělení. Na 4 jednolůžkových pokojích a jednom dvoulůžkovém obnovuje hlavně nábytek, podlahy a doplňky. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035. Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografické vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně

0: aktualizovat. Pozemní hokejisté Litice ve finále extraligy v Hradci Králové prohráli s pražskou Slávií 0-1 a po roce tak opět berou stříbrné medaile. Za to litické hokejistky v souboji o bronz s Rakovníkem zvládly nájezdy a slaví v extralize třetí příčku. A ještě počasí, dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno a na horách se ojediněle může vyskytnout přehánka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehodu máme hlášenou na silnici číslo 26 u obce Podhájí na Domažlicku. Srazilo se tu osobní auto s autobusem. Na místě je policie. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Znáš

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Máslo na hlavě. Asi si dokážete představit, co znamená úsloví mít máslo na hlavě, ale pro jistotu. Slovník říká, že mít máslo na hlavě znamená dopustit se něčeho nečestného, být zatížen pocitem viny. Co s tím má společného máslo, tato veskrze lahodná pochutina? Musíme se vydat až do středověké Francie. Některé nepoctivé trhovkyně kazily máslo různými příměsemi, aby co nejvíce vydělali. Když se na to přišlo, musela si dotyčná dát hroudu svého šizeného másla na hlavu a postavit se na veřejném místě na slunce. Musela tak setrvat do doby, než se máslo začalo rozpouštět. Dovedete si představit, jak potom nebohá trhovkyně vypadala. Mastný obličej a znečištěné a slepené vlasy a lidé kolem chodící věděli, že je to ta nepoctivá, od které si už nikdy nic nekoupí. Takto pošramocená pověst se pak velmi těžko napravovala.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Do 9. hodiny očekávejte od nás pro vás ještě tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Za 2 minuty, 8:45 na telefonu Petra Polívková, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Venku nám svítí sluníčko.
2: Ano, je to tak, máme nějaké polojasno zhruba a teploty už nám trošičku šplhají nahoru. V současné době se pohybují mezi 15 a 18 stupňů.
0: Vydrží nám charakter počasí po celý den?
2: Většinou vydrží, bude převážně slunečno, bude většinou polojasno, i když v těch odpoledních hodinách se může vytvářet nějaká kupovitá oblačnost a může být přechodně až oblačno. A na Šumavě se mohou vyskytnout a slabší přeháňky, i když ta pravděpodobnost je poměrně malá. Ale k večeru už nám bude se oblačnosti ubývat a bude se postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 22 až 25 stupni, na Plzeňsku by mohlo být ještě o stupínek více a na horách tam očekáváme teploty kolem 18 stupňů Celsia. Ale bude nám postupně docela foukat, sice v počátku bude ještě slabý vítr, ale během dne nám přechodně zesílí na mírný západní vítr o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu, ale večer opět bude slábnout. Ten vítr je akorát dobrý na to, že ty pocitové teploty budou o něco nižší, než budou naměřené.
0: Minulý pracovní týden byl v počasí tak trochu na houpačce, jeden den velmi teplo, pak se nám ochladilo, pršelo, pak opět teplo. Jak to bude zítra na začátku toho nového pracovního týdne?
2: Zítra to bude podobné jako dnes, bude hodně slunečno a bude ještě i tepleji, ale potom v těch dalších dnech tam už to zase bude jak na houpačce. Ale vrátím se k tomu zítřku, bude skoro jasno až polojasno, až ve večerních hodinách se začne oblačnosti přibývat postupně od západu. Nejnižší noční teploty klesnou mezi 10 až 6 stupňů a nejvyšší denní vystoupají mezi 25 až 28 stupňů Celsia. A už nám nebude tolik foukat, bude vát jen slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů.
0: Zprávy o počasí do dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň přinesla Petra Procházková. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Tipy pro volný čas.
2: Máme pro vás 3 minuty po 8:45. Přejeme dobré ráno. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla uvádí operu Psohlavci, jednoho z nejslavnějších děl Aloise Jiráska, stvárněné operním skladatelem a dirigentem Karlem Kovařicem. Začíná ve Velkém divadle v 19 hodin. V rámci Křimického kulturního léta zahraje plzeňský divadelní spolek Jezírko pohádku pro děti. Představení Hrátky s čertem začíná v 16 hodin, a to v Zámeckém parku. V městské knihovně v Nýrsku můžete zhlédnout ojedinělou výstavu děl učitele, historika, grafika, básníka a rodáka z Chudenína Valtra Grösla. Ve svých dílech zachytil krásu Šumavy a Bavorského lesa, za svoji celoživotní práci získal řadu ocenění. Výstava potrvá až do 18. června. V amfiteátru Lochotín vrcholí třídenní metalový festival, který do Plzně přiváží špičky světové i domácí metalové scény. Dnešní program představí 8 kapel a událost zakončí ve 20 hodin a 30 minut brazilská, britská metalová skupina Sepultura. Pařák aneb parádní řádění klatováků se koná dneska mezi 14. a 18. hodinou, a to na kolonádě v Klatovech. Jedná se o dětský den s 19 herními stanovištěmi inspirovanými rekordy, s pokusem se také stanovit nový český rekord v kreslení domečku. Držíme palcem. Plovárna ve Starém Plzenci dnes otevírá po několika měsíční rekonstrukci. Při slavnostním zahájení bude i zasazený nový strom. Podrobnosti k programu doplňuje starosta Starého Plzeňce Jan Eret.
3: Ve 14 hodin budeme slavnostně otvírat nově zrekonstruované koupaliště s novým brouzdalištěm, novými chodníky a hlavně s filtrací s krásně čistou vodou. Takže pestrý program v neděli ve 2 hodiny pro děti, pro rodiny.
2: Koncert Tři mistři, jeden chrám zazní v kostele svatého Jana Nepomuckého na náměstí Augusta Němejce v Nepomuku. Hudební program, který propojuje špičkové interpretační osobnosti české hudební scény s výjimečným, dochovaným a historickým prostorem barokního chrámu, začíná v 19 hodin. Tolik tipy pro volný čas. Dobře se bavte.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Plzeň.
1: Tak.

0: Hledáme signál.
1: Za 7 minut bude 9 hodin, odvysíláme další kompletní zpravodajský servis a po 9. hodině tady bude neočekávaný dýchanek. Já jsem Jiří Trnka a přeju vám krásnou neděli.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Nový provozovatel výletní lodi na Hracholuské přehradě plavidlo postupně renovuje. Kameníci upravují historickou dlažbu z Plzeňského náměstí Republiky. Dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. Česká správa sociálního zabezpečení začne postupně přecházet na novou internetovou adresu. Místo webu čssz.cz bude používat doménu čssz.gov.cz. Změna sjednotí sociální správu s dalšími státními institucemi. Pro klienty se ale nic nemění, protože původní adresa je na nový web automaticky přesměruje. Doména .gov se používá pro oficiální stránky státních úřadů a má usnadnit jejich rozpoznání. Na Hracholuskou přehradu tento víkend znovu po zimě vyjela výletní loď, letos s novým provozovatelem, kterým je Jihočeská plavební společnost. Ta plavidlo od zimy postupně renovuje a v modernizaci bude pokračovat, říká její jednatel David Machart.
2: Hlavně jsme se zabývali teďka motorama, který jsme dávali dohromady, a postupně se pracuje na interiéru. Kapacita lodi je 150 lidí, nicméně my to uspůsobíme tak, aby ta kapacita k sezení sice byla menší, ale za to o to pohodlnější.
0: 6 kamenických společností pracuje na úpravě historické dlažby z náměstí Republiky v Plzni. Stavbaři museli žulové kamenné desky kvůli rekonstrukci západní strany náměstí rozebrat. Celkem je potřeba upravit kolem 2000 metrů čtverečních dlažby, říká mluvčí magistrátu Eva Barborková.
3: Kamenici odstraní defekty, které vznikly mnohonásobným rozebíráním a také zestavováním při zemních pracích v minulosti. To znamená při nejrůznějších opravách inženýrských sítí, jejich přípojek a podobně. Ta upravená dlažba umožní rovinější položení a bude tedy pro chodce komfortnější.
0: Za účasti prezidenta Petra Pavla bude zítra jednat vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Kabinet by se měl zabývat mimo jiné taky zvýšením plateb za státní pojištěnce. Sport. Čeští fotbalisté se připravují na mistrovství světa, do kterého vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. V Mansfieldu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek. Na tribunách byla i řada českých příznivců, většina z nich žijících v Americe. Národní tým trénoval ve velmi horkém počasí, mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
4: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat. Dál. Samozřejmě ty lidi jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží. Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr, rozptylové podmínky dobré, aby o předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ke srážce autobusu a osobního auta došlo na silnici číslo 26 u obce Podhájí na Domažlicku. Nehodu vyšetřuje policie. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.

co slíbil před Bohem ctít. Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být. Něžně i rozverně, věrně i nevěrně, s láskou jen pro lásku žít.

zákoutí, co hrdlo ráčí, klenby se vilně klenou. Ukrytá schodiště, zvou tě, ať kráčíš za ženou v

0: Já vás srdečně zdravím, začíná květnový neočekávaný dýchánek roku 2026. Jsme v plzeňském divadle Alfa a diváci se na mě teď dívají vyděšeně tady. A říkají si, co to je? Dělá Mareše nebo co? Nebo mám na sobě takový, trochu kožichu to je, že jo? Je to divadelní kostým, který jsem si vypučil, tedy já v něm hraju. Tipnete si postavu, kterou hraju? Liftboje? Jo, playboje, to... Jo, bivoje. S tím playbojem... Pivoje? Jo, bivoje, já jsem to slyšel. Tady někdo přišel pozdě ještě huláka, no to je dobrý teda. To jsou dneska hosté. Tak jo, tak se posaďte u nás. Začínáme, jsme rádi, že se zase vidíme. Já jsem se těšil, opravdu jsem se velice, velice těšil. Teď jsem se, jo, vlastně já vám musím říct, co to je za tu postavu. Z jaké hry to může být? Z Noci na Karlštejně, ale je to jedna Noc na Karlštejně, tak se to správně jmenuje. A je to trošičku jiné zpracování, než na které my jsme zvyklí. Totiž ten Karel, zase to není úplně pravda, že by tam ženy nesměly na Karlštejně. To vůbec není pravda. Oni tam přes den mohli být. Pouze v noci v těchto zdech nesmí být žena, říkal Karel IV., chytrý člověk. Takže jo, to bylo jenom takhle, jakože v noci tam nesměli být. A tohle se jmenuje Jedna noc na Karlštejně, jinak je to samozřejmě ten Vrchlický zpracovaný jenom trošičku jinak. Udělal to Petr Markov a Zdeněk Barták a napsal tuhle hezkou písničku, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat a hraje jí taková postava, která se jmenuje Štěpán vévoda Bavorský. Já jsem zvědav, co tomu bude říkat Marie. Marie Formáčková. Marie, teda, ty se vejdeš všude, jak se tak dívám, jak jsi se prosmíkla obratně.
1: Já jsem jak lasička. Ale aby se věděli, proč to má Petr na sobě, jemu se stala fakt, ale politováníhodná věc. On jel na premiéru, přestalo mu jet auto, on tam nedojel, takže tu premiéru hrál někdo jiný, takže on si to tady aspoň takhle odbil. A fakt je to hezký a líbil si se, takže takhle by si se býval líbil na té premiéře.
0: No, to se poprvé v životě jsem prošvih premiéru, což je teda, já hraju s takovým, mě požádali, Všenorská divadelní společnost je to, jo? Hezký název to, jo? Jsou to šikovní lidi a abych si s nimi zahrál, tak jsem si s chutí s nimi zahrál, stálo mě to 53 tisíc, který ještě teď budu muset zaplatit, protože auto mi odtáhli do té správkárny, nebudu říkat kam, že jo, a dneska mi zavolali a já jsem čekal, že řeknou, Petře, můžeš si přijít, máš to spravený, je to za 3 000. Tak za 3, jo, ale k tomu 50. Takže 53 tisíc, takhle mě tolik, ale vidíš, nestratil jsem dobro. Ale tobě se to nemůže stát, protože ty prostě využíváš veřejnou hromadnou dopravu, potom vlaky, autobusy.
1: A mám pořád hezké zážitky. Představte si, co se mi zase stalo dneska. Tomu fakt neuvěříte. Já jsem nastoupila prostě do Západního expresu. To je výborný vlak, který skutečně staví jenom na sednu v Praze a staví až v Plzni. A za mnou seděl prostě nějaký chlap a strašně chrápal, ale nahlas. To byl ten otevřený vagon, on rval úplně na ten vagon. No a mně bylo jasný, že on nebude slyšet, jak budou říkat vlak přijíždí do Plzně a tam je, když máte místenku, tak tam svítí ten displej, kam tu místenku máte. A on tam měl stejně jako já Plzeň hlavní nádraží, tak jsem s ním takhle jako zatřásla a říkám, pane, už bude Plzeň. A on prostě teda se probral a říkal, děkuju. A já jsem si tak říkala, to musí peklo, jestli teda on má manželku a ona tohle musí s ním zažívat, to chrápání. A říkám mu, pane, jste žena. A najednou on se proměnil v Alana Delona a teďko na mě tak zářivě se podíval a říkal, jsem, ale váš zájem mě těší. A odešel. Takže kdyby to byl někoho z vás manžel, řekněte mu, že jsem se fakt o něj neucházela, to bylo ve vší počestnosti. Jo.
0: To mě připomíná, jak ten chudák průvočí ve vlaku, jak mu ten pán, který jede do České Třebové, říká tedy do Pardubic a ten vlak jede samozřejmě dál a říká, prosím vás, já vždycky, jak vyjedeme z Prahy, usnu, kdybyste byl tak laskav, já spím tvrdě, opravdu mě zatřeste se mnou, já kolikrát ani nevím, že jsem vystoupil z toho vlaku, ale potřebuji, aby mi to někdo, jo, kdybyste byl tak laskav v Pardubicích, mě musíte dostat z toho vlaku ven, jo, protože já to bych zešílel, jo, do Třeboví, jo. A ten vlak dojede do Třeboví a ten chlap se probere, v té vidí cedule Česká Třebová a začne příšerně nadávat tomu průvočímu a vedle jde kolega výpravčí a říká, ty jsi to schytal, co? On říká, to nebylo nic proti tomu chlapovi, co jsem ho vyhazoval v Pardubicích.
1: Ale je to zase super, když někdo takhle dokáže rychle usnout.
0: Je to hezký, je to hezký.
1: My jsme ještě byli furt na tom hlavním nádraží, protože tam se vyjíždí a je hned tunel a tam usnul. Tam, my jsme ještě nevyjeli z Praze z hlavního nádraží a on už spal a chrápal.
0: Šťastná to žena, šťastná to muž by řekla.
1: No ta žena, teda já bych se s ním rozvedla. Tohle bych nevydržela, to se nedá ani v paneláku, tohle vydrže fakt ten řval úplně, a on ještě vykřikoval do toho, to se nedá ani napodobit.
0: A ty jsi projevila zájem, víš, jak je šťastný, co prožívá, jaký krásný večer dneska prožívá.
1: A on tak, jsem, ale váš zájem mě těší, jo. Ty lidi hned tak opravdu rozkvetou, jo, to je opravdu, a i v mém věku, on prostě to bere jako, že ten zájem těší i od starých žen, to je hezký.
0: Poslední věc, než pozvu moje miláčky sem na jeviště, byl jsem se podívat na Josefa Dvořáka v Besedě, kde hráli, jak se to jmenuje?
1: Čochtana.
0: Pepa, úžasný, jako vždycky, úplně skvělý. A byl tam jeden chlapík, který říkal, já si vás pamatuju, teď řekl to číslo asi 40 let, jako. A říkal, vy jste říkal v televizi, že jste se chtěli nějak přestěhovat do Prahy. Já jsem říkal, je to možný, protože furt takhle pendluje. No, to jste právě říkal. Jsem si říkal, on si pamatuje takovouhle kravinu 40 let. A říkal, mě to utkvělo v paměti, protože vy jste říkal, že jste o tom uvažovali, že jste si o tom povídali s manželkou a že jste jí říkal, že byste si vzali nějaký úvěr a pořídili si tam nějaký menší byt, abyste takhle nemuseli pořád jezdit. A ona, že vám řekla hezkou větu, kterou já si těch 40 let pamatuju, řekla, prosím tě, hele, nepůjdeme do toho. Kdyby se s námi něco stalo, z čeho já bych to potom platila?
1: No. Ale jinak s tou pamětí, teď jsem ti sebrala potles, ne, promiň, s tou pamětí, to se stalo právě s Josefem Dvořákem, jsme někde byli a přišla za ním taková paní mého věku asi a říká mu, pamatujete si mě? A on říká, no připomeňte mi to. A ona říká, v 71. jsem byla v semaforu a seděla jsem v první řadě a vy jste hráli jenom pro mě. A on řekl takovou krásnou větu, on říkal, samozřejmě si vás pamatuju, některé věci se prostě nedají zapomenout. To je ale hezký.
0: To je to pohladilo, paní s tím bude do konce života.
1: V 71. roce.
0: Já vám teď představím jeden úkaz, na který taky nikdy nezapomenete, protože přijde kapela, kterou jsem si dovolil pozvat sem, i když jsem věděl, že s nima budou potíže, jo, protože jich je moc, A jsou nároční.
1: A byli tu už před 30 lety.
0: No jo. A já vám musím říct, že oni hrají přesně tak, jak vypadají. Strašně. Kapela Šlapeto. Patrola Šlapeto na neočekávaném dýchánku v Plzni. Přátelé, nevím, co uslyšíme, nevím, jaké kvality to bude. Před 30 lety to bylo mimořádné a od té doby k ním mám respekt. Oni se mezi tím trochu změnili. Eva Borská jako jediná žena mezi nimi, to ještě Kačera za sebou tahala asi, ale dneska patří k jejich oporám. Vypadáte, kluci, všichni skvěle. Musím vás moc jaksi pozdravit a poděkovat za to, že ještě žijete. Tak co si dáme jako první? Nejdřív píseň, potom slova.
2: Tak.

0: Já to musím vzít takhle, protože znáte mě, že já si nepamatuju ani, jak se jmenuje Karel Gott, ale já to tady mám sepsané. Tak toho využiju, abych vám pány a dámu představil, protože, jak jsem říkal, pro mě je to kapela opravdu naprosto k nezaplacení, taky nedostanou zaplaceno, takže... No, ale, tak je tady zpěvák a ten se jmenuje Petr Šudoma. Petr Šudoma. Petře, prosím tě, máš 15 vteřin na to, aby si ze sebe udělal slavného, jo? Já vím, že jsi famák, že máš nějak famu nebo něco takového.
1: Jamu, muzikálové herectví.
0: Prosím tě.
1: No, ano, ano.
0: Ty jo, to jsem vůbec netušil.
1: A hostují v různých divadlech.
0: Oni tam taky vezmou každýho, takže... No.
1: Ale předtím mám ještě taneční konzervatoř.
0: Takže ty ještě tam tančíš taky.
1: No, už dotančívám spíš.
0: Kolik je ti, že dotančíváš?
1: 44.
0: No, to je strašný teda. To je opravdu, to je hrozný věk.
1: Ale už to bolí.
0: Jo, a máš teda něco, co bys ještě o sobě chtěl říct, aby lidi věděli, s kým mají tu čest? Šudoma, pochval se.
1: Tak, i choreograf, trošku režie jsem tam, hrávám pro děti, hostuji v divadlech Semafor, Radka Brzobohatého, Kalich, Broadway, Hibernie,
0: ale to stačí, Karlín. Nasledanou. Petr Šudoma, Petr Šudoma. Eva Borská.
2: Ano, to jsem já, dobrý večer.
0: Evo. Já znám Evu dlouhá léta. Kdysi jsme dokonce spolu jezdívali, dělali jsme nějaké pořady, ještě vlastně, jestli to můžu říct, s tvým bývalým manželem.
2: Ano.
0: Nevím, jestli to byl, jestli víš, o který mluvím, jestli jsi měla víc
2: bývalých. Já měla jenom jednoho bývalého, prosím vás.
0: Jo. A jako, ty jsi dělala tak hezký pořad pro jednu televizi s jedním kolegou.
2: To mluvíš teď o tom posledním pořadu?
0: No.
2: Tak to byl receptář Prima nápadů.
0: Ano.
2: Stále ten pořad běží.
0: No,
2: už bohužel beze mě.
0: No, ano. Já toho docela lituju, protože byl tam hezký ženský prvek a moc se mi líbila. Tak co jsi vlastně, zpěvačka, herečka, moderátorka?
2: No, já jsem taková renesanční žena a vlastně nevím, jestli je to dobře, jo? Jakože vlastně tíhnu k takovým jako X, Y prostě profesím, ale tak nějak to zkouším. Takhle, můj sen od malička byl být zpěvačka. Já jsem jako malinká, už co si pamatuju, ve školce jsem hrála v Ránu a tam jsem měla roli, my jsme měli takový představeníčko a já jsem si zamilovala tu pozici té zpěvačky. Zpívala jsem nějaký písničky a řekla jsem si, že budu prostě zpěvačka, strašně jsem potom toužila a minimálně jsem chtěla být slavná jako Madonna.
0: No to je minimum, to je jasný.
2: Pak jsem slevila trošku, pak jsem si řekla, to se mi asi nepovede. Pochopila jsem, že ten náš český rybníček je přeci jenom takovej, jako, že za ty hranice moc nemůžem. Tak jsem chtěla být aspoň jako Lucka Bílá, ale tak týhletý mety jsem taky nedosáhla a tak se ze mě vlastně stala moderátorka. Teď v současné době jsem i kosmetička, pozor, to vám třeba ještě o tom povyprávím, mám svůj kosmetický salon a opravdu těma rukama to tam jako provozuju a moc mě to baví. Práce se ženama, dělám je krásně.
3: A kde ho máte?
2: Kde ho mám? V Praze. Jsem pocházím z Prahy, bydlím v Praze, takže v Praze.
0: Nezdržuj to.
2: Jo, to si jo? Pak.
0: Oťa si, děkuju. Eva Borská.
3: A já bych se ještě chtěla zeptat.
2: Ano.
3: Jak ten klobouk vám drží na té hlavě?
2: To je čelenka. To jsem si nechala šít na míru od jedné šikovné klobouč... Jak se to říká?
0: Třeba kloboučnice.
2: Modistka. Správně, děkuju moc.
0: Tady jsou lidi zvyklí nám napovídat.
2: Jo.
0: To je dobře.
2: No, to jsem se projevila teď, že? Jako moderátorka. Hele,
0: vypadáš tam daleko líp než oťas teda, jo.
2: Ale děkuju, je to krásný. Já miluju ty prvorepublikový kostýmy, vůbec miluju módu, takže já jsem v tom jako ryba ve vodě. Ale asi předám slovo tady.
0: Než jsme začali, říkala by, prosím tě, já jsem nemluvná. Jo. Já moc nemluvím. Jo. Eva Borská, zpěvačka, děkuju.
3: Děkuji. To by ti taky slušelo, takový klobouček, Petře.
0: Maria. Ne, ale Marie, ty bys si měla příště přijít s takovýmhle kloboučku. To by, že jo, co?
3: Tak mi pak poradíte.
0: No představ si toho chlapa, ten by vypadl z vagonu, ten chlap, kdyby tě viděl v tom. Jo.
3: Dneska se nedají odvírat okna, dneska by musel padnout jenom pod sedadlo.
0: Oťas Litomyský.
4: Ano, poklona úctivá. Tak to je moc hezký teda. To jsi se strefil do černýho, protože černý klobouk na černém pozadí není vidět, to znamená, že já jsem holohlavec.
0: No, hele, takhle, když smekneš, zkus jako jenom takhle.
4: Jo.
0: Jo?
4: Ano.
0: Smekni. Člověče, ale ty vypadáš jak Lenin. Člověče.
4: Jo.
0: Dobrý. Dobrý, to je dobrý, no tohle.
5: Ty jsi jeden ze zakládajících členů?
4: No tak zdálo se, tak ano. Šli ano. Okolo, líbili se mi.
5: Tak si říkal, ty, já je zničím.
4: To je šílených let. 630 let.
5: 630 let. Otíku, já se těším, že nám dneska řekneš několik příhod, kterými vyšperkuješ, a já to první kolo představování zakončím u pana kapelníka. Podívejte se, jak on se zavyletváří a dělá jako, že nás neslyší, přitom je to bystrý, inteligentní mladý chlapec. Karel Hoza.
6: Děkuju za podporu.
5: To je jako všechno, Hoza, jo? Tohle to, co jste chtěl předvést, jo? Tady se všichni chlubili tím, co dělají, jo? Že mají nebo nemají vlasy a tak dále. A Hoza, děkujeme pěkně, chlapci, budeme hrát, pojďte, ano, ano. Teď si právě prošvih svých 15 vteřin slávy.
6: Jako zavilej, to nejde.
5: Cože?
6: Se tvářím za vile, tak to nejde.
5: A jo, takhle, ty jsi zachoval tu
6: face. Jsem se urazil.
5: Jo, to! Poprvé, co se Karel na mě urazil. Karle, něco o sobě, ale v rychlosti. Ale slušně.
6: Tak co by vás tak zajímalo?
5: Nic, jenom jako, to je takový zdvořilostní jenom, vás to v podstatě nezajímá. Já vím, že jsi učitel matematiky, nebo co, ne?
6: Tak já vám něco prozradím. Já jsem učitel matiky.
5: Hezky. No.
6: A učím matiku.
5: To je vlastně všechno, co o sobě může říct. Karel Hoza, dámy a pánové, pojďte, jdeme na další píseň, ať to všechno nezamluvíme. Pojďte, jdeme dál. Ano, Oťas, ty se postav a uveď si další píseň.

0: budeme, pane Berka. Díky.
1: Já se musím usmívat, protože jednak to je krásná písnička, jednak je to taková podsta té staré gardě herecké. A já tady mám dalšího přítele, kamaráda. Je to strašný, když ty lidi uvádím, protože on je to spisovatel, on je to scénárista, on je to dramaturg, on je to herec, on je to režisér, on je to moderátor, on jsem ještě spoustu věcí. Prostě je to Tomáš Magnusek.
2: Dobrý večer.
1: Hele, vysíláme ráno, jo,
2: tak... Dobré ráno.
1: No, vydá, že to
2: ať
1: jde.
2: Máte i dobrý večer, ráno, poledne, odpoledne, sváču.
3: A já jsem chtěla ještě dodat, když ho Petr představoval, já jsem nedávno dělala s Tomášem rozhovor pro jeden časopis, protože zhubnul 80 kila. A teď jsem koukala...
2: Je hodně nedávno, ale ten rozhovor...
3: No, není to tak dlouho.
1: No, jako já jsem se tomu tématu chtěl vyhnout, protože jak přijde Magnusek, tak všichni neptají se, vy už točíte, nebo jste natočil, teď půjde do kin, pokud se nemýlím, čtvrtý díl Bastardu.
2: Už pátý. Letí to, no.
1: Pátý díl Bastard, to je neuvěřitelný, to je jako velký výkon, ještě se k tomu asi dostaneme. Takže jako by slušelo se říci, jako kdo tam hraje, o čem to je, jestli tě zase budou chtít zavřít za to, že jsi rasista a takovéhle věci. Ne, všichni, pan Magnuse, kolik jste schodil? Jo. Vypadáte tak štíhle.
3: Jo. Ale on to umí hrozně rychle schodit, on je obdivuhodný.
2: Já to umím ještě rychleji nabrat hlavně. Tak první, co vám dám dáreček, jo, jsem si nes.
1: Aha.
2: Tady je domácí vepřovka, když už jsme u toho tématu. To já dávám ve svý talk show každému vepřovku na...
1: Ale vidíte, jak ty tlustý lidi, jak jsou slušný, jo? To je tak hezký, každý.

0: u středu, jo, takhle, to je reklama.
1: Já to, se, ale co... děláme na Viktorce, u nás děláme vepřovku, na ty máš taky.
0: Ježíš Maria, to nejí.
1: Ty to nejíš? To tak může... mi to dej, já to dám jeho manželce.
2: Já to jím.
1: Ale já vám řeknu, co se mi teď stalo.
2: Já to můžu sníst hned.
1: Radši to neotvírej, já mám hlad taky. Ale já vám řeknu, co se mi teď stalo za trapas, můžu teda.
0: No, protože ona mi říkala. No to já se těším.
1: Já jsem zhubnul 80 kilo, 60 jsem přibral, teď jsem zase teda 25 zhubnul, ale ještě těch 35 bych chtěl dát dolů, protože když jsem měl... To, co jsi měl? Však já to tak schválně říkám, bych nemusel vážit, že říkat, že mám zase 135, no. Ale když jsem... zhubnul poprvé těch asi, já nevím, 40 kilo prvních, tu první půlku, tak jsem si říkal, bože, já jsem tak prostě hubenej, krásnej, ze 180, 140, to je velká paráda. A teď jsem si tím tak žil hezky a já mám v Ratibořicích v Babičině u dolu herecký muzeum, restauraci a takový komplex a jezdí tam seniori na výlet, já je provedu, řeknu, co mě který herec dal, Maruška mi to hodně nafasovala a tam přijeli seniori z nějakého domova kousek od těch Ratibořic. A to byli fakt, to vy jste pubertáci tady všichni. To opravdu byli seniori 60, 70, 80, 90. Přijeli, sedli si tam, to nevím, ale seděli tam a přišla jejich taková organizátorka, ta ředitelka říká, on vás někdo přijde pozdravit. A neřekla jim, kdo. A mě řekla jenom, běžte tam, oni až tady vás tady uvidějí, že jste tady, to bude taková radost. Takže teď přichází, pozor, dámy, pánové, přichází. Já jsem vešel a ta paní z té první tady povídá, je Jiří Růžička.
0: A co si čekal, Alan Delon, že řeknou, nebo co?
1: Ne, ne, ne, já nevím, nemusí říkat, kdyby řekli i Táborský, ale já prostě, rozumíš to, prostě...
0: Jak děláš jako, toho Táborskýho?
1: Ale mám rád Táborský, ale mě napadl nikdo jiný než Táborský, ale prostě, jako mě to tak úplně, já jsem tam zůstal stát, teď já ještě byl tak zblblej, že jsem jim to ani jako nevyvracel, jo, takže já říkám, tak se mě ptejte, na co chcete. A jak se má vaše maminka? Já říkám, jak se vám točilo slunce seno a jak jste to dal na tom mopedu? No a já jsem odpovídal za něj, on, já nevím, jak dlouho je tady, není už, ale já jsem tam byl jak Jiří Růžička u té paní. Ale to jsou hrozný, jako s tou váhou jsou šílený ty trapasy. Jo, já...
0: No tak nehubni zbytečně, ať se lidi zvyknou, že seš 160 a hotovo.
1: No jenže to nejde, já prostě pak nic nevidím, co se tam dole děje. Já, to, rozumíte mě, to... No ne, to není k smíchu, no, to je šílený.
0: Paní, abyste jako... se z toho
1: No ne, tak vy jste tady hubený v Plzni všichni, ale víte co, to je prostě hrozný jako. Ale díky tomu, že ta paní řekla, že přichází Růžička, který měl asi 320, tak jsem potom jako schodil. Ale já jsem se stal, teď jsem přijel, já jsem členem Amfory. Jo, já jsem členem Amfory, fotbalového týmu, ty to víš, ty taky víš. No a já jsem s nima teď byl, taky jsme byli na takovém zápase a já jsem dostal cenu. Představte si, tam byla Bohdalová, Šíp, všichni tam seděli a Salava říkal, přijdeš, to bylo 50 let Amfory, přijdeš určitě? Já říkám, přijdu. Ale přijď teda opravdu určitě, já tam budu rozdávat ceny. No říkám, tak to just tam budu. A já dostal cenu, ale bylo to divný, protože všichni už měli cenu, nejlepší fotbalista, nejlepší hráč, to. A já, teď Salava se postavil, všichni stuli a máme tu poslední ocenění dnešního večera. Cenu za nejméně pohyblivého hráče klubu Amfora získává a Tomáš Magnusek. A jak to dořek, tak přísám bohu, že jsem chtěl machrovat. Já jsem tak vyběh a běžel jsem přes celý divadlo u hasičů a vyběh jsem na to pódium a teď on na mě, tak co nám k tomu řekne, že já jsem nemohl dýchat ještě 20 minut, takže jsem vlastně neřekl nic, takže jsem mu ještě ušetřil čas a šel jsem zpátky. A nejlepší to byl úplně první zápas, to jsem, protože já fakt fotbalu vůbec nerozumím, nevím. Já vím, že v tom byli dobrý Zátopek, Čáslavská, ale já prostě nerozumím fotbalu prostě, ale jakože vůbec. A teď mě přivezli na to natáčení, na ten zápas a teď mě řekli, tak máme nového člena, je jim Tomáš Magnusek. Teď z kamene na mě koukal, říkal, cože? Tak to už tady může hrát fakt každý, jako. Já říkám, však já nebudu, já tady budu jenom chvilinku, uvidíš. A řekli mě, běž dolů do šatny, tam je celý náš tým. Já jsem vešel do šatny, jo, tam byl takový chlapík a říkal, vem si štrupny, vem si tohle. Já vůbec jsem za Boha nevěděl, co po mně chce ten člověk. A šel jsem, jediný, koho jsem znal, byl Tonda Panenka tam dole. A šel jsem za ním a říkal, my jsme spolu točili, říkám, ahoj Tondo, to jsem, já jsem tady taky. A on, jo, jo, to je super. Prostě, kde jsi sehnal tenhle kostým? Oni mají všichni takový kostým. A pak říkám, a to jsme tady všichni jenom jako kamarádi v tomhle? A on, ano, to jsme jeden tým. No a proč tam ten má jiný kostým než my? Tak ten je asi o těch, co jsou proti. Ten panenka za mě podíval a říkal, tak za A není to kostým, ale dres. A za P to je brankář, vole. A tím začal můj vstup do amfory. A takhle to vlastně celý začalo.
2: Ale teď jsem pochopila, my jsme se teď viděli v šatně, tak já mu říkám, já teď dělám knížku s Jaroslavem Suchánkem a on má úžasný relikvie, jestli by se mu nehodili do jeho muzea, který on provozuje. A říkám, on má představ si žlutý trikot Smolíka ze závodu Míru z roku 64. A on mi říká, Kuba Smolík jezdí na kole?
0: A tenhle ten člověk píše knížky, točí filmy, jo, režíruje, hraje a neví nic vlastně, absolutně nic.
1: Ne, ale já mám tady velký zážitek, kousek od Plzně, to vám musím povykládat, to bude taková rychlovka jenom, jo. Já jsem točil s hercem, ten se jmenuje Zdeněk Godla, jo, nevím, jestli ho znamená. Velmi dobrý herec, český, výborný a trošku improvizuje, ale nevadí. A já jsem tady zažil jako situaci kousek od vás, kterou jsem fakt dal do filmu. Opravdu jsem mi dal do filmu, protože Godla, který opravdu je neskutečný, mě vždycky kvůli něčemu volá něco. Čau brácho, já říkám nazdar, nazdar. Prosím tě, máme to vystoupení tam. A to bylo Zbiroch. Prostě bylo to tímhle směrem, nejsem úplně takový matlák. Já říkám, no jasně, dneska pro tebe přijedu já autem. Ty pro mě přijdeš, máš auto? Jo, jsem dostal. A od koho jsi dostal? Vědí to, že ti ho dali, nebo jak teď, jo? Nebylo to, že jsi to dostal za 5 minut strachu. Ne, to jsem dostal, uvidíš. Přijel pro mě, já mu říkám, máš jenom v pořádku, čověče, já mám peněženku, ty mám občanku, techničák, malej techničák, velký techničák, se mnou se nemusíš bát do auta jezdit. Říkám, dobře, jak jsme vyjeli, najeli jsme na dálnici, za chvilku za nás dojela celní správa, jo? Kdy nás objevili, zastavili, vylez celník. A Godla, ten je jako moje máma. Já, když mě zastaví policajti, stáhnu v okýnku a řeknu, omlouvám se, prosím vás, co jsem udělal, kolik vám dám peněz. Moje máma ne, tu zastaví policajti a povídá, tak mě řekni, co jsem provedla. A tím už s nima nastavíte tu spolupráci na ten večer, to je jasný, že jo? Tak taky, tento samý, co chceš? Celník, tak normálně bych vás poprosil o doklady, ale můžu vám to říct zrovna, co chci. Pane řidiči, vy jste najel na dálniční známku.
3: Však já vím, to je rychlejší. No,
1: to je sice rychlejší, ale vy nemáte dálniční známku. A ta odpověď toho Godly ho totálně rozsekala.
3: Však už se nevyrábějí, more. Dálniční známky už se nedělají. A přijdeš na pumpu, jsem se ptal, říkám, chci dálniční známku a paní říká, už se nedělají dálniční známky, to musíte na internet. A já internety nemám, mě se to netýká. Prostě už se nevyrábějí.
1: Policaj, celník koukal asi 3 minuty, to rozcházel. A pak povídá, dobře, dobře, tak mi prosím vás dejte váš řidičský průkaz.
3: Godla.
1: Já říkám, co je, dej mu řidičák. Teď se ke mně naklonil a povídá,
3: já ho mám v čistírně.
1: A já, jak jsem debilní, tak říkám, a proč si to cpeš do čistírny, tak nejdřív, než si tam dám, budu vytáhám kapsy, ne? A on,
3: ale já ho mám v jiný čistírně. Já prostě nemám řidičák, more.
1: Říkám, jak to? A to musí mě vyzvet, že v autě mi... Však
3: auto nejezdí na papíry, to jezdí na naftu.
1: A valili jsme. Jsem směr na Zbiroch, akorát jsem řídil já, samozřejmě. tak to je, a když to jako on jako vysvětlil tomu, nebo mě to vysvětlil, podíval se na toho celníka, ten se na ně tak koukal celou dobu, on mu ještě furt nic neřekl, říkal, dáte mi ten řidičák, a on, tady máte občanku, všecko v pořádku, tady je technický průkaz, tady je technický malý průkaz, abyste měl všechny techničáky, abyste všechno měl. Ještě pas mám, ne, to nepotřebuji, mně stačí ten řidičák, pane řidiči. Ten já nemám, pane. A on se na něj pojde, říká, a ty už se taky nevyrábějí? Ale největší ostudu, a tím skončím, ať můžou radši hrát, největší ostudu jsem s ním zažil, lidi. Taky jsem to dal všechno do ty pětky, která teď jde do kin za 2 týdny a tady tak dokonce tady jsem jedem do Plzně na besedu. Tak si představte, že jednou mi volá, říká, kam jedeš zítra? Říkám, no já jdu zítra do Hodonína na vystoupení. Fakt? Jo, jo. A s čím? No jedu tam s tím filmem, co si se mnou točil, hrál si školníka. Tak já půjdu s tebou. Já tam bude plný sál gymnazistů, profesorů, tam asi nepojdu se mnou. Já nevím, co bys jim říkal. Všechno já jim řeknu, co dělám a tak. No tak přijď, tak já jdu o den dřív, přespím na hotelu v Hodoníně, tak přijeď. V kolik přijedeš? Hele, já točím v ordinací, tak já jsem v 8 v Hodoníně, no jak ty to říkáš? Dobře, tak tam přijedeš, jo?
3: Jo, budu tam.
1: V 8 mu volám, že jdu na večeři, kde je. On, že ještě se učí text, no, v životě se text neučil, jo? A že přijede díl, tak přijel o půlnoci. Vylez z auta, přišel na recepci hotelu, tam seděla recepční.
3: Ona ní, dobrý večer.
1: Ona, dobrý večer.
3: Já tady dneska v noci spím s režisérem Magnuskem.
1: Recepční. Gratuluju.
3: Godla. Kolikátku máme číslo celý?
1: Recepční. U nás se to jmenuje pokoj a je to 147. Přátelé. Já, abych ušetřil 1000 korun, takovej jsem idiot, abych ušetřil 1000 korun, tak jsem vzal já místnost, on místnost, jako ložnice a společný záchod a všecko. Nevím, já nevím, proč 1000 korun, abych ušetřil. Frajer přišel o 12:30, rozsvítil, tam prosklený dveře, přišel na chodbu, něco tam dělal, já říkám, tak to přijel brzo, asi mě jde pozdravit. 1:00, 1:30, 2:00, 3:00 otevřel dveře od mý ložnice a říká, rozsvítil a říká, spíš? Říkám, už ne. Redko v ruce. Já říkám, prosím tě, tady nemůžeš kouřit. Se podívej nad sebe. A on,
3: jo, aha, ale to bych to musel dát takhle pod to, aby to začalo pípat.
1: Poslední hasiči odjeli v 5:00, nás přesunuli na jiný pokoj. O tom, co se tam dělo ráno, nebudu mluvit, protože to jde do rozhlasu. Každopádně on fakt byl ráno vzhůru a jel se mnou v tom Hodoníně na tu besedu. Přišli jsme tam, já jsem vešel. Dobrý den, moc vás tady všechny vítám. Všechno studenti gymnázií a jejich profesoři. Dobrý den, jsem moc rád, že jsem tady u vás. Děkuju vám moc. Nepřijel jsem sám, přijel se mnou kolega. Je tady pan Zdeněk Godla. Velkej potlesk, všechno. On tam přichází, říká,
3: ahoj, jsem moc rád, že jsem tady s váma v Bohumíně.
1: To bylo antré jak svině. Prosím tě, tady nejseš v Bohumíně, tady seš Hodoníně.
3: No, taky dobrý.
1: A zítra jdem do Znojma.
3: A zítra do Zlína, ne, do Znojma. Tam to znám, tam jsem seděl ve Znojmě. A nebo jsem tam byl pro okurky,
1: to je jedno. Tak proběhlo tohle antré a tamhle seděla na tomhle místě taková paní profesorka 50letá. Ta zvedla ruku a říká, pane Godlo, víte, kdo se v našem městě narodil? Podíval se na mě.
3: Ty?
1: Ne, já jsem z Náchoda, všichni to vidí, já jsem Náchoďa.
3: Tak nevím, paní.
2: No přece Tomáš.
3: No tak ty, ona říká Tomáš.
1: Já nejsem jediný Tomáš v téhle zemi.
3: Tak nevím, paní.
2: No přece Tomáš Garrigue Masaryk.
1: A teď já vám nelužu, já vám řeknu, co řekla, no.
3: To jsou 3 bráchové, ne?
1: Tady se smějete a tleskáte, v Hodoníně nesmál se nikdo. My odcházíme, ta profesorka vstala, my šli po chodbě a on, Ona mě říká, pane režisére, to bylo tak dobrý, taková dobrá scénka, jak vy to máte s tím Godlou nacvičený? Říkám, paní profesorko, to není nacvičený, to on jenom debil, to není nacvičený. A to je fakt, to, pak ještě jsme šli k autovu, říká, Tomáši, a co teď točíš? Já teď točím to historický drama Ležáky. Fakt? To je o těch lidech v těch LDNkách? Já říkám, ne, to není. Tak to je o tom pivě Ležák, jak se vyrábí, ne? Já říkám, ne, to taky není ono. To je o tom, víš, Hitler, lidice, Ležáky. Jo, Hitler, tak to vím, Hitler vím. No, vidíš, to je super. Prosím tě, můžu? No. Můžu v tom hrát? A Zdeněčku, co bys si v tom chtěl hrát? Řekni mi to. Pověz mi to. Tam nemáš co hrát, já nechci být rasista, ale tam jsou buď lidi z té osady, anebo tam je gestapo, tam nemůžeš hrát. Však já vím, že nemůžu hrát ty Češi v té osadě, ale můžu hrát to gestapo. Takže to bylo antrek bastardům ke mně, k hubnutí ke všemu, že?
0: Tomáš Magnusek. Já to dám radši kousek od tebe, tu konzervičku, co si přines.
1: Rozděl se s manželkou, on má tak boží manželku, rozděl se hezky s ní.
0: Já se samozřejmě s ní rozdělím, ale mimochodem Zdeněk Godla je výborný herec. Já musím říct, že mě se strašně líbí, je to naturální herec, že jo? Je to herec od přírody, od Pána Boha. Ano. A je to naprosto uvěřitelný. No já nevím, no tak já s ním nemám takovýhle krásný zkušenosti jako ty.
1: Nádherný.
0: No ale... Je to, ale jeden jeho kolega, ne úplně z branče, ale kolega, tak ten říkal, ty jsi z Plzně, ne? A jsem říkal, no. Tyjo, tam jsem byl 10 let. Jsem říkal, tak to tam znáš dobře. Já byl akorát na Borech. Ale to je jedno. Ale já jenom, proč o tom takhle mluvím? Protože ty jsi udělal teda pátý díl, nebo pátý film se stejným názvem Bastardi. A neustále tě dohání ta pověst toho, že jako si příliš dovoluješ. A přitom, co já vím, tak ty vlastně točíš jenom to, co se přihodilo tobě nebo tvým známým a tak. A ještě ke všemu, ty lidi máš rád, to je na tobě vidět. A to všechny, jo, to já vůbec bych nikdy, protože se známe už nějaký rok, tak bych o tobě nikdy něco tak hnusného, jako že jako když je někdo rasista, tak je to odporný, jo, to je pravda. A jako s tebou bych to nikdy, no ale čím ty je tak přitahuješ, že jako o tebe takhle mluví ty lidi, že...
1: Koho přitahuju, no, ty kritiky. Já budu rád někoho přitahovat. Já jsem jel už s Maruškou, jsem jel ve vlaku už. Mě řekla hrozně hezkou věc, viď? Ne, to jsem nebyl já vím.
2: Ale jako musím říct, že jeden ten díl těch bastardů, Tomáš jednou promítal ve vězení, kde jsem já učila, to promítal těm našim žákům. A musím říct, že taky si tě strašně oblíbili, ty s nima fakt jako dobře komunikuješ.
1: Moje žena byla Romka. Já měl manželku Romku 18 let a ta mě všechno naučila. Já vám řeknu všechny zprostý slova, jak se řeknou, jak to je.
0: To nemusíš.
1: Nechce, dobře. Ne? Asi dneska tady je takový překvapení, dneska je tady můj žák skutečný. A já všechno, co jsem s ním, a to byl žák, který byl tak hodnej, protože já jsem jim jed svačiny, to je pravda. Jo, naštěstí to na mě není vidět, ale opravdu jsem jim jed svačiny. A ten byl tak boží, že ten, oni když měli dávky, to byly svačiny. To nebyly takový ty český svačinky, malý chlebíček zabalený. To bylo třeba celý grilovaný kurze.
0: Počkej, ale kdo oni?
1: No moji žáci.
0: A jaký žáci? Jako?
1: No já jsem učitel původním povoláním. Já jsem speciální pedagog. A já všechno, co jsem zažil v té škole, jsem dal do toho filmu.
0: Takhle, jo.
1: Nebo skoro všechno. Skoro.
0: A kde brali tak bohatý svačiny?
1: No to byl jenom tenhle, ten byl takový bohatý, to jsem vzal dneska sem. Ale ne to, že o mě píšou, jsem rasista, je mi samozřejmě líto, ale to se nedá nic dělat. Já jsem hodně bojoval proti tomu, že se rušili, víš, bývalý zvláštní školy, nevím, jestli víte, pak to byly speciální školy, dneska už jsou to školy základní, protože ty z nějakého důvodu vznikly. Já mám sám dvě biologické baterie, teda děti, a já jsem souložil dvakrát v životě a pokaždý z toho bylo děcko. Ne, ale fakt já mám, kdybyste chtěli, já mám 100% úspěšnost, kdybyste... Jo, takže já mám dvě děti a teď jsem vysomroval ještě jedno a vůbec nevím, proč to říkám, teda za boha, ale co do toho...
2: Jak vysomroval?
1: No, mám teď partnerku, která už měla dítě.
0: No to je celkem jasný, ale ty si uhnul od těch svačin, no ale no to je dobrý, no.
3: ale nevím, proč jsem o to uhnul.
0: Ježíš, to jsem rád, že taky máš ty.
3: Bojoval, jo, bojoval jsem a já jsem vždycky mým dětem říkal, že bych chtěl, ať chodí do třídy, kde je nevidomej, kde je prostě vozíčkář, že to je důležitý. Ale prostě tyhle typy studentů, který jsou z prostředí, kde je toho moc nenaučili, protože to nikdy není chyba těch dětí. Oni jsou mnohdy kopií těch rodičů. V každém případě. A oni prostě jsou jako, to mají výchovný problémy a je potřeba, aby se k ním ty pedagogové chovali úplně jinak. A ani nemůžou v kolektivu být, když znáte dneska ve škole 27 žáků ve třídě. Z toho máte, dejme tomu, 10 ADHD, 4 takový, tak vám stačí jeden takovej zbojník, který tu třídu úplně rozloží a tu učitelku. Jako totálně. A pak nedej bože, že tam máte dva žáky, kteří jsou ještě třeba v něčem úplně výborný, kteří by taky potřebovali přece nějakou péči. Protože tu péči nepotřebují jenom ty, kteří něco nezvládají, ale někdy potřebují jako úplně zase jiný typ péče, ty, kteří jsou v něčem šikovní, vytáhnout z nich toto. Takže já jsem opravdu šel učit do školy, kde nechtěl učit každý. Já jsem uměl jejich jazyk, to byla moje výhoda. Od ženy jsem byl připravený tohle, na to si dej pozor. A učil jsem i řadu studentů, který prostě fakt to neměli v životě jednoduchý. A taky ten život nedělal jednoduchý ani těm ostatním. Takže já jsem, a vždycky bojovat za to budu, že ne každý do té klasické základní školy patří. To je prostě faktum.
4: Ale to je pravda.
3: To je prostě fakt. Jo, to není, na tom není nic špatného rasistického. Pojď, Peťo, já už kecám dlouho, víc. Ať to není filozofický moc. Pak vám řeknu ještě o Godloj, dobrý to bude.
0: Já se na to těším, myslím, že my všichni, ale teď nám zvolna končí první hodinka našeho neočekávaného květnového dýchánku a samozřejmě můžeš si přát jakoukoliv píseň a kluci ti jinou zahrajou. Jo? Tak, pánové a dámo, poprosím o jednu píseň, která zakončí tuhle první hodinku. Na jevišti divadla Alfa je paní doktorka Marie Formáčková, je tady Tomáš Magnusek a je tady Patrola Šlape to, potlesk pro něj.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie našla v bytě po včerejším výbuchu v Toužimi zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Jeden z odsouzených v plzeňské věznici spáchal sebevraždu. U fotbalového hřiště v Babylonu na Domažlicku budou mít sportovci do podzimu nové šatny. Dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi. Jednoho musel vrtulník transportovat do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřuje policie, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
2: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
0: Nové zázemí pro sportovce chystají v Babyloně na Domažlicku. Pořídí šatny u fotbalového hřiště. Náklady částečně uhradí dotace od plzeňského kraje. Obec už má stavební povolení a teď bude hledat dodavatele. Potvrzuje nezávislý starosta Pavel Bambásek.
3: Nám strašně chyběly šatny, takže jsme se rozhodli jít za tím takovou modulovou výstavbou a to pořízení vlastně 3 kontejnerů, což 2 krají budou pro domácí mužstvo, pro hostující mužstvo a pro střední tam budou sociální zázemí, sprchy a záchody. Jestli všechno bude hladce, tak si myslím, že do podzimu to máme všechno hotové.
0: Celé plzeňské věznice na Borech zemřel jeden z odsouzených. Mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová potvrdila, že 30-letý cizinec spáchal sebevraždu. Případem se od pátku zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. V krátké době jde o druhé úmrtí vězně z borské věznice. V květnu tam zemřel odsouzený z Ukrajiny. Společně s dalšími 2 krajany vypili dezinfekční roztok, který dostali od vychovatele na úklid. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání přichází krátce potom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a vzájemnému mírovému jednání. Putin nabídku odmítl s tím, že nevidí v případném setkání smysl. Sport. Filip Saláč odstartuje do druhého závodu mistrovství světa Moto2 za sebou z první řady. V sobotní kvalifikaci na velkou cenu Maďarska skončil stejně jako před týdnem v Mugule druhý. Jeho maximem v cíli závodu je letos zatím 5. místo, které vybojoval právě v předchozí italské Grand Prix. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Policie zasahuje u nehody autobusu a osobního auta na silnici číslo 26 u obce Podhájí na Domažlicku. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje viac môj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložený?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl a asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem, krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tedy trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně, můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: A takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žlutoučky.
2: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vorochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko, nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorek. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se nejedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: A dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorek. Vy jste i křtila, ne?
2: Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za tý první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty a myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce. Že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Elsnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuji. Děkuju moc krát, mějte se.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak ji klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: 11 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Žací loď znovu vyplouvá na Velký Bolevecký rybník v Plzni. Rokycany sbírají návrhy do druhého ročníku participativního rozpočtu. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy pro vás připravila Kateřina Ezeldin Dudáková. Udržovat dobrou kvalitu vody ve Velkém Boleveckém rybníce v Plzni i letos pomáhá speciální žací loď. Reguluje růst vodních rostlin, které by mohly komplikovat koupání. V provozu je zhruba měsíc a v těchto dnech pokračuje s intenzivní přípravou na letní sezónu. Potvrzuje Richard Havelka ze správy veřejného statku města Plzně.
2: Jezdí v pracovní dny každý den a vyžíná ty ponořené rostliny tak, abychom upravili místa pro koupání a pohodlně se tam dalo plavat. I vlastně přes ty rostliny odčerpáváme živiny, které by mohly být potravou synic a mohly by nám způsobovat problémy s kvalitou vody.
1: Participativní rozpočet v Rokycanech funguje. Informuje o tom město na svých webových stránkách s tím, že důkazem jsou konkrétní projekty, které v prvním ročníku navrhli sami občané. Úspěšně byl dokončený vítězný návrh zastínění dětského prvku na rokycanském koupališti. Zbývající peníze půjdou na projekt umístěný na třetím místě. Jedná se o kuličkovou dráhu, která vznikne do konce roku v parku u Rakováčku. Návrhy do druhého ročníku mohou lidé zasílat do 28. června. Obce a další zřizovatelé můžou využívat novou aplikaci ministerstva školství, která pomáhá s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje očekávaný vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech a odhaduje, kde budou školky potřebovat více míst a kde naopak méně. Výpočty vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, stěhování obyvatel i demografickém vývoji. Předpovědi jsou dostupné až do roku 2035. Nejméně 12 lidí zranila střelba poblíž komunitního festivalu ve městě Toledo v americkém státě Ohio. Dva zranění jsou v kritickém stavu. Podle zástupce policejního náčelníka pravděpodobně dva lidé stříleli po sobě. Policie po nich pátrá. Obyvatele vyzvala, aby se místu činu vyhýbali, dokud neukončí jeho ohledání. Podle webu stanice CNN Spojené státy za letošní rok zažily nejméně 170 případů masové střelby.
0: Sport.
1: Pozemní hokejisté Litic ve finále extraligy v Hradci Králové prohráli s pražskou Slávií 0-1 a po roce tak opět berou stříbrné medaile. Jedinou branku vstřelil 5 minut před koncem mladík Tomáš Weintrit. Zklamaný byl po utkání litický obránce Lukáš Benda.
3: To finále vždycky prostě rozhodují nějaký blbý gól a ten bohužel prostě padnul i letos. Myslím si, že to bylo vyrovnaný celý zápas a rozhodl ten blbý gól. No. Češi si hledají slova, celá sezona byla dobrá, prohráli jsme jeden zápas za celou sezonu, teď vlastně druhý a o to horší to je, no.
1: Litické hokejistky v souboji o bronz s Rakovníkem zvládly nájezdy a slaví v extralize třetí příčku.
0: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno, na horách se ojedinělé může vyskytnout slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane zpočátku slabý, během odpoledne mírný vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku, motorka sjela do příkopu na trase Keply Prášily, na místě zasahují záchranné složky. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hodin a pět minut, to je doba, kterou už má za sebou první červnová neděle a já jsem rád, že i ten následující čas budete trávit na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň. No a tak vás pozveme na pořad Rozhlas jede za vámi. Bavit vás bude dnes hodně populární herec a moderátor Ondřej Sokol a za chvíli také Josef Fousek ve svém dalším fejetonu. Tentokrát má název V kavárně při kávě. Tak hezkou neděli.
0: Dobré dopoledne a Roman Stupka.
5: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

Kámskův svět. V kavárně při kávě. Přemýšlím v kavárně při kávě. Mám zamyšlený den. Mnozí mě nazývají podivínem. Je to obvyklé označení někoho, kdo se nechová tak, jak si lidé přejí. Musím se ale zeptat, kdo vlastně určil normy, které zasazují člověka do předepsaných krabiček. Když mlčíš, zatímco ostatní většina jásá, jsi podivínem. Směješ-li se, když ostatní mlčí, jsi podivínem. Máš-li šaty, které se nenosí, jsi podivínem. Aby člověk splynul s davem a procházel se po ulici života, musí být přizpůsobivý. Nesmí vybočovat. Objal mne neopakovatelný pocit. V ten okamžik jsem věřil, že lidé neprohrají svůj boj o šťastný svět, že se budou k sobě vlídně chovat všechny rasy, náboženství, že moudrost vymaže ze slovníku slova nesmiřitelnost, fanatismus, nenávist, závist, že kostely, mešity, všechny svatostánky budou pro každého přístavem smíru. Mé myšlenky se zamotávají. Barvy pro mé iluze míchá věčná víra, že zlo bude poraženo. Z dálky slyším výsměšný smích. Nevzdávám se své víry. Léčí mne v dobách pochyb a malověrnosti. Nemohu se smířit se svou bezmocí přispět dobru k vítězství. I to slovo vítězství mi připadá agresivní a vonící bojem. A někde ze stínů slyším hlas: dobro nikdy nemůže vyhrát bez boje. Upím kávu a jsem na sebe rozezlen, že se stále zabývám myšlenkami, které mne odvádějí od skutečnosti. Dolevám do kávy mléko. Káva mi připadá jako temná bezvězdná noc. Vím, že mé myšlenky jsou pouhé snění, ale také vím, že bez naděje nelze žít. Musíme si trochu lhát, že svět se v lepší změní, že uklidní se krev, co v žilách pění, že moudrost bude vládnout nám. Všechny mé pesimistické myšlenky odletěly. Potkal jsem starého přítele. Už z dálky volal: ahoj kamaráde, ten čas ale letí, že? Přikývl jsem. Kamarád se rozesmál: a víš, co mne těší? Že čas letí nám všem bez rozdílu a je nepodplatitelný. Fouskův svět.

0: na divadelních scén.
1: Mozart?
0: Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
2: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
0: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat. Bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: No a teď už dostane slovo herec a moderátor Ondřej Sokol.
2: My jsme byli jako i ročník, zvláštní, jako jména jsme měli takový trochu divný. Když jsme přišli do školy, tak pan profesor Pachl, který byl na pohyb, tak jsme měli jako závody v bazénu, rozřazovací, aby jako zjistil, jak jsme na tom fyzicky. A tak jsme přišli v těch plavečkách k tomu bazénu a měli jsme toho uplavat nějak hrozně moc. A teď jsme tam skočili a první doplaval režisér teď z ABC Ondřej Zajíc. On říká, Pachl tam seděl a říká, jméno. Tak on mu říká, Zajíc. Tak on tam napsal Zajíc a napsal čas. Druhý doplaval herec z Dejvíckého divadla Martin Mišička. A Pachl mu říká, jméno. On říká, Mišička. On se na něj tak jako podíval. Pak tam teda napsal Mišička a napsal čas. Třetí jsem doplaval já. On říká, jméno. Tak říkám, Sokol. Tak už na mě chvíli tak jako koukal. Pak to tam napsal. Čas, no a čtvrtý doplaval teda další spolužák. On říká, jméno. A Petr Vidra říká, Vidra. On to roztrh ten papír a říká, ze mě si prdel nikdo dělat nebude, zpátky a plavete to ještě jednou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tak to byla skupina Turbo ve 11:15 tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Rozhlas jede za vámi, tak to je projekt, díky kterému se můžete potkat s těmi, kteří pro vás připravují naše vysílání. Už za chvíli se dozvíte, jak to vypadalo na další letošní zastávce v Telči. To až dospívají činasky.

0: Roadshow Aleše Cibulky Rozhlas jede za vámi měla svou další letošní zastávku v Telči. Na tamním zámku bavili diváky farářka Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Teď vám nabízíme malou pozvánku k poslechu.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí.
3: My jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
2: A to jste měli.
3: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
4: Vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih, různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
5: To, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý, ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
6: Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav Spišné princezny, za B. princezna Krasomila Spišné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
7: Byl to král Miroslav.
6: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě.
0: No já k tomu ještě dodám, že celý pořad Rozhlas jede za vámi, si můžete poslechnout dnes po 13. hodině v našem vysílání a další informace najdete na stránkách rozhlasjede.cz. Ovšem už za chvíli, krátce po 12. tady budou nedělní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň kam. Samozřejmě můžete zavolat anebo i napsat.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Přemoženská uzenina.
4: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Nový provozovatel výletní lodi na Hracholuské přehradě plavidlo postupně renovuje. Počet lidí se spořením na penzi letos klesl o 4 tisíce na necelé 4 miliony. Čekejte polojasno, postupně oblačno a teploty do 25 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zítková. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici Český rozhlas a server i rozhlas.
2: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční pražce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Na Hracholuskou přehradu tento víkend znovu po zimě vyjela výlotní loď. Letos s novým provozovatelem, kterým je Jihočeská plavební společnost. Ta plavidlo od zimy postupně renovuje a v modernizaci bude pokračovat, říká jednatel společnosti David Machart.
3: Hlavně jsme se zabývali teďka motorama, který jsme dávali dohromady, a postupně se pracuje na interiéru. Kapacita lodi je 150 lidí, nicméně my to uspůsobíme tak, aby ta kapacita k sezení sice byla menší, ale za to o to pohodlnější.
1: Rokycanská nemocnice obnovuje část pokojů na chirurgickém oddělení. Na 4 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pořizuje hlavně nábytek, podlahy a doplňky. Pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
4: Kromě toho nemocnice pořídila v dubnu a v květnu celkem 30 nových televizorů, které nahrazují starší televize se set-top boxem. Nové už přijímají signál přes internet a je tak na nich možné najít kromě veřejných televizních stanic i třeba placené nebo streamovací platformy. A ta výměna se týká různých oddělení, nejenom tedy chirurgie.
1: Počet lidí, kteří se spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl v prvním čtvrtletí letošního roku o 4 tisíce na 3 milionů 910 tisíc lidí. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí. Resort v týdnu předložil úpravu zákona s cílem zvýšit zájem hlavně mladších lidí o penzijní spoření, aby si vytvořili větší finanční rezervu na stáří. Sport. Vodní slalomářka Kateřina Beková vyhrála na domácím světovém poháru v pražské Troji časovku kajak krosu. Zvítězila s náskokem 0,7 sekundy před Němkou Funkovou. Počasí. Bude polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na Šumavě se může vyskytnout s malou pravděpodobností slabší přehánka. K večeru bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na Plzeňsku až 26 a na horách bude 18 až 21 stupňů. Povane slabý, odpoledne mírný západní vítr a k večeru zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně u obchodního centra na Rokycanské bourala 2 osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Přesně tak, i dnes v první červnovou neděli můžete nechat někomu zahrát a poslat mu také nějaké to příjemné blahopřání, anebo jenom pozdrav. Všechno se to děje přes telefon číslo 221 554 222. Je 7. června a to má svátek Iveta. Jméno v zemích českých docela oblíbené, protože Ivet je tady přes 630 tisíc a to už by bylo docela slušné okresní město. Telefonní linka už je teď volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: No a první dnešní přání má paní Ludmila z Klatovska. Tak teď nám ho vyjeví, protože ji mám u telefonu. Tak na Klatovsko, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás špatně slyším, pane Stupka, prosím vás, je možná, že mi slyšíte líp, i když jsem odešla od rádia. Zahrajte mi, prosím vás, písničku od Petry Černocký, Nic víc se to jmenuje, já už jsem ji dávno neslyšela, chtěla jsem ji zahrát prvnímu dětskému dní, se by se to hodilo, a tak od dneska, když budete tak hodný, děkuji moc krát.
0: Paní Ludmilo, slyšet jste výborně a my vaše přání i hned plníme, tady to je, mějte se hezky.
1: Děkuji moc krát, naschledanou.
2: Můj malý chlapec přišel dneska před večeří do kuchyně a podal mi kus papíru, na který něco napsal. Tak jsem si utřela ruce do zástěry a začala číst. No a tam stálo. Za metr dvorek 20 korun. Zdlal si sám postel celý týden 30 korun.

odpadků 4,50. Za pochvalu ve škole 30 korun. Vyvenčil psa 3,20. Celkem 105,50. Tak jsem tam stála, koukala na něj a hlavou se mi honilo snad 1000 myšlenek. A pak jsem obrátila papír, vzala tušku a začala psát.

Když dočetl, tak papír zmačkal a schoval do kapsy. Sklopil hlavu, tak jak to dělá vždycky, když má slzy na krajíčku, a řekl...

0: No a do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň volá další Ludmila. Tahle ta je z Přeštic a zřejmě se tam něco dnes bude slavit, ale ona si to řekne sama. Ludmilo, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Ludmila z Přeštic. A já bych si přála pro nás, pro oba, pro mě a pro manžela Standu, nechat zahrát písničku k našemu výročí. Dneska je to 46 let, co jsme si řekli společně ano, a doufám, že nám to ještě i přes všechny peripety, které jsme spolu prožili, že nám to vydrží ještě hodně dlouho. Chtěla bych říct, že ho mám ráda pořád stejně jako na začátku, i když je to všechno trošku jiný zase, ale doufám, že nám to vydrží.
0: Tak doufám, že tam někde stojí vedle vás.
1: Já doufám, že nedole v kuchyni a doufám, že to slyší.
0: Tak jo, Český rozhlas Plzeň se připojuje k zástupu gratulantů a taky si přeje, ať vám to dlouho vydrží, a posílá písničku.
1: Děkuji moc. Děkuji.

0: Tak gratulace k výročí svatby je za námi a já už mám u telefonu písniček pro vás Standu z Dolců, ten má také něco na srdci. Stando, dobrý den.
1: Dobrý den, Romane, já vás zdravím. Velice srdečně vás zdravím, jako všechny posluchače a těm, kterým vždycky nechávám hrát. Je to od Týniště až stále po Honezovice přes Plzeň a dokončí to v Červeném Poříčí, nechci to jmenovat. Hlavně jenom chci dneska pojmenovat Láďovi Paluchovi do Černotína a všem Černotíňákům, ať ho navštěvujou, protože to potřebuje a jsou to velice dobrý parťáci všichni okolo něj a ať se mají dobře, protože jsou krásný teďko dny. A takže písničku posílám taky dneska pro všechny Ivety, který mají svátek. No a o těch Ivetách, o té Ivetě zpívá nádhernou písničku jeden vynikající český zpěvák.
0: A ten se jmenuje, Jiří Korn, že jo?
1: Mějte se krásně a zdravím i do Přeštic. Má takový tušení, že toho Standu, který mu hrála manželka, že ho znám. Takže mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou. Pouštíme to Ivetu.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Za 4 minuty bude 12:30, posloucháte písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň, kam se dovolala také Jarka z Makova, tak do Makova zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla touto cestou dnes popřát k svátku paní Ivety Česákové do Měčína. Iveto, hlavně to zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou pohodu, hodně lásky. A to ti přeje Kája Přítel, Kája a Jaroušek, děti, Petra a Dodo a taky já. Vám děkuji, Romane, za hrání a někdy zase naslyšenou.
0: No, jak je naším zvykem, k přání připojujeme písničku a mějte se hezky.
1: Děkuji.

No už je na čase podívat se také do vašich písemných vzkazů, které k nám došly. Posíláme písničku do Staňkova pro Václava Ševčíka. Ach, jak ten čas letí a nechce zůstat stát. Vždyť Vašek slaví dnes už roku 70. Co ti máme k tomu výročí přát? Snad vše nejkrásnější, co ti život může dát. Úspěch, štěstí, zdraví snad, ale hlavně lásku. Tu potřebuje každý z nás. Veselost vždy na tváři měj a další život v dobré pohodě si užívej. Do dalších let vše nej a radost z vnoučat ti přejí kamarádi Jaruš a Kája.

0: 221 554 222, tohle číslo do písniček pro vás zná také paní Jarmila z Plzně, mám jí u telefonu. Jarmilo, dobrý den.
1: Dobrý den, všem v rozhlase, krásnou neděli a všem poslouchají.

0: prosím, chtěla bych tuto písničku, kterou posílám své dceři a svému zeti, kteří právě odjeli z Plzně na návštěvu do Německa dalekého až do Freiburgu. A moc vám děkuju, pane Romane, za zahrátí.
1: Tak doufejme, že si tu písničku poslechnou aspoň v autě, ne?
0: Jo.
1: Tak, ztrácím svou lásku. A Milan Drobný. Jarmilo, mějte se hezky.

No a teď bych tady měl jedno speciální přání. Prosím o zahrání mistrovského díla Mezi horami od kapely Čechomor. Nádherná slovanská píseň s ještě krásnějším textem. Děkuji za zpříjemnění dne a určitě nejen mě, píše Romana z Plzně.

0: Čech mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tak to byl Lešek Semelka tady v písničkách pro vás Rádia vašeho kraje. Je tady jedno krátké přání od Jana Sklatov. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Olgy Lounové Optimista. Bude pro všechny posluchače. Tak tady to je.

No a už zase nadešel čas na poslední vzkaz a ten je od naší pravidelné dopisovatelky Sylvie z Prahy. Dnes mají svátek Ivety a Slavojové, dnes písničku vybrala moje maminka Jaroslava a vybrala Ivetu Bartošovou Já se vrátím z muzikálu Svatba upírů na melodii z Verdiho opery Nabucco ve vzpomínce na Ivetu Bartošovou. Ivetám a Slavojům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům i prý k nám do rádia. Tak, Iveta Bartošová.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Letní cestování vlakem po Česku zkomplikují vedle staveb také opravy tratí. Ve volnočasovém areálu Ultramarinka v Březích na Rokycansku skončila rekonstrukce historického komína. Na lázeňská města v Karlovarském kraji upozorňují nové dopravní značky. Čekejte polojasno, postupně oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobrý den přeje Štěpánka Zíková. Cestování vlakem po republice budou komplikovat v letních měsících vedle výstavby tratí i jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny, Klatovy, mimo Jablone v Podještědí nebo Kaštice, Žatec, Západ. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic David Kabele. Výluky mohou ovlivnit plynulost provozu a způsobovat zpoždění vlaků. Historický komín ve volnočasovém areálu Ultramarinka v Břasích na Rokycansku je po rekonstrukci. Přes 30 metrů vysokou dominantu se rozhodla obec zachovat před 10 lety jako připomínku zaniklého průmyslového areálu, který revitalizovala na multifunkční volnočasový a sportovní areál. Kvůli nestabilnímu podloží bylo ale podle nezávislého starosty Břas Miroslava Kroce nutné provést na komínu restaurátorské a stabilizační práce.
2: Patrně tam došlo k nějakým pohybům, tak jsme museli teď udělat za necelý 500 000 zpevnění podloží a toho spodku komína. Dělala to specializovaná firma a všechno se vyspárovalo. Je to nádherná dominanta po továrně, která tam fungovala 150 let.
1: Karlovarský kraj instaluje v regionu dopravní značky upozorňující na lázeňská města, především s ohledem na zápis léčebných středisek do seznamu světového dědictví UNESCO. Podle primátorky a krajské radní Andrej Pfeffer-Ferklové z hnutí ANO je cílem nového dopravního značení upozornit na 5. výročí zapsání skupiny lázeňských měst na prestižní seznam.
3: My jsme se asi 5 let snažili o to, aby jsme umístili tyhle ty hnědé cedule u silnic s označením UNESCO a už se nám to konečně podařilo, takže to není jenom tady v Karlových Varech, ale je to v Mariánských Lázních, ve Františkových Lázních, takže se nám povedlo opravdu ty cedule po dlouhé době umístit, takže z toho mám obrovskou radost.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková získala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře. S Američankou Townsendovou porazili pár Kruničová-Danilinová 6-2-7-5. Pozemní hokejisté Litic prohráli ve finále extraligy v Hradci Králové s pražskou Slávií 0-1. Bronz získali ženy plzeňského celku, které po nájezdech zdolali Rakovník. Medailí se s týmem rozloučil hlavní trenér Adam Uhlíř.
4: Za holky jsem mega nadšenej, mega pyšnej. Za tu celou cestu, kterou jsme jako spolu podnikli. Některý z nich jsem trénoval od starší žákyň, teďka holkám je třeba 22, 20, takže je to cesta dlouhá třeba 10 let. A to byl opravdu jako parádní pro mě last dance, kdy ten zápas od nějaký druhý čtvrtiny z naší strany byl naprosto výborný.
0: Počasí.
1: Čekejte polojasno, přechodně oblačno, k večeru se vyjasní, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Povane slabý západní vítr a biozátěše na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Dobřanech na Plzeňsku platí uzavírka v ulici Dragounu a Sokolovská. Stavební práce potrvají do konce roku. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer. Krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale Kastelán je asi domácí. Pane Kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane Kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
5: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
6: Děkujeme a budeme se moc těšit.
5: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
7: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
5: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
7: ano,
5: sáli.
7: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
5: Suchý mejdan, ano, ano.
7: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
5: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23. přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý. Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
8: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
5: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
8: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
5: Je, tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
8: Doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
5: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
8: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
5: To zkoušíte a čekáte, kdy zareagují jako... Ale správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
8: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
5: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
8: No ale vašeho, nemám ano, kartičku.
5: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
8: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
5: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
8: Aha, dobře. No.
5: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
8: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
5: A to jste měli.
8: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
5: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
9: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je z Loun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovi, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou, jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo si řeknou, že se to jako nehodí.
3: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Co se nelíbí?
1: Jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo?
2: Nepopulární hudba.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech

0: někdo tleskal vám?
1: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekne, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
1: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou, byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul a ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti, takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jenom ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televizi fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Támhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
1: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl proti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš Český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
1: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš pánička, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. S kým máme tu čest? Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodur je známý hlavně jako zpěvák. Ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zase z příliš velké vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala, přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Památkami plzeňského kraje jsou cihelna v Boubíně a Mariánský sloup ve Stříbře. Babylonu na Domažlicku dokončí o prázdninách rekonstrukci hasičské zbrojnice. Horští záchranáři v Krkonoších teď nejčastěji ošetřují seniory. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj ocenil v loňském roce opravené památky. Hlavní cenu v kategorii staveb získala obnova objektů v areálu strojní cihelny v Boubíně. Hlavní cenu v kategorii prosochy a drobnou architekturu dostalo město Stříbro za restaurování Mariánského sloupu se sochařskou výzdobou. Pokračuje mluvčí kraje Eva Mertlová.
2: Ve dvou kategoriích bylo nominováno celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova anebo část této obnovy byla dokončena v loňském roce. O hlavních cenách vždy rozhodla porota, a to na základě vlastního bodování. Šlo o pětičlennou porotu složenou z odborníků.
1: V Babyloně na Domažlicku dokončují rekonstrukci hasičské zbrojnice. Současná budova má nevyhovující prostory pro výjezdovou jednotku a moderní techniku. To by se díky rozšíření a modernizaci budovy mělo změnit. Hotovo má být v červenci, říká nezávislý starosta Babylonu Pavel Bambásek.
3: Rozšiřuje se to vlastně o garáž a to zázemí sociální, aby tam měli i záchody, sprchy, které tam dřív nebyly, takže aby už ty naši hasiči měli prostě klasický krásný zázemí a stojí to kolem 4,5 milionu.
1: Většinu nákladů pokryje státní a krajská dotace. Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na turách přeceňují své síly nebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba vyjíždí do terénu nejčastěji, potvrzuje mluvčí záchranářů Marek Friš.
4: My řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
1: Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla i okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok označil za mimořádně ohavný.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. Celkově jich má z Grand Slamu v ženském deblu už 11. Siniaková s Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Kruničová-Danilinová ve dvou setech. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 ho předčil jen španělský lídr šampionátu González. Salač si druhým místem vyrovnal své maximum v seriálu a zaznamenal páté pódiové umístění v kariéře. A sportovní lezec Adam Ondra postoupil na domácím světovém poháru do finále v lezení na obtížnost. V semifinále obsadil páté místo.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů a nejnižší teploty na horách 9 až 6. Zítra bude skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/26 u Vejprnic na severním Plzeňsku se pracuje na údržbě mostu. Jeden jízdní pruh je tam uzavřený s omezením. Počítejte přibližně týden. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ve chvíli, kdy jeho vrstevníci už většinou končí trenérskou kariéru, on je na jejím vrcholu. Víte, o kom teď mluvím? Příznivci fotbalu asi ano. Za poslední 3 roky zažil Miroslav Koubek velký kariérní vzestup. V červnu 2023 byl ještě bez práce a blížily se jeho 72. narozeniny. Teď už se jako kouč národního týmu chystá na mistrovství světa. Uslyšíte s ním rozhovor v další následující hodince vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Připravené jsou i hvězdy, hity, legendy, kde bude hlavní postavou zpěvák Tom Jones. A za pár minutek další díl seriálu Co v učebnicích nebylo. Tam půjde o vliv zemětřesení z poloviny 18. století na lázeňské prameny. Zajímavá to záležitost. Taky nadále zůstaňte s námi. Příjemný poslech, vážení.
0: Český rozhlas Plzeň,

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Tak například plzeňské divadlo Jenka Tyla uvádí operu Psohlavci, jedno z nejslavnějších děl Aloise Jiráska, stvárněné operním skladatelem a dirigentem Karlem Kovařovicem, začíná ve Velkém divadle od 19 hodin. V rámci Křimického kulturního léta zahraje plzeňský divadelní spolek Jezírko pohádku pro děti. Představení Hrátky s čertem začíná v 16 hodin v Zámeckém parku. V amfiteátru Lochotín vrcholí třídenní metalový festival, který do Plzně přiváží špičky světové i domácí hudební scény. Dnešní program představí 8 kapel a událost zakončí ve 20.30 brazilská metalová skupina Sepultura. Pařák a parádní řádění Klatovanů se koná až do 18 hodin na kolonádě v Klatovech. Jedná se o dětský den s 19 herními stanovištěmi inspirovaných rekordy. S pokusem o nový český rekord v kreslení domečků. No a koncert Tři mistři, jeden chrám zazní v kostele svatého Jana Nepomuckého na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. Hudební projekt, který propojuje špičkové interpretační osobnosti české hudební scény s výjimečným duchovním a historickým prostorem barokního chrámu, začíná v 19 hodin. Tolik naše dnešní tipy. No a připraveni už jsou bratři Nedvědové.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Jsou 3:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. No asi nemusím připomínat, že se blíží mistrovství světa ve fotbale. Dnes se zaměříme na trenéra české reprezentace Miroslava Koubka. Z kouče, který byl po 70. bez angažmá, se během 3 let stal trenér národního týmu, který má na kontě několik úspěchů v pohárové Evropě.
1: Trenér národní mužstvo je asi největší prostě podsta a čest.
2: Prohlásil Miroslav Koubek krátce před loňskými Vánoci, poté co se stal novým trenérem fotbalové reprezentace.
1: Pro mě to je samozřejmě milé překvapení a hlavně obrovská čest. Vážím si toho momentu v mém životě, v mé kariéře.
2: Ve 74 letech už Koubek asi ani nečekal, že by taková nabídka někdy mohla přijít. Nejvyšší soutěž si poprvé jako trenér vyzkoušel až krátce před 50. a bylo to v Plzni, která se mu stala osudnou. Když se totiž na západ Čech po 14 letech vrátil, získal s Viktorií mistrovský titul.
3: Díky všem a můj názor je, že je ten, že pro tyto chvíle to fotbal děláme. Pro tyto chvíle. To je to má smysl.
2: Krátce po začátku další sezóny byl ale Koubek odvolán. Po skoro roční pauze následovalo v roce 2016 angažmá u Bohemians, kde ale ani nedokončil sezónu. V tu dobu už byl také asistentem trenéra Karla Jarolíma u reprezentace. Celý realizační tým ale v září 2018 skončil. Na další nabídku pak musel Koubek čekat až do roku 2021, kdy si ho vyhlédl Hradec Králové. Druhou sezónu na východě Čech ale kvůli zdravotním potížím nedokončil. O pár měsíců později, v létě 2023, se ale znovu vrátil do Plzně.
4: Vítězem ankety trenér roku 2024 se stává Miroslav Koubek. Gratuluju.
2: Mezi roky 2023 a 2025 Miroslav Koubek sbíral z Plzní úspěchy hlavně v pohárové Evropě. Západočeši si zahráli čtvrtfinále konferenční ligy a pak také postoupili do osmifinále Evropské ligy.
1: Vždycky to je tlak obrovský, mezinárodní tlak je obrovský a je to kontinuální prostě zkušenost trvající skoro.

0: 2,5 roku, tak je to určitě dobrý, jako lepší, než to nemít, jo. Já jsem se přesvědčil s klukama z Plzně, když jsme ty evropské poháry hráli, že proti 90% mužstvům, kteří byli herně lepší, na míče lepší, se dá uspět. Jako.
1: Na konci září loňského roku vedení Plzně Koubka odvolalo. Bez práce ale dlouho nebyl. V prosinci se totiž stal trenérem národního týmu.
2: Má zkušenosti, je to trenér, který dokáže reagovat na utkání, ať už změny hráčský nebo rozestavěním. V neposlední řadě musím zmínit i to, že vlastně on, co se týče evropské scény, byl velice, velice úspěšný poslední 2 roky, takže tohle všechno hrálo v jeho prospěch.
1: Vysvětlil generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd, proč právě Koubek dostal důvěru pro březnovou baráž o postup na mistrovství světa.
3: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
1: Sázka na Koubka vyšla. Čeští fotbalisté po penaltách nejprve vyřadili Irsko a pak porazili stejným způsobem i Dánsko. V samostatné historii se tak Miroslav Koubek stal po Karlu Bricknerovi teprve druhým trenérem, který dovedl národní tým na mistrovství světa. A na šampionátu bude po 78-letém Diku Advokátovi druhým nejstarším trenérem.
0: Určitě, to říkám to od začátku, že bychom rádi ze skupiny postoupili. Máme v hlavách jednoznačně, že se nejdeme zúčastnit, ale že chceme z té své skupiny se probojovat. Naší těžké skupiny je těžká.
1: Výběr trenéra Miroslava Koubka nastoupí ve skupině mistrovství světa postupně proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Tomáš Petr, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT 2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil? Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
2: Dnes je 7. června a své 680. narozeniny slaví zpěvák Tom Jones. Přišel na svět v roce 1940 ve Walesu. Thomas John Woodward, jak zní jeho rodné jméno, začal zpívat už jako kluk na rodinných oslavách a v místních hospodách. Ve 13 letech mu kariéru paradoxně zachránila tuberkulóza, díky kterému lékaři zakázali stát se horníkem, jak bylo u Woodwardů rodinnou tradicí. Po skončení základní školy se v pouhých 16 oženil se spolužačkou Melindou a záhy se jim narodil syn. Aby rodinu uživil, pracoval jako dělník nebo prodejce vysavačů. Sny o pěvecké kariéře museli prozatím ustoupit rodinným povinnostem. Mimochodem, ženatý byl dlouhých 59 let. Oba rozdělila až smrt manželky v roce 2016, kdy podlehla agresivní formě rakoviny. Od roku 1963 začal vystupovat s vlastní kapelou po barech a nočních klubech. Tady také na Toma Jonese natrefil Gordon Mills, manažer a autor hitů pro tehdy populárního Cliffa Richarda. Odvezl ho do Londýna a podle slavného románu Henryho Fieldinga mu změnil původní jméno. Jeho debutový single It's Not Unusual raketově vyletěl na první příčku britské hitparády a před dalším What's New Pussycat poklekla i Amerika. Tom Jones se stal objevem roku a v této kategorii získal i cenu Grammy. Tiger z Walesu začal být od té doby v jednom kole, mimo jiné vystupoval jako předskokan Rolling Stones. Zpěvák se zabydlel v Las Vegas, jeho koncerty byly legendární, publikum šílelo, rozvášněné faninky házely podprsenky na pódium. Uprostřed 70. let se však téměř úplně vytratil ze scény. V 80. jeho popularita pohasla, protože hudební scénu ovládlo disco, zatímco Tom Jones zpíval soul, pop a country, a to zrovna nebylo v módě. Návrat přišel v roce 1988 s povedenou cover verzí Princovy legendární písně Kiss. A pak přišel ještě rok 1999 a album Reload, deska s hvězdami mladší generace jako Stereophonics, Robbie Williams nebo Simply Red. Hit Sex Bomb, který hráli snad všichni DJové na světě, mu znovu zajistil místo na výsluní. A takhle ta písnička zní.

0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Majitelé psů budou muset od července povinně registrovat psy do evidence. Žací loď znovu vyplouvá na velký bolevecký rybník v Plzni. Dobrovolníci připravují zámek ve Veselí na Klatovsku na víkend otevřených zahrad. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů Ministerstva zemědělství. Udržovat dobrou kvalitu vody ve velkém boleveckém rybníce v Plzni i letos pomáhá speciální žací loď. Reguluje růst vodních rostlin, které by mohly komplikovat koupání. V provozu je zhruba měsíc a v těchto dnech pokračuje s intenzivní přípravou na letní sezonu, potvrzuje Richard Havelka ze správy veřejného statku města Plzně.
2: Jezdí v pracovní dny každý den a vyžíná ty ponořené rostliny tak, abychom upravili místa pro koupání a pohodlně se tam dalo plavat. I vlastně přes ty rostliny odčerpáváme živiny, které by mohly být potravou synic a mohly by nám způsobovat problémy s kvalitou vody.
1: Na zámku ve Veselí u Janovic nad Úhlavou pracují dobrovolníci. Na víkendovou akci neziskové organizace INEX tentokrát přijel třeba Int nebo Ukrajinka. Pokračuje předsedkyně spolku Tvrz Veselí Marta Tomanová.
3: Musíme pozimně uklízet naše dva pokojíčky, musíme vyčistit prostor u poslední neopravené zdi na východní straně zámku, kde se začíná propadat těžká žulová terasa a posekáme a připravíme zahradu, aby byla pěkná na víkend otevřených zahrad, který bude příští víkend.
1: Na zámku v posledních letech pracovali už desítky dobrovolníků z celého světa, a to v rámci mezinárodních dobrovolnických workcampů. Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností JC Deco. Nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun, řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru společnosti Rencar ze skupiny JC Deco. Rozhodčí tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku český stát nenese odpovědnost. České republice navíc přiznal náhradu nákladů řízení ve výši asi 33 milionů korun.
0: Sport.
1: Vodní slalomářka Kateřina Beková ovládla na domácím světovém poháru časovku kajak krosu. Mezi muži zvítězil Ital de Janeiro. Pozemní hokejisté Letic prohráli ve finále extraligy v Hradci Králové s pražskou Slavií 0-1. Bronz získali ženy plzeňského celku, které po nájezdech zdolali Rakovník. Medailí se s týmem rozloučil hlavní trenér Adam Uhlíř.
4: Za holky jsem mega nadšenej, mega pyšnej. Za tu celou cestu, kterou jsme jako spolu podnikli. Některý z nich jsem trénoval od starší žákyň, teďka holkám je třeba 22, 20, takže je to cesta dlouhá třeba 10 let. A to byl opravdu jako parádní pro mě last dance, kdy ten zápas od nějaký druhý čtvrtiny z naší strany byl naprosto výborný.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů a na horách 9 až 6. Zítra bude skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 25. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na porouchané osobní auto dejte pozor na dálnici D5 exit 119 směr Německo u Benešovic na Tachovsku. Překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 15:05 a já vám hned řeknu, jak bude vypadat další vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Byly by tady rady pro pejskaře, především ta, jak postupovat, když vašeho psa uštkne zmije. Dále potom soutěž. Výherce u mě už teď má zamluvenou krásnou napínavou audioknížku. No a za pár minutek další díl našeho seriálu. Panelové sídliště, které mělo být původně dvakrát větší, ale revoluce ho v roce 1989 radikálně změnila. Plzeňské vinice dodnes nesou stopy nedokončených výz a vizí hlavně. Podíváme se tam tedy krátce za pár minut. V dalším díle seriálu Výtah mimo provoz. Taky nadále hezké odpoledne a příjemné poslouchání.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman

0: seriálu Výtah mimo provoz vás dnes zavedeme na plzeňské sídliště Vinice. Jehož ambiciózní plány utnula revoluce v roce 1989. Nedokončené vize architektů přiblíží Jiří Tanka a Lukáš Houška.
1: Ten Výtah je zase mimo provoz.
2: Lukáši, vy jste mi říkal, jeďte do Brněnské 18. Tady stojíme před panelovým domem, který není nikterak vysoký. Proč sem?
3: Je to první panelák, který byl dokončen v rámci výstavby sídliště Vinice. Byl to panelák, který sloužil dokonce jako ubytování pro dělníky a inženýři, kteří to sídliště stavěli.
2: Přišli jsme k nákupnímu centru, teď se jmenuje Blue Moon, ale tady je to vidět ten přelom těch devadesátek, osmdesátky, devadesátky a řekli si, my to uděláme moderně.
3: Je to tak, máme tady konstruktivismus. To sídliště opravdu vznikalo v přelomové době a řada prvků je tady trošku inovativní. Prochází jim vlastně krytá zasklená pasáž, která nás dovede na místní centrální náměstí, který dokončí jenom z poloviny, ale myslím si, že je to moc pěkný místo.
2: Říkáte, že to je skvělý. To tam nevidím, ale půjdeme se podívat do zdejšího nákupního centra, kde je přísný zákaz vodění psů do areálu, a to pod pokutou.
3: Zvířátka tady nemají na růžích ustláno.
2: Přesně.
3: Každopádně chodba tohodle obchodního centra nás dovede přímo před 7. základní školu, což ano. Je takový náměstí. Ono vůbec celé sídliště Vinice vznikalo jako trošku víc město. To znamená, že oproti předchozím případům je to tady hodně usevřenější.
2: Tady je Brněnská, Hodonínská, Břeclavská, také Bzenecká.
3: Nacházíme se na původní části nazvané Vinice Plzeňské, kde si Vinice skutečně bývaly, takže návodnost k tomu, aby se to jmenovalo po moravských městech, je úplně jako dokonalá.
2: Tak se nám to osvětlil, proč se Vinice jmenují Vinice. Lukáši, vy se vždycky rozplýváte na každém sídlišti, kde jsme byli, řešíte vnitrobloky. Tady jsou také vnitrobloky, ale tak nějak po vnitřku.
3: Ano, jsou mnohem menší, protože tady se mnohem více řešila hustota zalidnění. To znamená, že to sídliště bylo děláno s menšími nároky na plochu, aby se tam vešlo více lidí. Což v překladu znamená, že je to tady prostě o něco více na sebe naskládané. Ale i tak je to pořád oproti současným projektům mnohem jako prostornější.
2: Ono, to, že se sídliště Vinice začalo stavět v minulém režimu, dostavilo se v tom současném, tak se tady odráží, řada domů již je opravená, ale řada domů je ryzí původní.
3: Ano, oni jsou v podstatě to novostavby, že jo, mají za sebou sotva, no dobře.
2: No dost.
3: 30 let existence.
2: My jsme na začátku sídliště Vinice, nebo jsme někde v jedné třetině zhruba. Tady je umění, Lukáše, vy jste si nevšiml, že tady máme umění. Věděl byste kdo?
3: Karel Němec a Děti na houpačce, ale jsme na konci 80. let, takže to není nic, co by se na první pohled dalo poznat, co to reprezentuje.
2: Kdybyste mi řekl, že to je ryba?
3: Tak to jako ryba vypadá možná líp než Děti na houpačce, uznávám.
2: Co si tak jako představujete, že to je?
4: Já nemám žádnou fantazii na tuhle, to fakt ne. Nevím.
2: Já vám řeknu, že to je Dítě na houpačce.
4: Tak to bych nepoznala. No tak já bych tam spíš viděla nějaký hlavu nějakého ptáka, kačera, tak to jo.
2: Dítě na houpačce?
4: To ne.
2: Pojďte mi ukázat na Vinicích něco hezkého.
3: Půjdeme se podívat do vnitrobloku. Tady jsou domy stavěné tak, že jsou do nedokončeného čtverce, jsou otevřené bloky a vždycky je otevřený ten čtverec směrem na jih, na osluněnou část, aby ti lidé, kteří žijí jako okny do vnitrobloku, měli vždycky dostupné slunce.
5: Já už tady bydlím od 91. roku. Úplně nový byt, byly pořadníky.
2: Kolik je tady pejsků?
5: Hodně.
2: Já vás vezu výtahem. Hele, 11 pater. Já jsem totiž, Lukáši, zvědavý na ty dispozice. Abych to posluchačům přiblížil, to je jakoby 4 panelové domy, nalepené na sobě s jedním vchodem, ono 60 bytů.
3: Také bohužel to vytváří tu vnitřní chodbu, která je uprostřed paneláku, jako jsme viděli kdysi na Borek.
2: P69.
3: Ano, ne, že její osvětlení není úplně ideální.
2: Mimochodem, víte, že ty 6-boké panelové domy navrhl stejný architekt jako dům Hrůzy u Radbůzy?
3: Ano, nespomínal se teďka na jméno.
2: Já také ne. Diskutujeme v 11. patře nejvyššího domu na Vinicích, ve kterém bydlí víc lidí než na malé vesnici. Pro úplnost doplním typ 6-bokého panelového domu P69 a bývalý dům kultury v Plzni spojuje jméno inženýra architekta Miloslava Hrubce. Ten výhled je jako báječný teda.
6: Já si musím vyfotit.
2: To nám vyfoťte. Tady vám připadají ty vysoké paneláky, že to jsou malé rodinné domy. Putování po Vinicích jsme zakončili hlavou v oblacích. od začátku výstavby tohoto sídliště do roku 2023 byla čtvrť na uliční síť Plzně napojená pouze ulicí Na Chmelnicích, která ústí do Karlovarské ulice mezi tramvajovými zastávkami Boženy Němcové a Zoologická zahrada. Od roku 2023 díky dostavbě západního okruhu mají Vinice napojení i na obchvat. A už brzy bude mít Plzeň novou tramvajovou linku a ta povede právě sem, na Vinice.
0: Tak to byl 14. díl dokumentární série Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. V 15. dílu se s Janou Strejčkovou vydáme na další sídliště, tentokrát v Karlovarském kraji.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Přesně tak, co se má stát, to se stane. Tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň se stane za chvíli to, že někdo vyhraje v soutěži. Prvním krokem je ovšem zavolat na číslo 221 554 222. Samozřejmě vám nezůstanu dlužen, o co jde. Tentokrát o knížku, audioknížku s názvem Prolhaný život dospělých. Je to nový román od autorky Geniální přítelkyně, což je dosud bestseller. Takže myslím, že by to mohlo být docela pěkné poslouchání. 221 554 222, to je číslo, které teď můžete vytáčet. A samozřejmě, že je zase připravena kontrolní soutěžní otázka. Uvidíme, koho teď budeme mít na telefonní lince, nebo spíš to uslyšíme. Tak halo, halo, kdo pak tam je?
1: Ahoj, tady Lukáš.
0: Zdravíme Lukáše. Lukáši, máte si na čem přehrát audioknížku?
1: Samozřejmě, že mám.
0: No, tak v pohodě. Tak se do toho můžeme pustit, co říkáte?
1: Určitě.
0: Dnes by měla narozeniny, myslím, že už legendární herečka Libuše Šafránková. Asi nemusím představovat Lukáše.

0: filmu Kolia.
1: Že je to z filmu Kolia?
0: Mhm.
1: Český lev dostala za film Kolia, to je svatá pravda. Tak Lukáši, gratuluju k vítězství. Já jenom k tomu poznamenám, že tahle ta audioknížka má 11 hodin a 15 minut. Takže je třeba si na to udělat čas, ale ono vás to nepustí, protože je to opravdu zajímavá záležitost. Takže ještě jednou gratuluji, zůstaňte mi u telefonu.
0: Děkuji, naslyšenou.

Tak tohle byla skupina Kex tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v 15:35. A teď bych tady měl něco pro pejskaře. Suché a teplé počasí vyhovuje zmíjím, které se rádi vyhřívají na sluníčku. Při svých výpravách do přírody bychom si na ně měli dávat pozor. A dvojnásob to platí, když sebou bereme svého psa. Jak známo, zmije jsou plaché a útočí v sebeobraně. Pokud pocítí vibrace lidských kroků, zpravidla se odplazí do úkrytu. Jenže pes je mnohem lehčí než člověk. U něj to neplatí. Navíc všechno rád očichává nebo

0: rovnou loví. Jak mu poskytnout první pomoc, když ho zmije už uštkne?
1: Důležitý je znehybnit toho pejska, aby se moc nehýbal a nedošlo k rozšiřování jedu, chladit tu končetinu, když je to končetina, a samozřejmě snažit se zavolat a navštívit co nejdříve veterinárního lékaře.
2: Radí nám veterinář Radek Protiva. Jaké chyby lidé nejčastěji dělají, když se to stane, že psa uštkne zmije? Tedy co nedělat?
1: Základem je nehysterčit a zachovat klid, a důležité je nedělat takové ty věci, které se doporučují dřív, jako je nějak ten jed se snaží odsávat nebo rozřezávat ránu, mačkat, něco podobného, to je kontraindikované.
2: Pokud tu situaci, kdy zmije psa uštkla, nevidím, ale mám podezření, že se to stalo, podle čeho poznám, že to tak opravdu je?
1: Psi bývají uštknutí většinou do hlavy, kočky do břicha, protože kočka, když uskakuje, tak může být kousnutá do břicha, takže už to může navést trošku, když svítí sluníčko, pohybujeme se tam, kde se vyskytují zmije, tak určitě, kde se to stalo, je to lokalizované na hlavě. Prvním velkým příznakem je, že to začíná otýkat, pes začíná kňučet, začíná být prostě bolestivý, může zvracet, může být apatický.
2: Je uštknutí na některém místě těla méně nebezpečné?
1: Čím dále od důležitých orgánů, tím lépe, takže na končetinách je to méně závažnější než třeba na krku, kde může dojít k masivnímu otoku, což je ten největší příznak, a tam může dojít potom udušení toho zvířete.
2: Dá se té situaci předejít?
1: Normálním selským rozumem, když se vyskytují někde na horách, kde svítí sluníčko, jsou tam kameny, tak se snažit toho psa mít na vodítku a pod kontrolou, jinak tomu asi nejste schopni nějak zabránit.
2: Když přesto psa zmije uštkne, jaká je šance, že to pes přežije?
1: Záleží na mnoha faktorech. Jedna z nich je kondice toho zvířete, zdraví zvířete, váha zvířete, lokalizace toho kousnutí, zda je to na hlavě, nebo na končetinách, nebo na krku. A samozřejmě kondice ty zmije, protože po zimě ty zmije jsou schopni kontrolovat množství jedu, ale když jsou ve stresu, jsou schopni vyprodukovat daleko více, a po zimě se říká, že ho má víc, takže určitě ty kousnutí na jaře můžou být daleko nebezpečnější než potom v létě. Většinou to přežije pejsek, ale říkám, záleží to na mnoha faktorech.
2: Vy jste říkal, co nejrychleji psa dostat k veterináři, ale tu možnost ne každý má. Zmiňoval jste se o horách. Co tam dělat? Veterinář není v dosahu.
1: Tak když budu úplně mimo dosah civilizace, tak znehybnit, eventuálně zaledovat, když je to možné, a asi se dají použít jako první taková nezbytná pomoc antihistaminika, klasické lidské. Zase je vždycky dobrý mít na telefon veterináře a poradit se o správném dávkování těch humánních léků a snažit se to zvíře zase dostat potom co nejdříve k veterinárnímu lékaři.
2: Existuje něco jako zvířecí záchranka?
1: Existuje, asi neexistuje úplně na horách, takže tam spíš jako opravdu je to na našich silách prostě. Po tom ušknutí je asi nejdůležitější nebo nejkritičtější prvních 6 až 8 hodin, kdy je důležité právě zachovat ten klid a postupovat podle daných doporučení.
2: Při procházkách v přírodě mějte svého psa vždycky pod dohledem a pokud s ním jedete na dovolenou, zjistěte si předem kontakt na nejbližšího veterináře. Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: A s odbornicí na češtinu si teď bude povídat kolega Stanislav Jurík.
2: Také dnes odpovídáme na dotaz posluchačky, kterou zajímá, jestli se mezi spisovná slova už nepřipojilo slovo permanentní. Jak to tedy je s tímto a podobnými slovy v češtině je? Na to se ptáme Růženy Pískové z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slovo permanentní se do spisovného jazyka zatím nedostalo a není k tomu ani důvod. Ve skutečnosti se totiž jedná o slovo permanentní, jen chybně vyslovované. Jevu, ke kterému zde dochází, říkáme metateze, neboli přehození pořadí hlásek.
2: Je to v češtině častý jev a proč k přehození těch hlásek ve slovech dochází?
3: K metatezím hlásek dochází během celého vývoje jazyků. Například zhruba v 8. až 9. století se tento jev objevil ve slovanských jazycích, kde metateze přispěla k jejich rozrůznění na jednotlivé jazykové větve. Původní praslovanská slova se začala vyslovovat různě. Například praslovanské slovo gordu se u východních Slovanů změnilo na górod, v jihoslovanské a západoslovanské skupině ale vzniklo slovo grad. Vývojem samozřejmě prošel i význam těchto slov, takže například ruské górod a české hrad se dnes významem liší, ale pro nás je důležitá hlásková stavba obou slov.
2: A nějaký novější příklad než z doby Cyrila a Metoděje v češtině nemáme?
3: Máme jich spoustu, jen si to většinou neuvědomujeme. K metatezím totiž většinou dochází kvůli usnadnění výslovnosti slova. A proto tento jev důvěrně znají rodiče malých dětí, které tvoří slova, jako je verliba místo velryba, čupitadlo místo počitadlo, kočkoláda místo čokoláda a podobně.
2: Je tohle přeskupování hlásek ve slovech typické pouze pro děti, anebo se objevuje i u dospělých?
3: U dospělých se metateze objevují často v nářečích. Někde se místo celer říká cerel, jinde místo lžíce říkají žlíce. Jinak se metateze vyskytují často v cizích slovech, která mají pro češtinu nezvyklou hláskovou stavbu. Takové je třeba přídavné jméno permanentní, o kterém už byla řeč, nebo slovo permanentka. Jeho zkomolená podoba, tedy permanentka, se sice možná pro někoho lépe vyslovuje, ale určitě se nedostane do spisovného jazyka. Pokud si ale při jeho užití nejsme jisti správnou podobou, můžeme si pomoci nespisovným zkráceným slovem permice, které se skládá z počátečních hlásek perm a přípony ice. Tamto m slyšet je a nikdo permanentce neřekne pernice.
2: Říká Růžena Písková, autorka dnešního jazykového koutku. Díky, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: No já k tomu ještě dodám, že náměty do dalších rubrik o češtině můžete posílat mailem na info@pl.rozhlas.cz. A ještě jedna pozvánka. Každý z nás má něco, čemu věnuje víc času než ostatním věcem. Něco, co ho opravdu baví, u čeho dokáže vypnout hlavu a zapomenout na starosti. Může to být koníček, práce, sport, hudba, zahrada, cestování nebo třeba úplně obyčejná věc, bez které si neumíte představit den. V noční lince si dnes budeme povídat o tom, co vás v životě nejvíc chytlo a co vás třeba drží dodnes, co vás opravdu naplňuje a dělá vám radost, kolik času tomu věnujete. Prostě svůj příběh můžete zavolat Jarce Barboříkové, u noční linky vás přivítá ve 23 hodin. Teď je ovšem teprve necelých 16 a po hodině 16, protože je víkend, tady budou hvězdné návraty a v nich chystáme setkání s režisérem Jiřím Krejčíkem. Právě on bude hlavním aktérem dalšího vydání hvězdných návratů. Dozvíte se, jak se režisér Krejčík dostal ke své práci, jaké problémy překonával při natáčení slavných filmů a komedií a jestli opravdu platilo, že herce přísně trestal. Takže hvězdné návraty už za chvíli. Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Autobusová linka propojí o víkendech a svátcích oblíbenou turistickou oblast řeky Berounky na Rokycansku a Křivoklátsku. Obec Hromnice na severu Plzeňska má novou stromovou alej. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, pak podle ministryně Schillerové začne klesat. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Nová víkendová autobusová linka propojila turistická místa v Plzeňském a Středočeském kraji podél řeky Berounky. O víkendech a státních svátcích výjíždějí autobusy z Radnic na Rokycansku do Křivoklátu čtyřikrát denně. Poslední odpolední spoj jede až do Rakovníka. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených turistických cílů na Berounce, jako jsou zříceniny hradu Lipštejn, Krašov nebo Týřov, Skrýská jezírka nebo hrad Křivoklát. Linka bude v provozu do 28. září a platí na ní tarify integrované dopravy Plzeňského a Středočeského kraje. Hromnici na severním Plzeňsku mají novou kilometr dlouhou stromovou alej. Takzvaná plánská cesta vznikla obnovením historické aleje, kterou tam v 50. letech minulého století rozorali zemědělci. Pokračuje starosta Hromnice Milan Brož z hnutí STAN.
2: Cesta plní funkci jak krajinářskou, protierozní, tak hlavně i funkční, protože nově spojuje naše čtyři obce Žichlice, Chotinou, Nynice a Planou. Cesta je dlouhá 1 kilometr a po celé délce je lemována stovkou stromů. Na konci cesty na rozcestí bylo vybudováno zastřešené místo pro odpočinek s nově vysvěceným křížkem.
0: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát také počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. V Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka s 12 zastaveními. Přibližuje historii tamních lázní i místa, kde se natáčely filmy. Připomíná i kuriozity z minulosti, třeba teplou ovčí syrovátku podávanou hostům v hudební hale. U každého zastavení jsou navíc QR kódy s doplňujícími informacemi, upřesnil ředitel Horských lázní Martin Voženíliak.
3: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
4: Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí zvítězil v kajak krosu světového poháru v Praze. Stříbro vybojoval Vít Přindiš a třetí byl v troji Francouz Mador.
4: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů a na horách 9 až 6. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v ulici Pod Mikulkou pozor na stavební práce, vozovka je tam zúžena na jeden jízdní pruh, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
6: Guten Abend, Herr.
5: Počkejte, jsme v rozhlase.
6: Good evening, sir.
5: V českém rozhlase.
6: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
5: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
6: Víte, někteří herci by se měli facko.
5: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
6: To už mě nepotká nic takového v životě.
5: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
6: Přátelé, vás nebudu napínat.
5: Tak prozraďte už své jméno.
6: Bohužel, je to.
5: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se legro ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, tak i později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama. Ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 vstávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co, on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verich? A já nevím, no nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím, poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, já nevím, hele, Krejčíku, promyslete to. A šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
3: Snad ztratí z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
3: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce. Krač. Uhá. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel, osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Verich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
7: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele, Kostko, zítra je Mikuláš. Sežeň, prosím tě, někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Mm-hmm. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám, kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil netlouk herce. Nikdy. Ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo? A přesto to bolí, jo? A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papala, akorát udělal. A konec, už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídala, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl. To jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čant pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor. A když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Stupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I sfír jeden Čechen je pro každého Čecha sein pozitives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr k říši. Ríšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Jde si ty vaše švejkoviny, Ríšanku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, jaká tabuli. Mají tady bezecný.
3: Stupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nikdy gen Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Pronto ti za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: A jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra,

0: způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? Zrada. To
2: ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: tak vy, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete, tohle? Tohle je tedy veselohra by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak mi paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit. To film zaplatí. Počkej, to já měl
1: začal,
2: jindy.
1: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
1: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě. A
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to

0: Praj počul, teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno. Jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval. Čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no, a na stranu?
0: Pak jsem to netočil. No naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha. Pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak no. Jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel proučně, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, on by to nedbal. Už je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře. Tak volali, nedbal byl na Kapry někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina, ha. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, já uberu, tak jedem. Hodina, ha. Asi čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, on už má smlouvu, co udělám, já jsem papožitce, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No, tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostějáci.
4: No tak ta se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Vy jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Ve nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co se to? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Tak ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už jen děláme zlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no, dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nuto.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z volotryskem?
6: Ne, s volotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětě. Po babičce 5, 6, no. A no, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mě rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
8: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky, jako mnozí jiní, pozván. Tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No, přijdu tam. Najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkají, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no co ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík
3: A ta Ladinina jako přišla jako i zvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy, až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá. Já mám dva.
4: Pánové, nic mě nevyčtejte. Nemějte mi to za zlý. Já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové. Poroučím se.
5: Sežral 4 salámy.
4: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu setat. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
6: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
7: Ne, paní Vilma, ne.
6: Ale tak, pane profesore.
7: Ten tak je vysoký, to nedoporučuji.
6: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
8: Já jsem Polešťa! Já!
9: Točím spotřebu v Polišky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
7: byl to naprostý debil. Ten lékař.
9: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak to... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
7: No, jsme se vsadili.
9: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
7: Strašný.
9: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Oni tak jako postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení, ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil ho Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
7: Nebylo, ale...
9: Nebylo.
7: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Sobotní exploze v panelovém domě v Toužimi zranila dva lidi. Policisté výbuch vyšetřují jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Technické fakulty Západočeské univerzity míří na festival Inovujeme Plzeň. Předvedou roboty i chatbota. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté v bytě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi.
3: Nejspíš tam vařili nějaké chemikálie nebo výbušniny v tom bytě. Vybouchlo jim to a jak letěly střepy z toho okna, tak to lítalo sem až na parkoviště a zničilo to tady auta.
4: Říká majitel jednoho z poškozených aut pan Jiří. Podle sousedů v bytě žila starší žena s vnukem. Ženu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do popáleninového centra do Prahy. Mladistvého odvezli záchranáři do nemocnice v Plzni. Právě jeho policie podezřívá ze způsobení výbuchu. Pokračuje policejní mluvčí Jan Bílek.
5: Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění nedovoleného ozbrojování.
4: V případě prokázání viny hrozí mladistvému trest odnětí svobody až na 2,5 roku. S Toužimi na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
2: Šidboři na Domažlicku bude i letos pokračovat obnova kostela svatého Mikuláše. Stejnojmenný spolek se o něj stará už 10 let. Díky němu se povedlo zrekonstruovat věž kostela, včetně báně, instalovat 2 zvony a věžní hodiny. Pokračuje předseda spolku Mikuláš Ivo Dubský.
6: Zatím se nám podařilo zachránit presbytář, zachránit zákristii, zachránit věž, kde už jsou dneska zvony a věžní hodiny. A poslední fází opravy je záchrana lodi kostela. Letos by se mělo dokončit polovina krovu nad lodí kostela a současně ten krov zakrýt definitivně taškami.
2: Studenti a vědci Západočeské univerzity zaplní 9. a 10. června plzeňské areály Tektaur a Cukrovarská. Své výzkumné projekty představí na festivalu Inovujeme Plzeň Next Level. K vidění bude robotické vozítko, 2metrový jeřáb a také ukázky schopností umělé inteligence a mnoho dalšího. Píše to Západočeská univerzita na svém webu. Podrobnosti a kompletní harmonogram akce jsou na webu Inovujeme Plzeň. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
7: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
2: Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby.
8: Sport.
2: Tenistky Kateřina Siniaková a Američanka Tausendová ovládly ženskou čtyřhru na Roland Garros. Ve finále porazili srbsko-kazašskou dvojici Kruničová-Danilinová ve 2 setech. Lezec Adam Ondra postoupil na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V dnešním semifinále na Štvanici obsadil 5. místo, což mu zajistilo start v 8členném boji o medaile. Finále začne v 19 hodin.
8: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů a na horách 9 až 6. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách bude maximálně 25. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 185 u Dolan na Klatovsku pozor na nehodu čtyřkolky, na místo jeli složky IZS, projíždějte opatrně.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.
9: Jsme Český rozhlas, dobrý podvečer v naší společnosti, začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Máme to hodně pro vás, tak pojďme, začneme dechovkou. Já jsem Jiří Trnka, příjemný poslech.

Vážená redakce, prosím o zahrání písničky Tam v dáli u potůčku od kapely Babouci pro pana Františka Vysloužila z Hezkašova, který dne 9. června oslaví své 77. narozeniny. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a ještě mnoho krásných chvil u oblíbené dechovky. To vše přejí manželka Eva, dcera Eva, vnučky Hanička a Tereska a další příbuzní. A tady už

pořad Blahopřejeme písničkou, Český rozhlas, Rádio vašeho kraje. Dobrý den, prosím o odvysílání našeho přání v pořadu Blahopřejeme písničkou. Dnes vás prosím o písničku pro naši členku Svazu postižených civilizačními chorobami. Nejde k paní Věru Maxantovou, která dnes, tedy v neděli, slaví krásné půlkulaté narozeniny. Při této významné události posíláme po vlnách rádia vašeho kraje písničku s Věrou Martinovou Malý dům nad skálou. Za Svaz postižených civilizačními chorobami z Nejtku písničku posílá místo předseda Svazu postižených civilizačními chorobami Nejdek, pan Jaroslav Seidl. Děkuji za odvysílání, my zdravíme, páč tento spolek nás navštívil tady v Českém rozhlase a bylo to velice příjemné.

zvířat blahopřejeme písničkou vysílá Český rozhlas každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Dobrý den k životnímu jubileu našeho dlouholetého člena, pana Václava Huty. Bychom chtěli poblahopřát písničkou všechno nejlepší, mnoho štěstí a hlavně zdraví přejí hasiči z Kouta na Šumavě. Tady

Vážená redakce, jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas prosím o odvysílání blahopřání k narozeninám pro tři členy fanklubu, kteří svoje jubilea oslavují právě v těchto dnech. Je to pan Ivan Tenora z Plzně, pan Martin Donghaus Horšic a pan Robert Erhardt. Všem jmenovaným k jejich životnímu jubileu gratulujeme, do dalších let jim přejeme zejména pevné zdraví, velkou dávku štěstí, optimismu, dobré nálady, pohodu a také trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme směs písniček od kapely Atlas. Muzikanti, pojďte hrát. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek. Zdraví Jiří Trnka.

Jsme Český rozhlas, dobrý podvečer. Vážená redakce, zahrajte prosím písničku a bude to pro pány Josefa Drhu, který tento týden slaví své 73. narozeniny a také pro pana Miroslava Suluku k jeho 68. narozeninám. Obec Klášter oběma oslavencům srdečně gratuluje, přeje všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenost v dalších letech.

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou a tady je další vzkaz, který posílá Eliášek.
2: Ahoj rádio, já bych chtěl pozdravit babičku Ilonku z Mašovic a chtěl bych jí vzkázat, že je moc hodná a že umí dobře vařit a taky je hodná, že mě vezme do Chorvatska. Děkuju, Eliášek.

0: No a závěrečná gratulace teď v neděli v pořadu Blahopřejeme písničkou. Tu vyřídí paní Zdeňka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den, já jsem Zdeňka a chtěla bych moc pozdravovat a popřát zdraví a štěstí všem svým kamarádkám z paměťového kurzu v Totemu, protože jsou všechny skvělí, úžasní, srdeční a mám je moc ráda.

Blahopřání písničkou i tento víkend proběhlo takzvaně bez chyby. Opět se na vás budeme těšit příští týden jak v sobotu, tak v neděli vždy mezi 17. a 18. hodinou. Blíží se zprávy v 18 hodin a tak se loučím. Naslyšenou, Jiří Tenka.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přemoženská uzenina.
3: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nová autobusová linka spojuje oblast řeky Berounky od Radnic na Rokycansku až po Křivoklátsko. Festival Skupova Plzeň nabídne loutkové a alternativní divadlo z 16 zemí světa. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Podél břehu Berounky na Rokycansku a Rakovnicku jezdí nová víkendová autobusová linka. V provozu bude i o svátcích a kromě turistů je mohou využívat také vodáci, jak připomíná Filip Drápal za ROPID, organizátora regionální dopravy ve Středočeském kraji.
2: Tato linka bude ideální i pro vodáky, kteří se budou moci přepravit z místa, kde se budou naloďovat nebo naopak vyloďovat zpátky do svého původního stanoviště. Tahle linka pojede každý víkend a svátek až do konce září.
1: Blíží se Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Součástí programu je tradičně soutěžní přehlídka českých a slovenských profesionálních divadel. 36. ročník festivalu potrvá od 9. do 14. června a během 6 dnů nabídne na 60 produkcí ze 16 zemí. Na programu jsou filmové projekce, koncerty, přednášky nebo výstava. Například výročí 100 let loutky Hurvínka připomene interaktivní výstava v Západočeském muzeu. Potrvá od 12. června až do dubna příštího roku. Podrobnosti jsou na webu skupovaplzeň.cz. Ve třetím ročníku charitativní akce nazvané Kolotoč pro Ninu vybrali lidé skoro 250 000 korun. Peníze tak mohou jít na podporu rodin dětí s nádorem mozku, případně na výzkum této nemoci. Akci pořádá nadační fond Nina, který letos začal více spolupracovat s psychologií. Podle Aleny Javurkové, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. Často si oni ale neřeknou, třeba kvůli pocitu selhání, říká Javurková.
3: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. Velmi často navstanou potíže mezi těmi partnery, které se taky musí řešit, protože ne vždycky ten partner unese tu diagnózu toho dítěte. A samozřejmě se na to už konečně poukazuje, že ten sourozenec toho nemocného dítěte taky potřebuje nějakou péči.
1: Na mši papeže Lva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu více než 1 000 000 lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Řekl také, že Bůh se stotožňuje s chudými, utlačovanými, osamělými a opuštěnými. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Sport. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a zvýšil vedení v mistrovství světa. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů a na horách 9 až 6. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnost od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Plzeňsku až 29 a na horách bude 22 až 25 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Rokycanské třídě se opravuje silnice 1/26 mezi křižovatkou s ulicí Hřbitovní a mimo úrovňovou křižovatkou na Kyšice. Počítejte s dopravním omezením a jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Rozhovor doporučuje. Aneb Rozhovor týdne.
1: Jsou tady a to Pavel Kopp a Pavel Hejduk, pánové. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsem rád, že jste přišli, že si můžeme povídat o velmi příjemných věcech, třeba o Miroslavu Horníčkovi, za chvilku se k tomu dostaneme. Ale nejdřív bych se rád zastavil u osobnosti Pavla Koppa jako fotografa, protože vy jste plzeňským rodákem, je to tak?
2: Ano.
1: Takže když se řekne Plzeň, co se vám vybaví jako první?
2: No tak samozřejmě moje rodiště, který jsem zažil do 5 let, pak jsme se přestěhovali už, protože otec získal zaměstnání v Praze. Ale na Plzeň vzpomínám, protože to je, je to rodný město.
1: Kdybyste měl popsat svoje fotografické jaksi úspěchy nebo svoji fotografickou kariéru a i fotografické techniky, kterými pracujete, v rádiu se to těžko představuje, protože nemáme obraz, ale přesto pokuste se o to.
2: Ano, fotografování... Já si tím neživím, ale je to moje hobby. Už od mládí. My jsme měli na fakultě předmět fotografie a chytlo mě to. A to bylo všechno dělané ještě tím mokrým procesem, kdy člověk musel do koupelny zhasnout a vývojka, ustalovač. Tak to jsem takhle se naučil. A když jsem přijel poprvé do Itálie, já jsem měl to štěstí, že jsem tam žil 8 let celkem. A v těch prvních 4 letech jsem nafotil fotky, spousta fotek. A když jsem je ukázal panu Horníčkovi, tak on řekl, že k tomu napíše texty.
1: Vy jste byl s panem Horníčkem velký přítel, dá se říct. Vy jste byli kamarádi.
2: Ano, na základě té knihy. Já jsem měl tu drzost, že jsem mu přinesl pár fotek, když mě v nakladatelství řekli, že by mohla být knížka, ale musí být slušný slovní doprovod. Tak jsem ho požádal, neznali jsme se, požádal jsem ho teda o to, jestli je ochoten to udělat. A on prostě říkal, pane Kopp, mě ty fotky mluví z duše, ale o Itálii nic nevím, tak co budu psát? A dohodli jsme se, že on bude psát příběhy a dialogy těch lidí, který já jsem vyfotil. Což je krásný projekt, že jo? Málo která knížka je takhle udělaná. Jmenuje se to Chvilky z Itálie a vyšlo to v dávném roce 88.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, o jakém období v tuhle chvíli mluvíme, takže 80. léta.
2: 80. když bylo Mirkovi 70 let.
1: Jak se k téhle práci dostal Pavel Hejduk, to mě zajímá, protože vy jste vlastně navázal na Miroslava Horníčka.
3: Já jsem navázal, je to pro mě velká čest, dostal jsem se k tomu, tak já jsem před několika lety jako vydavatel vydával knížku Máši Caltů, dramaturgině Plzeňského divadla, a tam jsem měl to štěstí, že jsem se seznámil s Pavlem. Shodou náhod jsme začali mluvit o Plzni, o fotkách, a Pavel mi představil ten projekt, který bohužel s Horníčkem nedokončil. Oslovil mi a říkám, opakuji, že to pro mě byla velká čest, protože přestože celý život žiju v Plzni, hodně o Plzni píšu, dělám v Plzni výstavy, nejen v Plzni výtvarného umění, tak jsem mu přiznal, že Prahu miluji. Praha je pro mě město něco úžasného, co se dá jenom pouze obdivovat, fandit mu, a takže jsme se domluvili. Pokračujeme v projektu, s kterým přišel Miroslav Horníček. Na té knížce děláme spolu 2 roky, na výstavě a na knížce, která by měla tento projekt uzavřít.
1: Možná Pavel Kopp,
2: já bych chtěl doplnit, aby se posluchači zorientovali. Teď mluvíme o nové knize, protože Miroslav, když vyšla tato Itálie a v úžasném nákladu 97 000 výtisků, a ta historie je strašně zajímavá, tak ty knížky, ty Itálie, tak prostě přišel a říkal, hele, uděláme ještě teda něco o Praze. A já budu mluvit s těma lidma, co vyfotíš, vymyslel jsem název, Praha město milostné, ty tam máš ty zamilovaný, tak si je foť, nos mi to, a já s ním budu mluvit o lásce, o Praze a o životě. Takže jsem se na to hrozně těšil. Jenomže on potom už špatně viděl a tak napsal jenom pár věcí a už to nedopadlo. No a já jsem po letech si na to vzpomněl a říkám Pavlovi, to je úžasný, ty taky píšeš a seš Plzeňák, tak udělejme to spolu, dodělejme to spolu. A to je ta kniha nová, na který chceme teda teď pracovat, a ta výstava, která bude zítra začínat, tak to je vlastně ukázky z připravované knihy.
1: Ano, za chvilku se dostaneme k podrobnostem. Našimi hosty jsou Pavel Kopp a Pavel Hejduk.

0: O výstavě Praha město milostné si povídáme s Pavlem Kopem a Pavlem Hejdukem. Miroslav Horníček je v podstatě stále ještě spoluautorem téhle výstavy. Ale já bych se ještě vrátil, pane Kopek, té vaší zkušenosti s Itálií, protože tak to vlastně celé začalo, jak jste říkal před chvilkou v tom prvním vstupu. Vy jste v Itálii šéfoval naší ambasádě, je to tak?
1: Ano, měl jsem to štěstí a bylo to vlastně zásluhou té knihy. Představte si, protože ona pak po různých potížích vyšla, to ještě bych rád řekl, a když vyšla v tom roce 88, za rok byla sametová revoluce, nastoupil nový velvyslanec, který se chystal do Itálie, kde nikdy nebyl, protože nesměl, a říkal, kupuju všechno o Itálii, tak jsem si ji koupil, pane Kop, přijďte na kafe. A když jsme seděli hodinu nad knížkou, tak on říkal, nechcete jít se mu jako diplomat. A takže jsem, to byl leden 90, jo, dva měsíce po revoluci. Nevím, co byste odpověděl vy, já jsem samozřejmě kývnul, za dva měsíce jsem s ním seděl v Římě. Nejdřív jako rada. A on po dvou letech podal demisi, protože nesouhlasil s rozdělením státu. A řekl, že rozdělit stát bez referenda je vlastizrada a že radši pojede domů. No a tak udělali mě velvyslancem. Neuvěřitelná historka.
0: No to je něco. Po dvou letech v diplomatických službách.
1: Já jsem dva roky pak samozřejmě vedl ambasádu, protože Martin Stropnický, který mě měl střídat, tak nebyl. Ten byl někde v Portugalsku. Mm-hmm. Takže to byla krásná zkušenost.
0: No to tedy, ta knížka měla trochu problém s tím, aby vyšla vůbec v 80. letech. Je to tak?
1: Ano, jak jsem řekl předtím, tak měl jsem ty fotky, Mirek souhlasil, že to napíše, povedlo se to, ale potom jsme to přinesli do redakce Panoramy a zůstalo to tam tři roky v šuplíku. Protože pan ředitel se bál vydat knížku s Horníčkem. Ten byl tehdy takový nepříliš žádoucí s tím Verichem a tak, takže se bál pan ředitel. A já jsem si pak sednul v hospodě vedle chlapa, který byl takový sympaťák, dali jsme se do řeči a říkal, že je mistr tiskař a tiskne pro Panoramu. A já jsem říkal, prosím vás, my máme tři roky knížku s panem Horníčkem a říkali nám, že není papír. A on říkal, prosím vás, papíru je dost, já to zařídím. U piva jsme si plácli. A on mi volal za 14 dní a říkal, je to v pořádku, já jsem to dal jako socialistický závazek v tiskárně naší stranické skupiny, že vydáme Horníčkovi knížku k 70. Takže představte si, ta knížka vyšla pak a v neuvěřitelném nákladu 97 tisíc výtisků, když nebyl papír.
0: Tak najednou papír byl.
1: Tak.
0: Pojďme k té knížce nebo k té výstavě, která vlastně bude v Plzni otevřena už zítra, ale je putovní, už byla v Praze v Karlových Varech. To znamená, že ty obrázky, v podstatě ty fotky už máte hotové. Ano. Dokončujete ještě i texty, tedy jak tedy Horníčkovi, tak i Pavla Hajduka. A vlastně ty texty vznikají na základě toho, jak jsou ty obrázky koncipovány. Jsou to pořád milenecké dvojce, je to tak?
2: Já bych k tomu chtěl říct to, jak vznikají texty.
0: Ano.
2: Když jsme se seznámili s Pavlem, Pavel mi zaslal fotky, já jsem si je nechal vytisknout ve formátu A3, mnoho z nich, a rozvěsil jsem si je po své pracovně. Seděl jsem mezi nimi a inspirovali mě, hledal jsem slova, hledal jsem tonalitu těch slov. Ty fotky mě vyzývaly k tomu, abych o nich psal. Jestli můžu, tak já jeden krátký text, který jsme nazvali Praha a jaké krásné fotce Prahy. Miluji Paříž, New York, Londýn, Amsterdam, Atény, Helsinki, Brusel, Oslo, Madrid, Vídeň, Lisabon, Berlín, Varšavu i Řím. Vracím se do Prahy. Láska zvětšuje domov.
0: A takových textů je plná tak budoucí knížka, kterou chystáte.
2: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano. Výstava.
2: I výstava.
0: I výstava. To znamená, že u každé fotky je nějaký ano. text, který buď to je autorstvím Miroslava Horníčka, anebo Pavla Hejduka. Představím si to správně? Make a U-turn. And then... A teď na vás mluví telefon.
2: Prosím vás, my jsme, protože jsme v jednání a počítáme s tím, nebo byli bychom velice rádi, kdyby výstava putovala i v českých kulturních centrech. Mm-hmm. Spolupracovali jsme s překladatelkou, která učí v New Yorku na univerzitě a jsou všechno k tomu ještě anglické texty.
0: Pavel Kopp má zapnutou navigaci.
1: Abych se sem dostal.
0: Abyste se sem dostal a už jste se sem dostal, je to všechno v pořádku. No budeme pokračovat za chvíli a budeme zvát posluchače na výstavu jako takovou. V Plzni bude otevřena už zítra.

0: Pavel Kopp a Pavel Hejduk jsou našimi hosty a ještě chvilku budou. Mluvíme o výstavě Praha město milostné, která se stěhuje do Plzně. Stěhuje se, pánové, pozveme posluchače, kam přesně, ať tedy víme.
1: Stěhuje se do studijní knihovny, pochopitelně, že bychom chtěli pozvat všechny, které zajímá nejen milostná Praha,
0: ano,
1: ale i fotografie Pavla Koppa.
0: Výstava bude jako taková přístupná až do konce srpna, to znamená, že to taková letní výstava v prostorách studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Vy už máte ale za sebou výstavy v Praze a v Karlových Varech. Zeptám se na ohlasy. Máte nějaké, jak reagují návštěvníci na ty fotky s těmi texty?
2: Tak ona, ta výstava, je trochu specifická, že je o těch zamilovaných. To znamená, hrozně se to líbí dámám, ženám, a ty si pečlivě čtou i ty texty. A to se mi tam líbilo, jo, že jak si věnují tomu ten čas, protože je to 50 velkých rámů, kde je vždycky velká fotka a pod tím texty česky a anglicky. A ty dámy to všechno četly, tak já jsem strašně šťastný. Já jsem jenom ještě chtěl říct, proč ty fotky asi inspirujou Pavla a proč inspirovali i Miroslava Horníčka, protože já jsem se kdysi seznámil s panem Josefem Sudkem. To byl náš snad nejlepší fotograf. A když jsem u něj seděl, tak jsem se ho ptal, jak má vypadat dobrá fotka. On říkal, pane Kopp, musí mít něco za rohem. Čili musí tam být nějaký příběh, který si každý domýšlí. A o to se snažím. Takže ty fotky jsou takový, že každý si tam může něco doplnit.
0: To je hezké. Pavel chce ještě doplnit něco?
1: A já se nebráním tomu, aby kromě toho, že si lidi přečtou i ten můj text, aby si vytvořili k těm Pavlovou fotkám své příběhy. Lásky, které prožili nejen v Praze, ale každý ve svém životě.
0: Samozřejmě. Ta výstava jako taková bude samozřejmě na konci srpna ukončena a ptám se, jestli už na to bude navazovat ta knížka, nebo jestli už máte nějaký termín, kdyby knížka měla vyjít?
2: No, pracujeme na tom a i všechno je to o penězích, že? To znamená, my máme víceméně připraveno už 100 fotek, čili dvakrát tolik, co je na výstavě, a 100 textů už má Pavel připraveno. Teď se přikládají do angličtiny, to dělá naše kamarádka v New Yorku, Češka, která tam studuje nebo pracuje, tak to jsme moc rádi. A myslím si, že to bude zajímavá knížka zase hlavně pro zamilovaný a pro ženy. Takže Praha město milostné, myslím, že by mohla mít úspěch.
0: No, termín jsme neřekli, ale nebudeme tedy nic slibovat, nebo?
2: No, musíme přehnat ty prachy.
0: To je realita.
2: Čili teď až dám dohromady i s grafikem celou maketu knihy, no tak začneme obcházet sponzory.
0: Poslední otázka na vás na oba. Vím, že jenom touto knihou nebo výstavou v tuhle chvíli nežijete, že určitě už máte nějaké další plány. Na čem třeba teď pracujete, nebo co je před vámi v nejbližších dnech, týdnech, měsících, pan Kopp?
2: No tak dodělat tuhle knihu ještě bude hodně práce. Takže já nemám jiný projekt, ale mám svých asi 15 výstav, který ještě taky recykluju, když někdo má zájem o výstavu. Nafotil jsem i některá naše města, ale hlavně je to Praha, stará Praha, a hlavně je to Itálie.
0: Dobře, Pavel Hejduk?
1: Já spolupracuji s Plzeňskou filharmonií. To je úžasný soubor, který je znám nejen v Plzni, ale řekl bych po celé Evropě. A připravujeme společně, doufám, že se to zadaří, koncert v roce 2028 k výročí Mikuláše Aleše. Mikuláš Aleš je člověk, malíř, který se výrazně zapsal do historie Plzně. A chtěli bychom hudbou oslavit jeho z grafita a jeho výročí v tom roce 28.
0: Krásné plány máte, pánové. Dobře se to poslouchá. Tak se budu těšit zase někdy příště. Našimi hosty dnes byli Pavel Kopp a Pavel Hejduk. Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Děkujeme.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Majitelé psů budou muset od července povinně registrovat psy do evidence. Nový provozovatel výletní lodi na Hracholuské přehradě plavidlo postupně renovuje. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů Ministerstva zemědělství. Povinnost registrace se podle prezidentky Komory veterinárních lékařů Petry Šinové vztahuje na všechny psy. Cílem evidence je mimo jiné omezit nelegální obchod se zájmovými zvířaty a efektivněji řešit situace spojené se ztracenými anebo nalezenými psy. Přístup do evidence budou mít vedle veterinářů také obce a policisté. Na Hracholuskou přehradu tento víkend znovu pozimně vyjela výletní loď. Letos s novým provozovatelem, kterým je Jihočeská plavební společnost. Ta plavidlo od zimy postupně renovuje a v modernizaci bude pokračovat, říká jednatel společnosti David Machart.
2: Hlavně jsme se zabývali teďka motorama, který jsme dávali dohromady, a postupně se pracuje na interiéru. Kapacita lodi je 150 lidí, nicméně my to uspůsobíme tak, aby ta kapacita k sezení sice byla menší, ale za to o to pohodlnější.
1: Další novinkou na Hracholuskách je otevření prvního turistického informačního centra Hracholusky. Vzniklo v kempu Keramika a má oficiální certifikaci. V Karlovarském kraji pokračuje budování dalších výjezdových základen záchranné služby. Novou mají záchranáři například v Lubech u Chebu, další bude v Teplé na Chebsku a kraj plánuje i novou budovu pro záchranáře v areálu nemocnice v Chebu, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
3: My máme v Karlovarském kraji 13 základen, právě nám ještě chybí základna v Teplé, kde nejsou takzvaně ve svém. My v současné době třeba zpracováváme i generál chebské nemocnice, kde počítáme, že by nějaké měla vzniknout základna, ale ta se pouze jenom prohodí, to znamená, že základnu vytvoříme v areálu nemocnice, kde by mělo být právě místo pro přistání helikoptéry, takže budou hodně na blízko.
0: Sport.
1: Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Marshall. Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji zlato v kajak krosu druhý, dojel Vít Přindiš. Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíce ze všech reprezentací.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Plzeňsku až 29. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dopravní omezení dejte pozor na silnici 1/27 u Lužan na jižním Plzeňsku. Stavební práce potrvají do začátku července. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapení, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam tzv. Personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem jí nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějak extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující. A pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano, ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu.
1: Velkou podporu.
3: Jo, strašně je podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda a tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě, jak mé polažbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky, prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu.

0: nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech, a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to, a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
1: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle, a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý typy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná, a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
2: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
1: Betty_d_verrier.
2: Děkuju. I vám, pane profesore.
0: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
2: No, já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
1: Také děkuju.
2: Hodně sil.
1: Děkuju.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Shalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem. Synagoga v Hartmanicích slaví 20 let od znovu otevření. Spravedlivý mezi národy František Jaroš a připomeneme život historika Tomana Broda. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Od roku 1883 byla synagoga v Hartmanicích na Šumavě domem modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry. Po válce v ní byla truhlárna a sklad pneumatik. Po bezmála 7 dekádách, přesně před 20 lety, navrátilo nejvýše položené synagoze v České republice důstojnost občanské sdružení dnes spolek Památník Hartmanice. A my už jsme ve spojení s jeho předsedou, novinářem Michalem Klímou. Dobrý večer, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl dát druhý život zrovna synagoze v Hartmanicích?
2: Tehdy krátce vlastně po pádu komunismu se vedla velká diskuse o důsledcích Mnichovské dohody, o vyhnání Němců poválečném a v této diskusi se zapomínalo na to, že v tom pohraničí žila velká židovská menšina, která měla, přestože by to tedy byla menšina, měla velký vliv, protože vlastně tam provozovala průmysl a dávala zaměstnání všem obyvatelům. Jenom na Hartmanicku byla jedna z největších světových továren na staniolové zátky k lahvím. Byla tam obrovská továrna zrcadla, které se vyvážely do celého světa. Sklářský průmysl, ohromný třevařský a tak dále. To všechno tam provozovali Židé v Hartmanicích, tamní obyvatel pan Bloch. A mně přišlo zajímavé prostě a důležité toto připomenout, a protože taky v té době se otevřel ten bývalý vojenský prostor, který vedl podél velké oblasti, podél hranic s Německem, tak se tam mohlo začít jezdit a já jsem najednou narazil v Hartmanicích na to, že se tam prodává budova synagogy, která byla značně zničená a říkal jsem si, že by to možná byl zajímavý prostor právě proto, aby se to, o čem jsem mluvil, připomenulo.
1: A podařilo se jakoby oživit tu historii?
2: No já si myslím, že se to podařilo velmi dobře a když čtu v paměti v té knize návštěv, tak tam je prakticky bezvýhradná chvála a návštěvníci většinou velmi dobře pochopili tu myšlenku, to znamená ukázat to, jak tam ta tři etnika, to znamená Češi, Němci a Židé, žili vlastně v míru několik století a jakým způsobem to spolužití přinášelo všem prospěch. My jsme v té době byli vlastně první expozice, která vůbec mluvila nejenom o Židech, že tam žili, ale že tam žili také Němci, protože tehdy zkrátka byly stále ještě v těch muzeích ty komunistické expozice, které potlačovaly ten fakt, že tam prostě nežili většinou Češi. Takže myslím si, že ta expozice se trefila do toho požadavku nebo do té poptávky návštěvníků a to, že tam vedle sebe jsou pochvalná vyjádření návštěvníků z Izraele, ze Spojených států a současně z Německa, že to svědčí o tom, že se nám to podařilo.
1: Vy zároveň po 20 letech synagogu předáváte dál. Komu a proč?
2: Po 20 letech jsme se dohodli s krajem plzeňským a s muzeem Šumavy, že převezmou i tu budovu, i tu expozici. No jednoduše proto, že pro mě to vlastně bylo druhé zaměstnání a to se prostě nedá dělat věčně. Byl jsem tehdy zkrátka, když jsme to koupili, o 25 let mladší a jaksi v tuto chvíli jsem dospěl k názoru a dohodli jsme se s manželkou, že prostě nastal čas, abychom tu synagogu předali do dobrých rukou. Ono taky. Mezitím samozřejmě ta situace těch institucí se úplně změnila, i když jsem říkal, že před těmi 25 lety ty instituce ještě nebyly tak konsolidované, navíc těch památek zničených byla celá řada, takže myslím si, že od té doby se ta situace změnila a ta situace i v tom muzeu Šumavy a v Plzeňském kraji zkrátka dozrala do toho, že už na to mají kapacitu se o to postarat.
1: Říká předseda spolku Památník Hartmanice Michal Klíma. Děkuju moc a hezký večer.
2: Také děkuji. Naschledanou.
1: Herečka a zpěvačka Hana Frejková v žertovné jidiš písni z předválečné východní Evropy vypráví o Židovi, kterému jeho obchody ale vůbec nešly.
3: Šprajcich měl mit gitte tricht,

0: spravedlivých mezi národy je více o jednoho Čecha. Izraelský velvyslanec v Česku Amir Weisbrod ocenění tento týden udělil in memoriam Františku Jarošovi a předal jeho potomkům. Příběh Františka Jaroše je svědectvím mimořádné odvahy a lidskosti v době nacistického pronásledování. S Josefem Kapelem se setkal v lazaretu koncentračního tábora Flossenburg, kde mu poskytl pomoc. Ta významně přispěla k jeho přežití posledních měsíců války. Po osvobození jej přivedl do svého domova v Praze, kde o něj společně s manželkou a dětmi několik měsíců pečovali, než nabral sílu k dalšímu životu. Josef Kapel později odešel do Izraele. Na slavnostním aktu natáčela Daniela Brůhová.
1: Mimořádnost slavnostního předání ocenění Spravedlivý mezi národy podtrhlo i oznámení velvyslance Izraele Amira Weisbroda v češtině.
2: Udělání titulu Spravedlivý mezi národy potomkům pana Františka Jaroša je bez pochyby jedním ze nejsilnějších okamžiků tohoto roku.
1: Ocenění převzala dcera pana Františka Jaroše, Alena Vaňková, která byla hluboce dojatá.
3: Pro mě byl zkrátka tatínek. Zemřel v 1980. Ten Pepíček pro mě, to Josef Kapel, mi nejde. Ten se tady objevil vlastně až před covidem.
1: Josef Kapel si dal obrovskou práci, aby našel Františka Jaroše a také jeho dceru Ivu, která Josefovi pomáhala po válce s adaptací na nový život a provázela ho Prahou. Jak komplikované to bylo, popisuje vnučka Františka Jaroše, Barbora Růžičková.
4: Nás oslovil e-mailem Ami, což byl pečovatel pana Josefa Kapela v jeho posledních letech, a pak následně pan Offen Cohen, což je manžel Sigal Cohenové, což byla dcera bratrance pana Kapela, který asi jako jediný spolu s ním přežil tu druhou světovou válku.
3: A navíc jsme se s touhletou částí rodiny sešli. Oni přijeli a vyhledali nás.
4: Zase jsme se dozvěděli jinou část toho příběhu, protože my jsme znali jenom malý kousek, tak jsme slyšeli i to, co se traduje na té druhé straně. Pan Cohen se svojí rodinou udělali celou takovou brožuru o životě pana Josefa Kapela a dozvěděli jsme se teda něco víc o tom, jak vlastně jeho osud byl po té válce.
3: Mně teda teprve teď došlo, že tím, že ten Pepíček přežil, zase přibylo na země kouli takových lidí. Říkám si, tak nebylo to tak úplně jen tak, že ten tatínek mu pomohl, nebo že si oni si museli pomáhat zájemně.
1: Ano, příběh má své zákruty. Nejprve Josef Kapel pomohl jídlem Františku Jarošovi. Ten zase zachránil Josefa na pochodu smrti. Potvrzuje to i ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
5: Ten příběh sám o sobě je natolik emocionální, že by skutečně vydal na knihu nebo na film, protože když se řekne 6 milionů obětí holokaustu Shoah, tak je to tak anonymní věc, teprve ten život, který před námi vyvstane, je nesmírně cenný. Já jsem rád, že to je také záležitost, která je společným podnikem českých zástupců paměti národa především, ale také Jad Vašem, a myslím si, že bychom v této spolupráci měli a mohli pokračovat ještě hlouběji, protože Jad Vašem bude otevírat svoji pobočku v Německu, bude v Lipsku, protože i blízkost Terezína určitě hrála roli a možnost přeshraniční spolupráce je také něco, co není zcela obvyklé i v těch izraelsko-evropských souvislostech.
0: Zbrend neboli hoří skladbu polského jidišbásníka Mordechaje Gebertiga z doby druhé světové války naspívala opět Hana Frejková.
6: Unser Ohr im Städtel, nebech brennt. Z Hohenschoin, die Feierzungen, das ganze Städtl eingeschlungen und die Beise winden.
0: Ještě, že člověk neví, co ho čeká, tak se jmenuje kniha vzpomínek, které vydal historik a přeživší holokaustu Toman Brod. 23. května zemřel ve věku 97 let. Jako historik se zabýval československým odbojem za druhé světové války na západě a československo-sovětskými vztahy a se studenty neúnavně besedoval o svých válečných zkušenostech. Jeho pohřbu se zúčastnila Jana Šustová.
7: Pohřeb Tomana Broda se konal ve čtvrtek 28. května. Jedním ze smutečných řečníků byl jeho bratranec, novinář Petr Brod, který připomněl Tomanovo dětství, kdy byl ve 13 letech v červenci 1942 s bratrem a maminkou deportován do Terezína.
8: Toman prošel některými z nejhorších táborů, které měla nacistická říše k dispozici. Tady mám na mysli hlavně Osvětim, kam se dostal z Terezína.
7: Holokaust Toman Brod přežil jako jediný z rodiny. Osvobození se dočkal v pracovním táboře Gross Rosen.
8: Byl zcela vyčerpaný a nemocný a ještě si nesl následky dlouho po válce, když například onemocněl tuberkulózou.
7: Po válce Toman Brod vystudoval historii a začal pracovat ve vojenském historickém ústavu. V roce 1948 vstoupil do KSČ.
8: Toman věřil, že jedině v komunismu existuje určitá hranice nebo mez proti případnému rozšíření nové verze nacismu.
7: Koncem 60. let se však totalitě vzepřel a byl vyhozen ze strany i ze zaměstnání.
8: Napřed musel fyzicky pracovat jako čerpač vody někde na venkově, pak když mu byl uznán invalidní status v důsledku toho, co prožil za druhé světové války, tak mohl nějakou dobu pracovat jako taxikář, ale tam přišel příliš do styku s lidmi, takže ho STB zase odstavila. On potom odešel v zásadě do důchodu předčasného, účastnil se různých disidentských aktivit, psal práce, které vycházely samizdatem nebo psal je do šuplíku a velice ožil pochopitelně po sametové revoluci roku 1989, která mu otevřela cesty do zahraničí, cesty k publikacím, cesty k volnému projevu, cesty k tomu, že mohl jezdit do škol a vypravovat o svých zkušenostech za nacistické okupace. Zapojil se do editace Terezínské pamětní knihy, kde jsou zaznamenána všechna jména lidí deportovaných do Terezína, nacisty, ale on se především věnoval mezinárodní politice, československé zahraniční politice vůči Sovětskému svazu.
7: Ve vzpomínkách na Tomana Broda při pohřbu zaznělo i vyprávění o krásných chvílích, které s ním zažívaly děti. Slovo má Zuzana Brodová.
4: Velká legrace s ním byla, vymýšlel si neustále pohádky, příběhy. Jeho vnučka Rivka například popsala tuto následující vzpomínku. Když si se mnou hrál na pohádky, navrhoval, že on by měl hrát Zlatovlásku, protože kde je psáno, že to nejde.
7: Toman Brod se usilovně věnoval o světě mezi mladými lidmi a besedoval s nimi o holokaustu, jak říká Lea Brodová.
9: Mluvil velmi věcně, ale jakoby bez emocí. A to je typický pro lidi, kteří ty hrůzy prožili, protože kdyby ty emoce mohli cítit, tak by je to zabilo.
7: Toman Brod je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Prezident Petr Pavel oslovil prostřednictvím videokonference Globální fórum amerického židovského výboru ve Washingtonu. Ve své řeči zdůraznil význam demokratických hodnot, mezinárodní spolupráce a boje proti antisemitismu. Sociální sítě v Evropské unii nedostatečně odstraňují nenávistný obsah. Ve své zprávě to uvedlo Appeals Center Europe, nezávislý orgán, který řeší spory mezi uživateli a online platformami. Centrum přezkoumalo 1400 příspěvků, které uživatelé nahlásili jako nenávistné. Platformy je přesto ponechali dostupné. 70% z nich ale podle analýzy centra odstraněno být mělo. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a neslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
10: Český rozhlas zprávy. Na polích v České republice mohou končit toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. V Jilemnici na Semlsku zmodernizovali a rozšířili kamerový systém. A počasí zítra bude převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Někteří zemědělci v České republice používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas.
11: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za legální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
10: Vedení Jilemnice na Semelsku nechalo rozšířit a také zmodernizovat městský bezpečnostní kamerový systém. Zaměřilo se hlavně na problematické oblasti, například na autobusové nádraží. Kamery mají pomoci s udržováním bezpečnosti ve městě.
12: U některých kamer můžou policisté nebo strážníci s obrazem otáčet a přibližovat ho. Radnice na umístění kamer spolupracovala s městskou a státní policií a řediteli některých organizací. Projekt obsahoval modernizaci celého kamerového systému po městě. Celkové náklady vyšly na 8 milionů korun. Většinu město zaplatilo z dotace. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
10: Vedení radnice v Šumperku investuje 1 milion korun do 2 projektů, které vybrali obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Letos volili celkem z 10 návrhů. Peníze z rozpočtu města promění šumperská hřiště i sportoviště, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
13: Největší podporu získal návrh na vybudování rodinné zóny s pergolou a vzduchovou trampolínou v areálu baseballového hřiště. Druhým vítězným projektem je osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční. Sport.
10: Na diamantové lize ve švédském Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Vyhrál Australan Marshall. Počasí. Zítra bude slunečno a teplo, mělo by být jasno až polojasno, až později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti a maxima mezi 23 a 28 stupni.
14: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
10: Na hlavním tahu 9 z Dubé do Mělníka za Deštnou v Serpentinách stále odklízí následky po nehodě motorkáře. Projedete Kyvadlově, zdržení už ale není nijak dlouhé, maximálně do 5 minut. Šťastnou cestu.
14: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Teď už je tu pro vás hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
15: Česká 12.
16: Poprvé v novém měsíci, tedy v měsíci červnu roku 2026, vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, mám pro vás 3 novinky. A ty novinky mají Martyho Banda, skupina Slza a zpěvačka Nicole Votrubová. A s tou si také o té písnice, která bude nasazena do České 12 dnes, popovídám. To bude ale až za chvíli a mám pro vás logicky i 9 největších hitů týdne. Rovnou vám prozradím, že není příliš změn v žebříčku hitparády Česká 12, ale ty změny, které jsou, tak ty stojí za to. Představíme si dnes 70., 71. a 72. novinku letošního roku, ale začneme písničkou, která před 5 lety dostala ocenění Zlatá Česká 12. Jmenuje se Holka online, zpívají Josef 9. a Majda Čejková.

Josef IX. A Majda Čejková, Holka online, písnička, která v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. My jsme v roce 2026 a já mám pro vás dnešní tři novinky. Ta první bude od kapely, která už soutěžila v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou Loser. A dnes nasazujeme novinku Druhý rande. Ta kapela se jmenuje Martyho banda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, Druhý rande, autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně. Jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře. Sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku v hitparádě Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé. Kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal ji Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varous. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi ji hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsem si vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tady vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty. A vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali a nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře. Ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuji, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit Mezera 12, 11, hit Mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit Mezera 12. Hit Mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit Mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházejícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Toulaví zpěváci a Jelen s Adelou Orlovou. Když autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý psala tuhle písničku před několika desítkami let, nikdy nemohla tušit, že v roce 2026 ji někdo opráší a natočí jako svůj nový singl. Minulý týden místo deváté a i dnes je to devítka. Na osmém místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo deváté, minulý týden místo šesté a dnes místo sedmé starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři.

Pojďme se podívat na seznam, kdo všechno už byl letos hostem v hitparádě Česká 12. A můžeme všechny ty hosty také přepočítat. Takže byli tady zpěváci Petr Kolář a Bohuš Matuš, byla tady zpěvačka Bigo, která spolupracovala na té nahrávce, která v hitparádě byla se skupinou Premiér, byl tady Jakub Kohák, byla tady zpěvačka Rozálie, která si přišla pro ocenění Zlatá Česká 12. Také jsme telefonovali členovi skupiny Turbo, což je bubeník a zpěvák Jiří Lang, byl tady kolega moderátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta, dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8., takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na čtvrtém místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi, tohle je projekt Holky Tong.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12. 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička Pro mámu je jen na stupních vítězů a že celkem je to 6 týdnů za sebou, co tahle ta písnička trůní na stupních vítězů, tak u té další je to tak, že během 10 týdnů zatím je 8krát na stupních vítězů a z toho je 1 vítězství. A na těch stupních vítězů platí i 1 první místo. Když léta běží, autor Roman Šádor a zpěvák Josef Wolter.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po 1. místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12, Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11 a třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9, osmička Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8, 7. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 7, 6. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6, 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 4. místo, hit Mezera 4, 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3, 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, plánuje to ministerstvo financí. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování post ředitelů středních škol. A počasí v Česku zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otone Hasilem. Dobrý večer. Schodek českého státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ministryně bude možné až v dalších letech.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
3: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
4: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bezesporu nižší než v roce letošním.
2: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Duba na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se vedení od letošního srpna bude měnit. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i v budoucnu.
5: Mnoho zřizovatelů nedělá po šesti letech. Automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
1: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilních telefonů, nabíječek nebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů, říká mluvčí města Marie Machková.
6: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu. Ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává.
0: Sport.
1: Vítězem mužské dvouhry na letošním Roland Garros je Němec Alexander Zverev. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety a získal svůj premiérový grandslamový titul.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v České republice slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima většinou mezi 23 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 13 Chomutov Karlovy Vary stále brzdí provoz srážka dvou osobních vozidel. Nehoda je ve Stráži nad Ohří, projedete Kyvadlově, trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hvězdárna ve Slané vznikla před lety z čistého nadšení a své pomocné práce místních amatérských astronomů. A právě odsud teď budeme vživě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Sedmi krásky na nebi.
7: Ano, jsme ve Slaném mezi Slanečky, Slaňochy, Slaňany. No prostě, jak to je vlastně vůbec s tím označením místních obyvatel, to se dozvíte během dnešního vysílání taky, ale teď vás zdravíme z nádherné hvězdárny, která má vlastně ještě takovou velmi zajímavou lokaci, že jo, Jiří?
8: Ano, tady je Jiří Dušek, také vás všechny zdravím. My se nacházíme vlastně ve vilové zástavbě, takže ta hvězdárna, která je velmi krásná, je sevřená vlastně okolními domky.
7: Ano, je to takové místo, kde byste to nečekali. Spoustu věcí byste tady taky nečekali a my vám je ozřejmíme. Samozřejmě nás taky čeká dneska i pohled na, myslím si, že velmi jasnou oblohu, tak ano, se určitě podíváme.
8: Budeme se bavit taky o zajímavém seskupení dvou planet, které nastane už zítra a pozítří.
7: A taky se dostáváme takového zajímavého milníku pro Českou republiku, který bude už zítra a my vám k tomu prozradíme trošičku víc, když budete poslouchat dál Sedmikrásky na nebi. Ještě připomenu e-mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak jestli zrovna něco pozorujete, nebo když budete mít jakýkoliv astronomicko-kosmonautický dotaz, tak ho rádi zodpovíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmikrásky na nebi.
0: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii a kosmonautice. Zdraví vás Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a taky vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Třešňáková, tady ve Zdárně ve Slaném. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s těmi obyvateli Slaného?
1: Jsou to slaňáci,
0: slaňáci,
1: ale občas si říkají třeba i slanečci.
0: Slanečci, tak. Tak to je dobře. Taková na začátku taková češtinská suvka. Jinak teda já jsem teď zase na Jižní Moravě dostal dotaz, proč se ten náš pořad jmenuje Sedmi krásky na nebi, že to dlouho neříkali.
2: Ano, ano.
0: Ono to vlastně vzniklo tehdy pouze jako pořad pro brněnské vysílání Českého rozhlasu, to naše vysílání, a taková brněnská hymna je Hvězdy jako sedmi krásky nad Brnem, že?
2: Ale pak už vlastně se to změnilo a teď už vysíláme na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu, takže to vysvětlujeme takhle rádi i posluchačům v Plzni, třeba v Ostravě, anebo tady ve středních Čechách, kde dneska jsme. Na takové hvězdárně, která je velmi zvláštní, protože jak už říkal Jirka, tak jsme uprostřed takové vilové zástavby. Co to bylo za nápad postavit takhle jako
3: hvězdárnu mezi domy?
2: Hvězdárnu mezi domy jako takovou další jako rodinnou stavbu téměř.
1: Tak hvězdárna vlastně v letech, kdy vznikala, tak byla na konci města. Opravdu tady žádný domečky nebyly. Bylo to teda v letech 1961-63. Až bohužel časem, hlavně v období, kdy hvězdárna koncem 80. let nefungovalo, tak došlo právě k té okolní zástavbě a potom na přelomu tisíciletí.
2: Aha, takže vás obestavěli prostě postupem času.
1: Přesně tak.
2: Ten úplný začátek v těch 60. letech, tak jsme to taky trošku naťukávali.
0: To byly asi úplně nadšenci, ne? Nebo jak to tady bylo?
1: Přesně tak. Vlastně hvězdárna vznikla na popud astronomického kroužku, který byl jinak vedený na základní škole na Hájích, které kousíček od nás, kde pozorovali zvykýře ve střeše. On je to na kopci, takže měli tam opravdu krásný výhled, ale ten zájem byl tak veliký, že se tam už nevešli, takže byl to popud pro stavbu lidové hvězdárny.
3: A oni měli tenkrát, myslím, astronomický dalekohled, který je dneska tady nainstalován, je to tak?
1: Já si nejsem jistá úplně přesně, ale máme tady i inventarizační číslo 1, které je starší než 1910, takže to tu ještě máme.
3: Takže takový krásný jako historický přístroj.
1: Přesně tak.
2: Možná, že posluchači nad námi slyší takový zvuk, takový svistot. My jsme tady vlastně kousíček vlastně od ruzinského letiště pražského, takže to tady přistávají letadla, takže tady máte docela, nejen, že jste obestavěni, asi vám tady svítí, ale docela občas i trošku hluk, ne?
1: Trošičku.
2: Jaké byly vlastně peripetie té hvězdárny? Nebože vy jste říkala, že 80. leta byla taková jako prazvláštní, pak se to teda nějak schopilo a dneska teda je to, musím říct, že teda neuvěřitelné, protože máte moc hezkou hvězdárnu.
1: Děkuji. Tam bohužel zemřel pan hvězdář a hvězdárna vlastně byla, dá se říci, bez vybavení, byla tady chvíli i zkušebna rokových kapel, takzvaný takový squat, až se vlastně město po revoluci rozhodlo postupně, že hvězdárnu znovu obnoví a našli vlastně tenkrát začínajícího amatérského astronoma Jaroslava Trnku, který se svými kamarády vlastně vyklidili budovu, schánili nové vybavení, až se mohla v roce 96 otevřít. Byl to právě Jaroslav Trnka, po něm se nyní hvězdárna jmenuje. A asi je důležitý zmínit jeho dva kamarády, byl to Jakub Haloda, Jakub Rozehnal. Možná jména určitě znáte. Jakub Rozehnal je přímo ředitelem pražských hvězdárny a planetárií.
2: Je to tak.
1: Takže jsme moc rádi, že máme i velice dobré vztahy právě s pražskými hvězdárnami.
0: A k těm kapelám vystupovala, nebo se kde zkoušela tady nějaká, jako řekněme, celorepublikově známá?
2: Protože my jsme byli v Jičíně, tak tam začínali Činasky,
3: přesně
2: myslím,
3: tak,
2: že?
3: Ano,
2: nebo
3: ano.
2: Něco takového, tak třeba tady Pražský výběr nebo něco takového.
1: To bohužel ne. Ona kapela časem jako přestala fungovat. Říkali si Odnože, ale nedávno vlastně znovu obnovili činnost. Písničku, kde zazní, že zkoušíme na hvězdárně.
2: Aha, tak třeba ještě do budoucí. Necháme. Ta hvězdárna, ale na druhou stranu, i když teda, jak jsem říkal, je malá a teda v takové jako bylové zástavbě, tak kopule velkorysá teda zase.
3: To máte tady. My vlastně z ní teďka vysíláme, tak bychom asi měli prozradit.
1: Ano, kopule má 6,5 metru a je tady, má tady historické vybavení, máme tady krásný dalekohled. Buřt, zabučený právě ze Štefánekovy hvězdárny.
3: Proč buřt?
1: No, on i tím tvarem trošku připomíná.
3: Špekáček. Plechový špekáček.
1: Přesně tak. A na něm vlastně máme ještě další nějaký historický kousek, refraktor z roku 1910.
0: To je to inventární číslo jedno, jo?
1: No.
0: Skoro.
3: A ten boost má jaké parametry, protože přeci jenom naši posluchači tady nevidí.
1: Tam je zrcadlo 350 mm, je teď nedávno nově okovené, přebroušené, takže boost je ve skvělé kondici, i když vznikal vlastně v 60. letech v Německu, ale od roku 1974 byl právě na Štefánkově hvězdárně.
3: A je tady samozřejmě vilová zástavba, takže tady asi docela svítí v noci světlo, myslím tím umělé. Navíc Praha nedaleko, Kladno nedaleko, ale co tím daleko kdy ty vlastně pozorujete, kromě té světelné záře?
1: Máme problém opravdu s tím pozorováním objektu níže nad obzorem, ale můžeme i odsud vidět, když se je hodně dobrá obloha, tak takový nástin Mléčné dráhy a hlavně tedy pozorujeme měsíc a planety jako nejvděčnější objekty.
0: A tak když tady vidíte kus Mléčné dráhy, tak to zase není taková tragická obloha, že jo? To by vám tady Jiří z Brněnské hvězdárny mohl závidět. Fajn, dobré. My se za chvilku po písnice vydáme a možná vlastně by i zpropagujeme akce, které tady máte, protože vy tady k tomu máte krásnou zahradu, na ní máte takovou pozorovatelskou boudičku, když to tak řeknu, takový domeček malinký, ale chystáte tady i takové akce dokonce spojené s vínem, tak na to se moc těšíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
4: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Od mikrofonu vás zdraví stále Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. My se trošku omlouváme, protože jsme tady měli asi zřejmě nějaký technický problém s mikrofony, tak doufám, že nás dobře uslyšíte teď v našem vysílání.
1: Aspoň je vidět, že to není nahrané a že vysíláme
0: je to živě.
1: Ano.
0: Tak, my jsme říkali, že se podíváme vlastně ven, tady na vaší zahradu, kterou máte krásnou, tady hned vedle hvězdárny. Tam máte takový domeček pozorovací. Tak jak to tady funguje?
2: Na zahradě máme venkovní pozorovatelnu, ta vlastně slouží hlavně pro astronomický kroužek a klub. Tam je moderní dalekohled, automatický, robotický, takže aby se i ty děti naučily ovládat jiný dalekohled než ty historické, co máme v kopuli.
0: Na té zahradě ta taky funguje jako pozorovatelna, když to tak řeknu?
2: Ano, a funguje i jako se vzdáleným přístupem, takže si můžeme na obrazovce kopuli vlastně udělat porovnání toho, co vidí lidi očima a to, co vidí vlastně ta kamera na tom automatickém dalekohledu.
0: Mm-hmm. A prý tady míváte i akce spojené s vínem.
2: Loni jsme zkusili jako premiéru pozorování Perzeji s degustací vína.
0: Takže v půlce srpna?
2: Přesně tak, takže máme zatím termíny vypsané kolem toho 12. srpna, kdy nás čekají částečně zatmění slunce a podle počasí potom upřesníme termín. A vlastně na zahradě hvězdárny máme lehátka a zpříjemníme si vlastně to čekání na tmu a na ty perzeidy.
0: Je, tak to je hezké. Tak to musí být ale docela zájem, ne?
2: Docela jo.
0: Jak je to spojené s jídlem, s pitím, že? Tak to funguje.
2: Přesně, jsou ty gastro-astro akce.
0: Tak to má být.
1: Jestli já můžu, tak také jsem si všiml, že provozujete kino.
2: Ano, jsme zaregistrovaní jako kino Hvězdárna. Vlastně hlavně v zimních měsících, každý měsíc máme promítání různých zajímavých filmů, vlastně hlavně na přání klientů nebo kdo přijde.
0: Jaké tady promítáte filmy?
2: Snažíme se s astronomickou tématikou, ale máme tady i třeba expediční kameru, Snow Film Fest a i třeba festivalové snímky. Takže to, co není úplně do komerčního kina.
0: Jaký je zájem o Hvězdárnu? Kolik sem tak jako přijde lidí třeba za rok?
2: Asi to nejlepší, když jsou velké akce, tak je kolem těch 20 tisíc a jinak hlavně přes sezónu chodí hlavně školy, školky přes den, protože jsme vlastně jediná hvězdárna tady v okolí, takže jsme moc rádi.
0: To 20 tisíc na takovouhle hvězdárnu, to je solidní výkon teda, to je dobré, to je dobré. Je vidět, že se teda snažíte, já jsem si říkal tak jako, když jsem viděl to v té výlový zásobě, jestli sem chodí někdo jiný ještě než jako lidi tady z okolí, ale tak 20 tisíc, já nevím, kolik má Slaný obyvatel, jakože to...
2: Slaný má asi 15 tisíc obyvatel, tak nějak, ale...
0: Takže každý jednou, někteří dvakrát.
2: Opravdu chodí hlavně i z těch okolních měst, protože vlastně ani Rakovník, Kladno, Kralupy, Hvězdárnu nemají, vlastně ani Louny, takže se sem opravdu sjíždí z okolí.
1: Asi bychom měli taky říci, že vy neděláte akce jenom tady na Hvězdárně, ale i vlastně po celém městě.
2: No, ta návštěvnost je daná, i když se nám podaří udělat větší akce třeba s nafukovacími modely v Kumpánově zahradě ve Slaném, tak to má, tam je vždycky obrovský zájem.
0: Bezvadné. Tak jo, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který je věnovaný astronomii a kosmonautice. Obojímu se budeme věnovat. Teď jsme se zaměřili hodně na Hvězdárnu, ale taky nás čeká dneska pozorování večerní oblohy, když uvidíme, protože furt je teda hodně jasno. A samozřejmě budeme rádi, když nám taky napíšete na mail sedmikrásky@rozhlas.cz, kdy a nás, jak nás posloucháte. Zdraví nás mimochodem teď přes mail náš pravidelný posluchač Jakub Albert, tak ho taky moc zdravíme.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, tady je vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Všechny se spojují, aby odvysílali pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který se věnuje právě kosmonautice, astronomii. A dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a taky náš dnešní host Eliška Třešňáková. Pojďme si ještě říct vlastně, protože už jsme tady říkali, že jaké máte dalekohledy a tak dál, že tady pozorujete slunce. Co pozorujete v noci?
1: Tak pokud je jasno, tak pozorujeme hlavně měsíc.
0: Určitě planety. Se vás lidi ptají, kam až dohlédnete. Že...
2: Jak velký zvětšení ten daleko let má.
1: Takhle, pokud je zataženo, tak je to samozřejmě horší, ale máme tady už vychytávku, máme tady velký komín, na kterém je žárovka, takže i v mlze se dá relativně použít dalekohled, že koukáme na vlákna žárovky na místním komínu.
0: A to ale vůbec není špatný pohled zase jako na druhou stranu. Kde jsme to byli? To bylo v Havlíčkově Brodě?
2: V Havlíčkově Brodě například, tam taky se zaměřovali na komín.
0: Ano. A tam v té jedné žárovce byla taková vlastně pětcípá hvězda až hrudá, takže zajímavý. Tam to vlákno bylo také zajímavě udělané. No.
2: Ale on vůbec ten výhled ve dne tady je docela hezký.
1: Ano, my vidíme krásně vlastně na Slánskou horu, zleva vedle Slánské hory na Prahu a zprava můžeme pozorovat i dokonce věžáky na Kladně a o kousek ještě víc doprava pak máme výhled na zámek Smečno.
0: A tam byly i nějaké tovární komíny, to je bývalá Poldovka nebo v Kladně?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže tady máte krásný přehled o širokém dalekém okolí.
1: Přesně tak.
2: Vy nabízíte pozorování samozřejmě pro veřejnost, to znamená, že se můžou přijít normálně lidi se podívat, když máte otevřeno, ale už se trošku nakousla, nabízíte i poměrně rozsáhlý program, řekněme, pro poučené laiky, jako různé přednášky a podobně, tak co všechno se tady děje?
1: My se snažíme pořádat pravidelně odborné přednášky, hlavně tedy mimo prázdniny. Zveme si různé odborné hosty z celé republiky.
2: Koho například?
1: Například náš byl vlastně expert na kosmonautiku z Brna Tomáš Přibyl, byl tady profesor Podolský, Kulhánek, Jakub Rozehnal. Opravdu jako různá významná jména, vlastně letos na Den hvězdárna planetární Václav Pavlík. Takže experty ve svém oboru. A do toho máme vlastně astronomický klub, kde se schází tady místní nadšenci do astronomie každý měsíc a probírají zajímavá témata. A pro malé děti máme klub malého hvězdáře a astronomický kroužek.
0: Takže tady vychováváte budoucí hvězdáře, jakože se vším všudy, fakt jakože tady fungují kluby, kroužky, to je super.
1: Ano, snažíme se už od malinka, už nám postupně odrůstají a přechází do další kroužku.
0: Jakým to nebaví, je to?
1: Ano, jsou to většinou nadšený malí experti.
2: Tak oni sem chodí dobrovolně, tak kdyby to nebavilo, tak asi přestanou chodit. To není povinné chodit do toho kroužku.
0: A co tady vlastně třeba s dětskama děláte? Jakože malýma jenom jako pozorujete, nebo i nějaké hry, jak to mají?
1: Ty malinký, tam většinou tak půl hodinky si povídáme na nějaké téma dané, ať už ze sluneční soustavy, různé planety, nebo právě ta kosmonautika a pak zbytek už vyplníme buď pozorováním, když je počasí, a nebo nějakými hrami s astronomickou tématikou.
0: Fajn, dobré, tak jo. Poslouchejte dál naše vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Mohli bychom se za chvilku dostat už pomalu, ale jistě k té kosmonautice a potom až na konci se podíváme na hvězdnou oblohu.
2: Přesně tak.
0: Protože čekáme na to, až bude úplná tma. Slunce zapadlo dneska ve 21.09, no tak to ještě bude chvilku trvat.
2: Přesně tak. Hlavně nám když tak napište, jestli máte pěkné počasí. A jestli pozorujete s námi.
0: Ano, náš mail je sedmikrásky@rozhlas.cz.
3: Sedmi krásky na nebi. Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Tady je Český rozhlas, pořad Sedmi krásky na nebi, u mikrofonu Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a Eliška Třešňáková, s kterou si dneska povídáme tady ve Hvězdárně ve Slaném. Tak pojďme si taky říct, protože léto je takový ten čas, kdy lidi moc rádi pozorují oblohu, dívají se na hvězdy. Tak Jirko, co jsou takové věci, které bychom teď neměli opomenout?
1: Tak hlavně bychom měli říci, že zatím ještě není léto, že nám to projekt končí jaro, protože máme ještě pár dní do letního slunovratu, kdy úředně začne astronomické léto.
0: A to je kdy teda?
1: A to bude v neděli 21. června, a přesně v 10 hodin a 24 minut našeho času.
0: Dopoledne.
1: Dopoledne. Tehdy totiž slunce na své pozemské dráze, nebo na své dráze pozemskou oblohou, dosáhne nejsevernějšího bodu. Mm-hmm. A ten bod se nachází v souhvězdí Býka, poblíž souhvězdí Blíženců, a tomuto okamžiku říkáme tedy letní slunovrat. Od toho okamžiku se nám opět začnou zkracovat dny a prodlužovat noci. Mm-hmm. A úředně začne teda astronomické léto. Takže do toho léta máme ještě kousek, byť samozřejmě není léto jako léto, protože je třeba léto fenologické nebo meteorologické, to jsou trošku jiná léta, jinak definovaná, takže z některého úhlu pohledu už vlastně léto prožíváme.
0: Dobře, tak léto ještě nemáme, ještě máme končící jaro, teda dobře, ale teda s tou oblohou.
1: No, s oblohou určitě doporučuji se podívat hnedka dneska večer, pokud mají posluchači pěkné počasí. A tady ve Slaném máme hezké počasí, máme výhled na vlastně tu večerní oblohu, protože v těchto dnech, o těchto večerech probíhá setkání velmi zářivé planety Venuše s neméně nápadným, byť poněkud slabším Jupiterem. Oba ty objekty jsou krásně viditelné po západu slunce nad západním obzorem a v pondělí zítra 8. června a v úterý 9. června budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 úlového stupně, což je taková vzdálenost, že když člověk natáhne ruku, tak ty planety zakryje palcem. Aha. Řekněme. A samozřejmě, že budou blízko sebe jenom při pohledu jako ze Země. Oni se vlastně promítají na tu hvězdnou oblohu kousek od sebe. Ale bude to hezká podívaná už dneska večer, ale potom těch dalších jako večerech to bude ještě hezčí a ještě zajímavější.
0: Přátelé, mimochodem, když byste chtěli si teď v létě udělat radost a podívat se někde na nějaké pěkné hvězdárny, tak bychom taky měli připomenout, že máme náš bedekr, který vznikl z tohoto pořadu, který si můžete pořídit na radiotéka.cz a nebo taky v knihkupectví, to teď radioservis nakladatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, přesně tak. Je tam dokonce i malinký odstaveček o hvězdárně ve Slaném, protože knížka vyšla předtím, než jsme sem dorazili, takže v dalším vydání tam už bude úplně krásná velká kapitola.
0: To mít celou kapitolu, Eliško.
1: Ano. A je to takový průvodce o tom, jak vypadají hvězdárny, planetáře v České republice a tak různá astronomicky zajímavá místa, kde jsou sluneční hodiny nebo kam třeba spadl nějaký meteorit.
0: Je tam vlastně 25 kapitol, takže 25 různých zastavení po celé České republice. Je to opravdu otaše až po Jablunkov, takže se tam dočtete, když pojedete třeba teď někam přes prázdniny na léto, na výlet, tak samozřejmě se tam vždycky najde nějaká hvězdárna v okolí nebo nějaké místo, kde pozorovat krásně oblohu.
1: Co tam taky výslovně upozorníme na to, kde jsou oblasti s relativně tmavou oblohou, což mě jako nabízí otázku, kde tady vlastně kolem Slaného je nějaká hezká oblast, kde se dá pozorovat hvězdná obloha.
2: Tak od nás nejblíž je vlastně Manětínská oblast tmavé oblohy, mm-hmm. Takže tam určitě se vyplatí vyrazit kor třeba na pozorování Perseid. Je to kousek směrem vlastně na Jesenici, na Rakovník, takže tam určitě to stojí za to.
0: Ale na rozdíl od Slaného vám tam nikdo nalije víno k tomu, těm Perseidům. Dobrá, tak jo. Oni tady v okolí jsou různá zajímavá místa, kam se dá podívat za různými astronomickými pamětihodnostmi, tak není to tedy jenom Manětín, kde to je skvělé teda na pozorování právě krásné přírodní oblohy, ale různé stavby a tak dále. Tak i k tomu se možná dostaneme v našem vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Tak poslouchejte dál všechny regionální stanice Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady Sedmikrásky na nebi, pořad o hvězdách, hvězdárnách, astronomii, kosmonautice. Dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném, ale mohli bychom se zastavit taky třeba někde v okolí. Jirka Rušek vždycky pátrá, co se tady v okolí hvězdáren dá najít ještě zajímavého astronomického. Tak co jsi našel tady k Slanému?
1: Tak přímo k Slanému toho moc není, nicméně hnedka třeba v Mělníku jsou krásné sluneční hodiny z poloviny 16. století, takže možná i dokonce jedny z nejstarších hodin na území České republiky. A zajímavou stopu také vesmír zanechal v Ploskovicích. Tam jsem teda mimochodem kdysi dávno byl na chmelové brigádě, teď jsem si uvědomil.
0: Aha.
1: A tam...
0: Ale to není ta stopa.
1: Ne, to není ta stopa.
0: Ale je to taky takový archeologický už ten.
1: No, to ano. Tam vlastně krátce po poledni 22. června roku 1723 spadlo několik desítek kamenných meteoritů. Nalezlo se jich nakonec 33, dohromady měly hmotnost skoro 40 kg. A byla to asi náramná událost, která vzbudila velký zájem veřejnosti, protože ten zvukový doprovod prý byl slyšitelný až v Praze toho pádu. Kameny prý zapáchaly po síře. A dnes vlastně se s těmi vzorky těchto meteoritů potkáme v řadě velkých muzeí, například v Londýně nebo Přírodopisné muzeum ve Vídni.
0: Tak to je o tom, když něco spadne z vesmíru k nám,
1: ano.
0: Ale nám se taky blíží doba, kdy možná něco vyšleme do vesmíru my, teď mám na mysli nás jako Českou republiku. Chci říct a trošku napovědět našim posluchačům, aby zítra sledovali média, sledovali třeba taky web a sociální sítě České cesty do vesmíru, protože takový vlastně projekt, který sdružuje všechny možné kosmonautické a astronomické aktivity České republiky. A třeba se něco zajímavého dozvíte, co se týká Aleše Svobody, který v tu chvíli je vlastně ve výcviku na astronauta.
1: Přesně tak. Brňák
0: Aleš... se napovědět nemohl.
1: Ano, přesně tak. Brňák Aleš Svoboda, my tu jeho cestu sledujeme už nějakou dobu a určitě se o tom bude mluvit i na vlnách Českého rozhlasu.
0: Je to tak. Mimochodem vlastně, když teď vysíláme tady ve středních Čechách, tak vlastně Praha a střední Čechy jsou taky závěrečným místem, kde probíhá Space Bus Tour. To je taková vlastně raketa, maketa rakety, která je připojena k tahači, je to na tom návěsu, prostě jezdí to vlastně víceméně po celé republice, bylo to v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a teď teda Praha a střední Čechy, kde přesně ten Spacebus bude, tak najdete taky právě na webu Česká cesta do vesmíru.cz a tam stačí se podívat na tu záložku Spacebus a zítra právě 8. června to bude v Praze na výstavišti v Holešovicích, tak bude to tam s velkou akcí, ukáže se tam i nějaké armádní záležitosti, tam budou bojová vozidla.
1: Modely vesmírných těles.
0: Z brněnské hvězdárny, přesně tak. Takže tam bude spousta zajímavých věcí, takže zítra celý den od rána až do pozdního odpoledne na výstavišti v Holešovicích se můžeme na vás těšit.
1: My tam budeme také.
0: My tam budeme taky, ano, přesně tak. Já nevím, jestli budeme úplně atrakce. Ale, ale přijďte se podívat. Bude tam vlastně konec konců, a to musíme říct, důležité. I autogramiáda několika významných astronautů. Vladimír Remek přijde.
1: Aleš Svoboda bude.
0: Andrew Feustel bude. A další a další. Takže přijďte se určitě podívat. Autogramiáda tuším začíná ve 14 hodin. Takže na výstavišti v Praze Holešovicích to bude zítra veliké. Tak, pojďme dál. Ještě si možná uděláme takové potom rychlé opáčko k té hvězdné obloze a tak dál, ale to až za chviličku v našem vysílání v pořadu Sedmikrásky na nebi.
2: Sedmikrásky na nebi. Planetárium regionálních stanic Českého rozhlasu.
3: Keby bolo niečo,

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z Hvězdárny ve Slaném. Musíme říct nádherné hvězdárničky, velmi příjemné. Tak říkám hvězdárnička, ale teda navštívili jsme teda i výrazně menší. Vzpomínám na Kroměříž, tam měla 3x3 metry.
1: Tohle je regulární hvězdárna.
0: Tohle je regulární hvězdárna, takže já nebudu říkat hvězdárnička, protože tady je přednáškový sál, máte tady krásnou vstupní halu, kde jsou i vlastně vzpomínky na začátek té hvězdárny, když tady ještě v okolí nebylo vůbec nic a teď je tady hromada baráků. Hned kousíček vedle je taky ruzinské letiště, já bych řekl, že možná takových 20 kilometrů odsud. A to mě trošku zmátlo, protože já jsem teď, jsme tady vyhlédli z kopule a já říkám Mirkovi, takže vidím Venuši a Jupiter. On říká, no tím směrem teda ne. Říká, tamhle vycházejí plato dvě přistávající letadla.
1: Ano, jedno blíž a jedno dál, takže jedno bylo jasnější a druhé slabší. Ale každopádně, přátelé, pokud máte dneska pěkné počasí, určitě se podívejte, protože ta Venuše s Jupiterem už je nepřehlednutelná na té obloze. Nad západním obzorem nám svítí hodně vysoko a budou ještě tak nejméně 2 hodiny tam zářit. A hlavně se budou k sobě dál a dál přibližovat, takže zítra a pozítří to bude skutečně parádní podívaná.
0: Těch podívaných na obloze teď bude asi čím dál tím víc, že vždycky v létě je to fajn, že se dá koukat. My jenom ještě připomeneme vlastně kolem 12. srpna, to bude tady u vás velkolepé. Na to bych se teda možná dokonce i rád přijel podívat. Teda.
2: Určitě doražte, budeme mít pozorování Perzej s degustací vína, tady s vinotékou U dvou srdcí. A samozřejmě 12. budeme doufat, že vyjde i počasí a budeme pozorovat částečné zatmění slunce. I když to budeme muset bohužel z naší hvězdárny vyjet trošku dál, zřejmě na Vinařickou horu nebo někam do okolí, abychom měli právě výhled na ten západní obzor.
1: Ale tohle bude problém asi řady hvězdáren, protože i třeba z Brna to zatmění nebude pozorovatelné, protože nám zase vadí vzrostlé stromy a taky vzdálenější zástavba. Nicméně, že jo, já vždycky všem říkám, přátelé, nezůstávejte doma, ale 12. června se vydejte do Španělska, protože tam bude zatmění úplné a pravděpodobnost pěkného počasí je poměrně veliká a navíc se tam v zásadě dá dojet autem. Že jo. A takhle blízko to zatmění se zase až tak zase nějakou dobu neodehraje. Ale každopádně prostě 12. srpna se budou dít zajímavé věci.
2: Přesně tak.
0: Tak jo, takže do Španělska ideálně. To bude to nejlepší místo na evropském kontinentě?
1: No na evropském kontinentě ano, protože jinak to bude v Atlantickém oceánu a přeběhne to samozřejmě ještě přes Island a Grónsko, ale tam je velká pravděpodobnost, že bude škaredé počasí.
0: Jo, takže když, tak Španělsko anebo potom někde z lodi.
1: Ano, a nebo si počkat ještě rok a za rok v létě opět v srpnu bude viditelné zatmění slunce, kde ten plný měsíční stín přeběhne přes severní Afriku a také Egypt. A vlastně nejlépe bude pozorovatelný v okolí Luxoru u Nilu. Oh. Tam bude slunce skoro v nadhlavníku, zatmění potrvá přes 6 minut, ale taky tam bude asi 50 stupňů ve stínu. Teda pokud zrovna to sluníčko nebude schované. Takže to bude takové dost vražedné tam.
0: Tak trošku se ochladí, ne, když se to...
1: No, ale trošku, ale jenom na chvilku.
0: A trošku jenom na chvilku. Eliško, jenom pojďme říct, protože jdeme do pomalu do finále s naším dnešním vysíláním tady odsud z Hvězdárny ve Slaném, tak pojďme si říct, kde vlastně najdeme informace o tom, jak jste otevření, co se tady děje za akce a tak dál.
2: Tak hlavní informace najdete na našich stránkách www.hvězdarna.slaný.cz a určitě aktuality vždycky na Instagramu a Facebooku Hvězdárna Slaný. Takže tam se snažíme.
0: Jedete ve velkém sociální sítě?
2: Snažíme se.
0: Vím, teď už tam jsou fotky tady z našeho vysílání. Takže sociální sítě a tak dále. Jak jsme říkali, i děti jsou tady vítány, že jo?
2: Určitě.
0: Do astronomického kroužku a nebo do klubu, takže...
2: Přesně tak. Vítáme i školy, školky na návštěvy přes den s pozorováním slunce.
0: Mimochodem, vlastně vy jste říkala teda, zájmem úplně jako nezájmem netrpíte, to je dobře, ale ono přeci jenom tady jako v konkurenci pražské hvězdárny, která zase není zase tak jako daleko.
2: Samozřejmě, hodně lidí, ale většinou i ty školy, školky si rádi zajedou do pražského planetária, i na Štefánikovu hvězdárnu a pak i k nám. Protože my můžeme zase nabízet tím, že máme větší prostor třeba na to i individuální prohlídky na přání a různé doplňky k programům i různé dílničky a podobně.
0: To je pravda, v Praze už je to potom pásová výroba. Dobrá, tak moc krát děkujeme za to, že jsme tady dneska s váma mohli být. Bylo to moc hezký. Eliška Třešňáková, Hvězdárna Slaný, děkuji moc krát.
2: Děkuju.
0: My jenom připomeneme, řekneme, že samozřejmě si můžete udělat krásné léto a podívat se do astronomického Bergdekru, který se jmenuje
1: Sedmi krásky na nebi, podobně jako tento pořad. A my se ozveme 12. července
0: ano.
1: z Brna,
0: ano.
1: protože to bude poslední den červencové části Festivalu planet, tedy takového toho festivalu těch obřích nafukovacích těles.
0: Tak se na vás těšíme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy. Velká část plánované radlické radiály v Praze by měla vést pod zemí a počasí zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GSI Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Upřesní mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
2: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dlouhé 4 kilometry z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevírá cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
4: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Zatím není jasné, kdy práce začnou. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. A co konkrétně odborná porota ocenila, upřesnil nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
0: Sport.
2: Český kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Praze Troji druhé zlato. Po výhře v pátečním slalomu dnes uspěl také v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni na západě republiky a v údolích až kolem 6. Zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat. Zatím ale bez deště. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A povane jen slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v obci Nové Sedlo na Sokolovsku v Karlovarské ulici se srazil na přejezdu vlak s osobním vozidlem a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
8: Mami, můžu?
7: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
9: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám nekrej pták. Co jdeš do školy?
8: No. Jsem šel ze školy.
9: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Aj, koloběžka, to poznáme, ty. Motorka?
8: Pionýr.
9: Pionýr.
8: Ano. Vojna, ano.
9: Bože. Odezdáváš samopal?
8: Ne, vojna není kojná.
9: No jo, takhle.
8: Ano, takhle.
9: Aha, gorilý samec?
8: Ano, ano. Ano. Ano.
9: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
8: Já jsem se ženil čtyřikrát.
9: To je zkratka, sověč.
7: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář skloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Tak, vstupte směle, mladý muž, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva Co teď právě k tobě promlouváme? Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
3: To je pro mě?
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
4: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
4: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mamela?
4: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
4: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
4: Co jsi mě sám poradil?
3: No, nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
4: Na co?
3: Že to prostě není možný, aby...
4: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
3: tvoje,
4: jo? Ono to není možný! Mužem, že jo, mužem, ostatních to možný,
3: ne?
4: A u mě to možný není, jo?
3: Já ti věřím.
4: Ono to není možný.
3: Ne, ne.
4: Ono to není možný. Co?
5: Martičko.
3: Martičko. Tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
4: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
2: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
6: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně to, odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
2: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umí zpívat z lístku?
4: Jak z lístku?
5: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
5: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to Pepiku připadá takový textově jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára, to jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den, to muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný. Jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce. Protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Teď začala, vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo. Na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně. Co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně. Mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty. Táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, milospaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama vystřelujte
5: odsaď, ale v bytě. Tak to ne. Na mě jsem zavolal a teď mi šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju a jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. Podívejte, že by bylo sebe, my se můžeme sejít jinde, tak kdyby neřešitovat očima, nebo hovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: Ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili se písaře někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě, zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že On by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to.

0: Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, teď zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
4: No jo, no.
3: Jak máte přehled.
4: Ale no.
3: Jak se na to dovedete podívat
4: ale...
3: z vrchu. Co no vlastně umíte?
4: Co to?
3: Co umíte?
4: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, to, co umím, to...
3: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
4: No, hodilo by se, že jo? No, no takhle, plavu.
3: No tak tady na náměstí s tím...
4: To je dost nesmysl.
3: A co takhle lítat? Lítáte?
4: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
3: No.
4: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
3: Ale když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
4: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
3: No.
5: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo, ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám,
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, já nejde. Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu.
2: Od poslech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že se u

0: Tady se mnou nějaký úplný blbci.
1: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli venco, co?
0: Halo.
1: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to
2: halo.
1: Slyším.
2: Halo. No, protože stojíš vedle něj, vole.
1: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
1: Moment.
3: Tohle z toho roku.
1: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
1: Pauza.
3: Zvedá.
1: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
1: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
1: Aha.
0: Že jsem byl ožralej.
1: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
0: To byla moje manželka.
1: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už, podle... A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus, co?
0: Počkejte, pánové, jestli tomu
1: to
0: dobře rozumím. Kus? Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
2: A vy se tomu furt divíte?
1: No jistě.
2: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
1: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
0: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
1: No, tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
2: Jo, počkejte, kluci, na mě, no. Já se taky napíchnu.
1: No, napíchni se. No, okay.
0: Marie, to jsem zase já.
1: A taky já.
3: A taky já.
0: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
1: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
0: Marie, to je pravda tohleto?
3: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
0: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
4: Teda, pánové, vidíte to?
1: Co vidíme?
4: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
1: No tak ona mačká Tondovi.
4: No tak.
1: Senzor, že jo?
2: My jsme hotoví, pane poslanče.
1: Jo, my jdeme.
2: My tak pádíme, mějte
1: zdravíčko.
2: Se hezky.
0: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
1: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
0: Vy znáte i Esterku?
1: Esterku přece zná každý. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, ji říkáme.
0: Moment, jak stihne? Co Esterka stihne?
2: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
5: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
1: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
2: Ne. Ne.
1: Hele. Lhal bych? Nelhal.
5: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
1: Hele, a jeden z toho se zelenal.
0: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
6: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí. Ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo. A František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku. To tam hodil okle papriku. Říkal, a ještě pepř. A jsem dal pepř. Říkal, ještě bych tam dal papriku. To jsem nabral papriku a posypal jsem to. On to viděl v barvách. Jo. My jsme vařili v barvách vlastně. To bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
6: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
1: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
1: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
1: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
1: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vomáčku.
1: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
1: To si přeber sám.
8: Venco!
9: Kašli se na něho, teď je to grázl.
8: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
6: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
10: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

světa. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem.

se vmísí do šarláte. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zhojí naše duše?

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové. Jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, pojď. No pojď a hop! Já bojím, bojím, bojím!
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
3: SOS!
4: SOS!
3: SOS!
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop!
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No, poroučej.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka, a už to šlo.
6: Fíku, co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto záslivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v noční lince. Co vás v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do jedné hodiny.

0: to je tematická písnička. Co vás se v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Hola, dobrý večer.
0: Hostine. Zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení. Řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo?
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech skoro v kus, Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo, předpokládám, tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie. Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to... Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se to vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někde udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: No, já bych řekl, že ne, že když člověk má ty nervy normální nebo v pořádku, tak nepotřebujete se nějak... Když není člověk steklej, tak jako vždycky všechno vyřeší v tichosti a...
0: Milene, a to, co vám řízení dává? Svobodu, klid nebo něco jiného? Proč je to pro vás taková srdcovka?
1: Klid, uklidnění. Člověk je sám svým pánem v tom autě, že jo? Prostě se
0: svobodný.
1: Člověk uklidní a jede se uklidnit někam.
0: A kdybyste si mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
1: No, teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
0: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru. No, to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo. Tak víme, že u vás... To bylo řízení všeho, co má kolečka, nebo...
1: Řízení všeho, ano. Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Lze řídit. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
2: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
2: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno možný. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno a dokonce vždycky ženský, co ho viděli. A třeba to bylo ze starého světa a něco a tak dále, tak prej, že to mám z tuzek.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu nebo i klasické zakázky?
2: Ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nebyla vyučila jako Lena. Já jsem byla samouk, že jo. Jenom jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stehuje, už je obrátí a tak dále.
0: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha a mnoha lety. Je něco takového,
2: ne,
0: nějaký pokládek?
2: Ne, neschovala, bohužel.
0: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
2: ne,
0: nějakou značku svoji?
2: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. Pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
0: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
2: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak to je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. No, tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám s tím vyklout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte, já teďko už já mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
0: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
2: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. a takový různý, no prostě kalhoty z Lacleba, na ty jedny, no jo, něco jsem, že jsem dělala aplikace, jsem mu na ten Lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
0: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
2: No ne, já jako, takže... jak bych to řekla, já jsem pak ušila jenom málo, jo. A když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila v těch ubytovnách nebo ústavech. Takže to jsem byla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. Uh-huh. A pak mi si zařídili jinou léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych už do smrti jenom ležela na posteli.
0: No, tak vlastně, no já vám teda... Ano?
2: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
0: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře a zase někdy zavolejte. Naslyšenou,
2: ano,
0: paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všechny zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942 a to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě ty Tygřík, Helenka. To, a já jsem to četla kolem dokola, strašně jsem ráda četla a bylo neštěstí, když mě naši, to ještě se topilo ve sporáku, my jsme bydleli na vesnici a mámka dala na mlíko konvici s meltou a ještě prostě hrnek nebo hrnec se šrotem a já jsem to měla hlídat. Jenže já jsem se tak zabrala do četby, že mě uteklo mlíko, kafe, šrot se připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit, mamka ta nepletla a já jsem začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebiky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takové dečky, i plýma z toho šly a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď po mně začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historii nebo něco jiného?
1: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky vezli do sklepa, do školy. A je to, jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka, která byla v roce 1866, bitva tady u Hradce Králový a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se od toho odtrhnout. Ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, Sebraný spisy od Boženy Němcové a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla. Takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych ne to nečetla.
0: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor a nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat se tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
1: Děkuju a všem přeju hezkou noc.
0: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje. Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan. Zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích. Tam jsem se učil s nějakým úvazem 469. Pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, a sice Favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815. Tatru, cisternu na vodu cistu šestikolku a tahače 815. osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktorů výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím. Vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování. Všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní dovolenou. A je to příjemné se podívat, co je v dnešní době možné všechno si dokoupit, jak se připravit na kempování, anebo vůbec vymyslet, jak si udělat krásnou dovolenou. A nemusí to být jenom někam do ciziny, na pláž, k moři, může to být i v naší krásné České republice.
0: Ano, to kempování může být v dnešní době velmi pohodlné a komfortní. Ale já bych se, jestli dovolíte, vrátila k řízení těch armádních vozidel. Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Přesně, co vás tak teda máte pravdu.
0: Na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu, a je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě

0: armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skopl sedačku, asi zdřímnul a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet a já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odjezdil na Liasce Iveku a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám, no co se týče těch vrtulníků, pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si odskákal 21 se skoku, 19 z Mi-17 vrtulníků a z AN-26, což je Antonov, dva se skoky v Českých Budějovicích, jinak jsem převážně v Bechyni sloužil. Pak jsme se stěhovali teda do Benešova, z Benešova do Žadce.
1: Já tady se přiznám, že úplně nerozumím té technice, o které jste mluvil, ale umím se představit, že vaši kolegy, kteří si prošli třeba tím samým výcvikem a teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky, přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
0: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoférství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských Lázních udělal na ten autobus ten plný počet. Tenkrát to bylo 65 bodů. Dneska se to taky všechno už jaksi změnilo ta doba. Ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě. Takže rád na to vzpomínám. Někdy se mi ty vzpomínky vynořují a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
1: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Máte něco, co vás baví natolik, že si na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v Noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: čemu věnujete nejvíce svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukničku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: Mm-hmm. No, takže to jsem vzala ode mě. Zaujala tím, že jste řekla, že jste ji ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla,
0: prodlužovala.
1: Protože ona byla tak štíhlumka, tak hubeňoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila. Mm-hmm. A takže ona to viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom. Tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc bylo, jak šla v 9. třídě na podobysvědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama. Mm-hmm. Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala. Některé velikosti nebyly ani k dostání, nebo některé zboží, takže v tomto případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teďko mám zálibu v knihách, jako tak, jak zamluvila paní přede mnou. Takže čte, já taky čtu hodně, ale teďkom z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer. Večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci, ta knihovní.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové Babička. Tuto knížku máme jako dědictví rodina, protože to je na křírovém papíru. A tak to máme jako vzácnost. Tak to tu babičku ráda čtu, jednak je to krásně i ty obrázky jsou tam nádherné, ručně kreslené. A tak je to taková vzácnost, ta knížka naše.
0: No to věřím. A kde se to u vás vzalo, babička na křídovém papíru?
1: To už měla moje tchyně a tchyně to dostala od své maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
0: No.
1: Opravdu to říkám, to jinak to opravdu dětem jsme ani nedávali do ruky, jak to museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
0: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst to jenom
1: ne.
0: S dětmi Česka pod žádnou kontrolou.
1: To schované pro svoje vnuky, no.
0: Mm-hmm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto období.
1: Ano, to tak vzniklo určitě.
0: Nebo máte tam datum z druhé strany? Pamatujete si?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, je to teďko už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, to ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90. A ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
0: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila tu vůni těch starých knih.
1: Jo. No. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lístky, tak to žijete s tím, protože to opravdu něco naráznete. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane zvednicí, to je taky na křídovém papíru.
0: Děkuju, paní, teď se mě říct paní babičko, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily a pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
1: Určitě,
0: zdravíme ze Zlína do
1: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří už jste se nám ozvali a sdíleli svoje příběhy. Je krásné slyšet, co všechno vás v životě provází, ať už je to čtení, vzpomínky na školu, šití, řízení nebo jiné obyčejné věci, které mají ale velký význam. I v této části pořadu budeme pokračovat v tom, co vás v životě nejvíc pohltilo, co vám dělá radost, k čemu se rádi vracíte a co byste si neuměli představit, že byste už nikdy nedělali. Jsem ráda, že jste s námi a budu se těšit na další vaše telefonáty i zprávy. Noční linka s Jarkou Barboříkovou pokračuje. 731 800 900, to je telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Čemu se rádi věnujete, když máte koneční chvíli jenom sami pro sebe? Podělte se o svůj příběh, jako právě teď pan Mirek.
1: Mirku,
0: vy jste říkal, že dřív jste volal z Rašova a teď odkud, jestli jsem
1: ano,
0: to pochopil?
1: Ano, dříve Mirek z Rašov býval pojem na noční lince a na rádiu Pardubice.
0: Vy jste ale říkal před 10 lety.
1: Bylo.
0: Proč jste měl takovou
1: pauzu?
0: To,
1: co mě pohltilo v mládí, to byl tramping.
0: Mirku, můžu se zeptat, vy jste
1: teda... Jak si říká řemeslo až do smrti.
0: Vy mě neslyšíte.
1: Ale tak člověk stárne a taky se třeba věnuje postupem něčemu jinému. V ní jsem zase těšil, takže zvířátka a tak podobně. To už trampingu moc nesvědčí. A co mě pohltilo posledních 10 let, ale odjakživa mě zajímala historie, protože jsem těšil historická vesnice, máme tady pozůstatky nějaké středověké stavby. A posledních 10 let mě pohltily rodokmeny. Takový rodokmen, to je detektivka. To se do ní ponoříte a zkoumáte a zkoumáte a zcela vás to vtáhne do děje a nemůžete přestat, protože každý večer se ponoříte do matrik a bádáte, až tomu zcela podlehnete a ono, asi je to taky únik od dnešní reality. Když člověk vidí, co se všechno děje, takže se hrabat z té historii je takový jako pohlazení po duši, takový milejší. A teď si to představuju, jak ty lidi žili v tom 17. a 18. století a jak to prostě na ty vesnici chodilo. A takový ty romantický představy, i když tenkrát o romantice ani náhodou, že to tak do romantiky ten život měl strašně daleko. No a jak říkám, je to i tak trošku únik od dnešní reality. Ta doba je trošku taková hektická.
0: No, Mirku, tak já vám do toho...
1: se přiznám, že mě to trošku nahrazuje nízký důchod. Ano, slyším vás.
0: Mirku, jak daleko se vám podařilo v rodokmenu dostat, když jste pátral po svých předcích? Kam až
1: tak
0: se vám podařilo dostat?
1: Po mých předcích konkrétně se mi moc daleko nepodařilo. 1779 a tam nejspíš došlo k tomu, že náš rod byl, se přejmenoval, jo, protože Josef II. Ustálil příjmení a tak dále, a takže jsme se nejspíš náš rod jmenoval nějak. Ale jak říkám, já se tomu věnuju celkem jako nejenom u svého rodokmenu, ale jako na takové větší bázi, takže mám za sebou tak 150 rodokmenů za těch 10 let zhruba. A takže nejdál se mi podařilo dostat 1748, Bína, Jankovice, Kozašice. Ale taky díky tomu, že byl richtářem v té vsi, protože tenkrát v té době, 1648, snad jsem to řekl dobře, taky v té době asi nezapisovali úplně každýho a taky bylo štěstí, že to patřilo pod matriky římskou katolickou církev Přelouč, která má matriky od roku 1638, takže...
0: Vy jste říkal 1600, anebo 1700?
1: 1648.
0: 48.
1: No, ale to není jako můj rodokmen, protože já se tomu věnuju.
0: Rozumím, ano, to jsme pochopili. Ale to je úžasné, to jste pro některou rodinu udělal obrovský kus práce a dal jim obrovský poklad.
1: Ale nejhorší je, že tak samozřejmě ty data podlíhají GDPR a podobnému, a že ty dnešní potomci by samozřejmě chtěli vědět, kde byli jejich předci a odkud a tak dále, ale ty data vstupní, to je prostě, že jo, jak to bylo. Dokud bylo koho se ptá, tak jsme se neptali, a když se chceme zeptat, tak není koho.
0: No,
1: takže
0: tak.
1: Ty, kdo prodal 100 let na narození a tak podobně, takže pak je těžký se dostat k těm vstupním datům, ale jakmile se dostaneme ke vstupním datům, jak říkám, tak takzvaně se chytnout, tak pak už je to detektivka, pak už vás to vtáhne a denně těch 4-5 hodin prostě, no dneska už jsem přestal, o půlnoci jsem přestal a teď jsem si vás pustil, tak jsem
0: Mirku,
1: na to konto zavolal, no, protože
0: jak,
1: mě to skutečně pohltilo.
0: Jak reagují lidé, když potom dostanou ten hotový rodokmen?
1: No tak jak kdo? Někdo si to udělá, jako aby to měl, ale mě vždycky potěší zpětná vazba. Zpětná vás víš, to skutečně lidi přečtou údaj pod každou matrikou a začnou se ptát, mají doplňující otázky, doplňující a tak dále. Někdo to prostě veme, ano, mám, tady máš a odchod, jo. A to je takový, jak bych řekl, takový jak šosácký, nebo jak ne, teď mě schází na to výraz.
0: Já věřím,
1: prostě,
0: ale že to je minimum.
1: Ale někdo má skutečný zájem a když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví, jo. A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
0: Mirku, a stává se vám někdy, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
1: A tak no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, jsem loni měl trošku relaci, se mě paní Slováková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax příjmení, že si taky mysleli, že byli potomci rodu nebo nějakého francouzského vojáka a došel jsem, já nevím, po roce 1700 Kostelec u Pěti, je někde u Prahy, to je, já už, si to, už se mi to dneska plete, Kostelec u Pěti, čeho? Křížů? Tak nějak, jo, prostě už tady byli ty potomci rodu Limax začátkem 18. století, no. Asi tak, no. Někdy je to třeba pro tu rodinu zklamání, že jo, že si mysleli buchvice, jo, ale dělal jsem třeba i rod Kajínek a podobně, a nebo a těch je v republice, já nevím, 500, teď dělám rod Šolta, tady je to rozšířené příjmení u nás a ono jich je v republice taky asi kolem 300. Jenom.
0: Aha, no.
1: Takže jsou takový určitý regionální příjmení a tak, ale tam je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie vesnic starý okolo a tak podobně, no.
0: Mirko, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodu kmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože to přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady ta kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
1: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byl příběh, to bych si také přála znát rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody. Aha. A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme schánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malej závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaní. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane nebo jim prolíte těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se ti nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezlo jak do ponorky, to auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, že jste chtěl ženu uklidnit, ale... No tak jak to pokračovalo?
1: Tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo, kluci, musíte umět jezdit. Jo. To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme pod tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo, my jsme jako soukromíci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82. Tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl, takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: První v České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne. To už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky a manželka byla ráda.
1: Petr, no tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už. A moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o to mi nevyprávěj. To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit.
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu. Ale jako, kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Hmm. Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaší manželce.
1: Já to takže... chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly svařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No.
1: No, koníček, jak by vám to řekl.
0: Skončily automobilové závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenom, že to zase...
0: Tam je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování, mě nebavily sjezdovky jak vloučky.
0: No, to si myslím.
1: Takže jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sestavky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závodění. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak mějte
1: tak, mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz vláhvy Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala minutu po půl jedné. Co vás nabíjí energií a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až v půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopřed, no hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko. Ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koničky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nebyl čas. Ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou. A opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo. Otočil auto na střechu při jedněch závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda jiný, to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno, přilby museli mít na hlavách, všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
0: No to jste určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan, to je fajn.
1: No, takže opravdu měl pravdu.
0: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži, s dovolením vám skočit do řeči.
1: No.
0: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
1: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu. No, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžovala. Takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
0: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
1: Protože no, jasně.
0: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
1: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Ty, co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zase přijel s támhletou slečnou, pan Čeče, ty furt tahá.

0: číslo.
1: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já se s vámi můžu upřesnit víc.
0: Dobře.
1: Děkuju, opatrujte se. Zavolejte
0: taky
1: zase.
0: Děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zvedl tady ze židle.
1: Ano.
0: Říkám, že to je můj bývalý život.
1: Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh, tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barboříková.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým. Halo?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte. Vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, ano, dobrý večer všem, i vám, paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Těm porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak touhle cestou jí moc zdravím a děkuju jí za to, že mi takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor, podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaké

0: nějaký záznam vystoupení, to mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok, teďkonc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila, a tam, když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
1: Mm-hmm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
0: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka, a tam bylo spoustu krásných fotek rebornovaných panenek a historických kočárků, a to bylo opravdu na dlouho, a to bylo krásné pokocháníčko, no, to se mně moc líbilo.
1: Jani, jaký poklad máte doma, nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
0: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
1: A jaký zajímavý kousek máte? Nějakou panenku, která má skutečně historickou hodnotu? Je nějaká taková?
0: No, tak historickou asi to nevím, ale podařilo se mě získat takovou jednu látku, která se prodávala vyloženě jenom v cizině a bylo ho hodně těžké jí získat, ale nedávno jsem ji získala právě pomocí jednoho dobročinného bazárku, kam docházím dávat třeba ošacení a tak, a tam za velmi příznivou cenu jsem ji získala, no, tak to jsem moc ráda.
1: Kolik jich máte doma celkem?
0: Jeno, tak to jsem přesně nepočítala.
1: Jenom zhruba.
0: Ale tak zhruba kolem přes těch 20, určitě kolem 30 možná, no.
1: Aha.
0: A těch plišáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Můžu to někdy spočítat, no.
1: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plišáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
0: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám s ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plišáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mívalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech narozeninám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
1: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Jani, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plišáků, brouzdáním po internetu?
0: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat radost jiným lidem. To je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
1: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaše návštěvu, Jani, loučíme se, přejeme všechno dobré.
0: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolala. Naslyšenou, Jaruško.
1: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: Hulka, nám se blíží konec noční linky. Za 13 minut bude 1 hodina. My se ale ještě máme prostor zeptat někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. A já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala. Ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek drávu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř.
1: Mně taky. 50 let.
0: 50 let jste 7, pracovala 6. u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Závody, hradla, hlásky, prodej jízdenek. Všechno možné, dělnické povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že? Ale jako na té dráze, taková ta samostatnost, jo, prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám také velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrých stanic, nebo na těch pořadů, to jsem si pak vybírala. A prostě spojila jsem jako prostě to užitečné s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr. Vidíte tady různý ty osudy. Jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla nůžkama do hlavy druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo. Nikdo není úplně tak zkažený, zlej. A já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu taky. Bohužel z té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jak jsem o ní mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je taky mrtvá. Jo, to prostě, to se dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těchto těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No já jsem takhle na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že jo? Pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny.
0: No. A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili všichni lidé, kteří tam s váma žili a postupně odešli, kdybyste měla udělat takové nějaké závěrečné rezumé?
1: Třeba lidi, kteří měli možnost jako žít líp. Je to třeba syn doktorky Feťák. Jo, jak dopad. Co mu to bylo platné, že měl všechno. Mě tenkrát řekli, ty se nikdy nevdáš. Jo, no tak jsem se sebrala a šla jsem si vydělávat na sebe sama. Ale chtěla jsem dělat tu práci, která mě teda bude bavit. Protože budu na ní vlastně odkázaná.
0: A litujete prostě, toho, anebo ne?
1: nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu padám jako taky do té hloubky, já se z toho nemůžu vyhrabat. Vytloukli mi tady zuby třeba, taky peníze ukradli, ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny, jako ty soukromí, není to zabezpečený, prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát. Propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu. Prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je mi líto těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: Paní Marie, děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu vstát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání. Bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí. Klidnou noc, ať se vám hezky usíná a těším se na slyšenou. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v páté třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takovej vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboj Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec.

0: Františku, máte tady místo. Já, škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také hercím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
1: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
0: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
1: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem už zase tady, nechci mlátit slámu.
0: Ne, to bylo. To bych si ani nepřál, teda pěkně. Prosím.
1: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
2: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
0: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. No, těžko se mě to bude vést, ten rozhovor.
2: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho. A samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí jeho ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkali, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já jemu, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí, dost urychlit.
2: To je pravda.
3: Z Divadlo pro vaše uši.
0: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je v okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má v okno herec činoherní.
2: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám v okno, nebo že jsem nestihl představení. 8 let je dlouhá doba.
0: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
2: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli se noci svatojánské.
1: No počkej, taky nehrajím furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
0: Františku, pak to musíš to připomenout. No, musíš
2: ale
0: to
2: na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli se noci svatojánský, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je... jaksi milenecký vztah ve stanici svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný a teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu. Je to hrozný.
0: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
6: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z Papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
2: Aby se neotvírali.
6: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je najvyšší, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
2: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
6: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
2: To je vlastně pravda, protože
6: kolegové z techniky vyvedli.
2: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
6: A vstoupí do té iluze.
2: Ano, do té lži.
0: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendhalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrier našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li se sazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jim paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni nasrozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián, stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom s něžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebrán.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé umění.
6: Ta barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal, pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levicí se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek krav na pastvě nebo mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův

0: pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovoru svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
1: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomaco znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
2: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
1: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomaco pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu, sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
2: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Nevšak Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká, zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
1: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
3: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
2: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
3: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý? Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
1: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
4: Co se děje?
3: Milánský arcibiskup umírá.
5: Svatý Karel Boromejský.
4: Svatý?
5: Určitě bude prohlášen za svatého.
3: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
0: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
1: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a úhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

nás v podkroví voníval terpentínem. A že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

Kdo chce být doma prorokem, raději ať řekne amen. Malíři často do okem, z ulice vletěl kámen. Dočeká chválu současníků, ztratí se v prostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.